0: mi voní dým.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky.

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: A jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě. Hmm.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě se samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, když byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je

0: jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako
1: zacitují.
0: Si to tam dá, tak ale úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
1: Takže to... florentinský pochod může být?
0: Může.
1: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
0: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka aspoň tímto pochodem.

0: Desky pásky vzpomínky Václava Hybše a tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně. No, uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton, saxofon. A Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který ti potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu učil hrát na trubku.
1: No protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvoje fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no, ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal, ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si jí tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasicky vzdělaní, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalej a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, tak to bude, tak ne, nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na harigonku a k tomu tuba. To takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku a no tak byl jsem přitom. Ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se dozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na sběrok, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na sbíroch. No a to já jsem i po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov, hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castalodo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým si moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký, Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil, Vlach, prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl, a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál, a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná, čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin. No a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přilehavou sukni, ani na slova jedna.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
1: Ano, začínáme.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem, tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tati vážně, ale to ti je taková kráva, ale to byla kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze Sulík.
2: Ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dát

0: Pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta. Ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
1: Přesně.
0: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek, památka zesnulý, který jde úplně mimo vás?
2: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, proč je to jsem netušil. A vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo. A teď já konečně vím, proč to je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
5: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako jsem, oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží, pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, no tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
4: Zdeněk Junák, další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka, houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře a nabízí mi proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře,
4: Ačko,
3: dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Je vás Petr z Hroty. A psal bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: Vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi a ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B.
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: naschánou. Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: dranku,
10: ale zeď hřbitova, to jak...
9: A dcera potom konstatovala, že konec konců, jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom lehnou.
9: Přilehne.
10: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehne.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: ne.
3: By si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi
5: já bych
3: nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby. Třeba v Brně máme taky krásný. Nebo v Třebíči je nádherný. Že? Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se
5: to zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím. Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti a tady bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal, takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Jurákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Moriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Žegnu palíčku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země
2: a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku?
2: Divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otel je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázil, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadlo.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože špatně k něčemu.
2: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavej, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrabala si tím dlaň, tak pak jako říkal, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Planéto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz, to všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem, vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují, koho teď máme, tedy na lince 731 800 900.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosila bych Ačko a chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No, chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, až vysíláte, zahrám písničku Večerníček pro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, no. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nashledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Sěháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Rád přijít poslech, ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svěl, vy jste lahůdka, vztahuji. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: A no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat, jo? Tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějakej koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje.
7: Jo.
8: A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaké vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takový ňouma to je, no. No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice, Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou. Už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště, nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když přicházím...
1: A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil, no, byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Říďo, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zase není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu, že třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys tako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásným, takové v té auře svojí, prostě v ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdenkem Nojakem.
2: Ještě jednou za zrchavě a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdolnej, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Hlejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuální.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takovej prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dvoudenní summit NATO začíná dnes v Ankaře. Česká delegace na něj ráno odletí z letiště ve Kbelích. Prohlídky Křižíkovy elektrárny v Písku otevřou i nepřístupné prostory. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne s přibýváním oblačnosti, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
2: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
0: S Andrejem Babišem ráno odletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Komentované prohlídky Křižíkovy elektrárny v létě pořádá Prachinské muzeum v Písku. Návštěvníci se při nich dozví o začátcích elektrifikace i o samotném provozu historické elektrárny. Průvodce s nimi projde strojovnu, turbinárnu nebo objekt bývalé vodárny, upřesňuje etnograf Prachinského muzea Jan Kouba.
3: Bereme třeba i do prvního patra. A to jsou často místa, kde skutečně jako návštěvníci nikdy nebyli, protože tady v elektrárně fungovalo muzeum od roku 96 do roku 2023, ale chodilo se jenom do těch 4 místností. My bereme návštěvníků úplně všude, celý ten areál projdou.
0: Prohlídky jsou denně vždy od 10, 12, 14 a 16 hodin. Z technických důvodů ale bude elektrárna zavřená ve čtvrtek 9. července. Radniční léto v Českých Budějovicích nabídne pohádkové příběhy nebo večery s folkovou hudbou. Série představení začíná právě dnes. Program popsala primátorka Českých Budějovic z hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
4: Na radničním náměstí budou také vystupovat třeba Nezmaři Žalman nebo Jaroslav Samson Lenk a budou tam pořádané i pohádky, 7 pohádek na to léto máme připravených a novinkou je, že ty pohádky budou zadarmo.
0: Program radničního léta v Českých Budějovicích potrvá do 20. srpna. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26. Američanku Madison Keysovou 6-4-7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Alice Mertensovou, která vyřadila Marie Bouskovou 6-4-6-4. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23. hodinou místního času přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6, 5-7, 3-3. Dohrávka je na programu dnes. Počasí. Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti. Později večer v severní polovině kraje objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Foukat bude mírný vítr západních směrů na Šumavě, odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a biohlásí stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto v protisměru ohrožuje provoz na dálnici D4 na 65. kilometru u obce Lety ve směru z Prahy do Strakonic. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 7. července. Tak dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Michal David dospíval 8 minut po 5 hodině. Dobré ráno, dnes je úterý 7. července a do konce roku zbývá pouze 177 dní. Svátek dnes mají Bohuslavy. Bohuslava je jméno, jehož význam je obvykle uváděn jako oslavující Boha. Bohuslavám k svátku všechno nejlepší. V roce 1650 právě 7. července švédské vojsko opustilo moravská města. V roce 1839 příjezdem prvního vlaku do Brna byl zahájen provoz na železniční trati Brno-Vídeň. Byla to část severní dráhy císaře Ferdinanda. A v ten samý den se také stalo i první železniční neštěstí v České republice. V pořadí třetí vypravený vlak najel do toho předchozího, který čekal ve předvranovským nádražím u Břeclavy. Desítky osob byly tehdy zraněny v roce 1839. V roce 1954 došlo na první vysílání písně Elvise Presleyho v rádiu. Vzpomeňme také rok 1973, to legendární tenista Jan Kodeš vyhrál Wimbledon, český tenista Jan Kodeš. A ještě vzpomeňme rok 1985, to k příležitosti 1000. výročí úmrtí svatého Metoděje se na Velehradě sešlo mohutné shromáždění věřících. Pražský arcibiskup, tehdy František Tomášek, pozval na cyrilometodijskou slavnost také hlavu katolické církve, papeže Jana Pavla II. Československé úřady ale takovou návštěvu zakázaly. To bylo v roce 1985. 7. července roku 2011 zemřela Milena Vostřáková, známá televizní hlasatelka, bylo jí 77 let. A v roce 2011 také zemřel v 81 letech Josef Suk mladší, houslista, vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka. A v roce 2014 zemřel Eduard Ševardnadze, minister zahraničních věcí Svazu sovětských socialistických republik a od roku 1995 také prezident Gruzie. 7. července roku 1860 se narodil Gustav Mahler, česko-rakouský skladatel. 86. narozeniny dnes má zaživa legendární Ringo Starr, britský bubeník, zpěvák a herec, který je známý především jako bývalý bubeník skupiny The Beatles. 83. narozeniny by dnes měl Toto Cutugno, italský zpěvák a skladatel. Zemřel před 3 lety v srpnu roku 23. 64. narozeniny dnes má Kateřina Cajdhamlová, lékařka, internistka a psychoterapeutka. A 42. narozeniny má dnes herec Tomáš Magnusek a také Igor Orozovič, herec a hudebník. A vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak narozeninám všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15, máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Tak v noci bylo zpočátku oblačno až zataženo a doznívaly přehánky. K ránu pak oblačnosti částečně ubývá, místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 12 stupni Celsia. Přes den nás čeká zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne pak od severu přibude oblačnost, studené fronty, později večer se v severní polovině kraje lokálně vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vád by měl mírný vítr ze západních směrů rychlosti 4 až 7 metrů za sekundu, na Šumavě odpoledne pak s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A už tam také chodí SMSky od rána, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás za oknem, případně na terase. Tak v Kamenici nad Lipou je skoro jasno a 14 stupňů, pohodové úterý přeje Věra. Věro, děkujeme za SMSku, do Kamenice nad Lipou zdravíme. A přišla také už SMSka od Vimperka, kde je 13 stupňů, jasno. Krásný a pohodový den se sluníčkem, hlavně hodně zdravíčka, přejí fan všem, přejí Fandové a Ferdoušek. I za tuto SMSku děkujeme, ale ještě tu mám také zprávu z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je po ránu oblačno a 15 stupňů. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme a do Vyššího Brodu přejeme také. Hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dým z pušek, rachot děl a stovky vojáků v historických uniformách. Na bojišti, na vrcholku kopce Chlum u Hradce Králové se o víkendu znovu vrátil čas, tedy na hodně zpět let zpátky. Tak reportáž z rekonstrukce slavné bitvy prusko-rakouské války nabídneme za chvilku. Ještě předtím je tady Xindl X.
2: Zase skončil flán.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: chápalko, půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Na chvíli to vypadalo, jako by se psal rok 1866. 700 vojáků z 9 zemí předvedlo o uplynulé neděli v historických uniformách, jak přesně před 160 lety vypadala u Hradce Králové bitva. Porážka rakouských vojsk s pruskou armádou změnila v roce 1866 osud střední Evropy. Všechno rozhodlo právě jedno červencové odpoledne.
2: My jsme dělostřelecká baterie pěšího pluku Kaiser z Brna.
3: Mojmír Látal patří mezi 700 vojáků, kteří v historických uniformách předvádí rekonstrukci bitvy u Hradce Králové.
2: No a dneska teda vás pravděpodobně prohrajeme, no.
4: A jaké to je jít do bitvy, kde znáte výsledek, baví vás to?
2: Baví nás to, protože známe i ty, kteří nás porazí a víme, že jsou to kamarádi, takže jako padáme za císaře rádi.
3: Šimon Ptáček je člen vojenského historického oddílu z Josefova a také ví, že dneska prohraje. Patří k rakouské armádě.
5: Rakousko samozřejmě prohrálo, takže očekáváme, že prohrajeme znovu, ale někdy je to remíza.
3: A jaké to je chodit do bitvy, když dopředu víte, jaký má výsledek? Byť je to divadlo, ale jaké to je pro vojáka v uniformě?
5: Já si myslím, že je potřeba mít obě dvě strany k tomu, aby se vůbec něco dělo a vždycky jedna nebo druhá musí prohrát, takže prostě my jsme osud toho Rakouska přijeli takové, jaký byl a neberem to tak, že bychom tady byli nějakým způsobem ponížený, ale spíš připomínáme to, že i oni se dokázali hrdě bránit.
3: Už víte, jestli do bitvy, do které jdete, tak jestli v ní dneska přežijete nebo zemřete?
5: No to těžko říct, to neví nikdy nikdo, ale většinou se bráníme až do konce.
3: A je to určené v režii, kdo by měl opravdu padnout a kdo se zachrání?
5: To tuší tuhle tu chvíli náš pan velitel, který se chystá, který navštívil poradu a ten zná vlastně scénář, my tak úplně dopodrobné ještě ne.
3: A vy už víte, jestli dnes přežijete?
2: To úplně nikdy nevíme, protože my jsme dělostřelci, jsme vždycky trošku jako vzadu, takže leckdy se stane, že se jako spasíme úprkem.
3: A dopadá na vás ale taky i ta atmosféra toho, že před 160 lety to vůbec nebyla zábava, co se odehrálo tady v tom údolí.
2: Jasně. Samozřejmě ta hruza jako té války, a to byla šílená válka, že bylo tady právě, my jsme dělostřelci, v té době mezi raněnými bylo velké množství vojáků, kteří byli oslepení, protože se používali kartáče, které byly zalívané sírou a ta hořící síra jim prostě palila obličeje, oči. Hruza, hruz, to je jako to opravdu. Pravda je ta, že my na sebe útočíme v podstatě s úsměvem na tváři, protože si na to hrajeme, ale jako každý z nás dobře ví, že ta doba byla krutá.
3: Střelba a dělové salvy při rekonstrukci byly ovšem jenom zlomkem toho, co tady na bojišti znělo před 160 lety. Z chlumu u Hradce Králové, David Macháček, Český rozhlas.

0: Abu střídá Gabriela Bláhová a zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci budou dnes znovu řešit zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Dnes začíná uzavírka silnice mezi Kostelcem u Jihlavy a Salavicemi. Rekonstrukce úseku potrvá 10 dní. Řidiči musí jet po objízdné trase, která vede přes Dolní Cerekev a Batelov. Komplikace čekají dnes turisty při cestě na jezero Laka na Šumavě. Na trase Stará Hůrka jezero Laka budou dělníci opravovat dřevěný mostek. Po celý den tam tak budou platit omezení pro pěší i cyklisty. Správci Národního parku Šumava doporučují výlety po žluté turistické trase přes Ruskou křižovatku s následným napojením na červenou turistickou trasu u křižovatky Vodní kanál. Šperky za skoro 4,5 milionu eur v přepočtu 109 milionů korun si včera odnesli lupiči po přepadení muzea v malé obci na východě Francie. Ta vystavuje díla Reného Lalika, francouzského klenotníka, skláře a designéra secesní éry. Informovala o tom v pondělí agentura AFP s odvoláním na prokuraturu a zdroje blízké vyšetřování. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti. Později večer na severu kraje se objeví slabý déšť, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů a vyohlásí stupeň číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto v protisměru stále ohrožuje provoz na dálnici D4 na 65. kilometru u obce Lety ve směru z Prahy do Strakonic. Buďte za volantem opatrní, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Letní výstava obrazů zdobí zámek Kratochvíle. A právě na státní zámek Kratochvíle se vypravíme společně za chvilku, ale teď si poranu dáme trochu hudby. Marek Ztracený zaspívá píseň Moje milá. Tak dobré ráno.

0: Teď se společně vypravíme na státní zámek Kratochvíle, kde prohlídkovou trasu nebo kde prohlídková trasa je po celý červenec ještě ozvláště na výstavu obrazů manželů Čechových z Krajníčka na Strakonicku. Tu výstavu také navštívil redaktor Filip Černý.
1: Hudba italských renesančních mistrů doprovodila slavnostní otevření výstavy obrazů manželů Evy a Radomila Čechových na zámku v Kratochvíli. Výstava má název Hudební tóny, záře jeviště a obrysy profilů a já se manželů Čechových ptám, jaké to je malovat pospolu.
2: Spolu procházíme uměleckým životem odmala. A jsme spolu taky tak už dlouho, nebudu ani říkat, je to asi 42 let, co jsme spolu jako manželé a ještě několik let předtím. A oba dva jsme se zajímali a věnovali kultuře. My jsme oba tanečníci, klasický balet, na konzervatoři jsme se poznali. Já jsem pak studoval AMO choreografii a Eva nastoupila jako tanečnice od televizního baletu tenkrát. Tím pádem my jsme pořád se prolínali umělecky a tím pádem i vztahově, s tím, že nám to nevadilo názorově, i když každý měl trošku jiný názor, ale názorově na tu věc a dělat tu věci některé společně a dohadovat se o nich a pohádat se, bylo pro nás ne rozdělující, ale zbližující se. Samozřejmě to tvoření má, každý má nějaký svůj styl, svoje cítění a ten druhý mu takzvaně, u nás to funguje, že mu dělá oponenta. A tam dochází těm krásným střetům, že proč to tak je a proč to by se to takhle nelíbí. A já tam mám potom takové motto, že ty výstavy jsou pro nás adrenalin, kdy se teprve prokáže ta realita před tou vlastně společností, před tím divákem, který vám sám dá vlastně najevo, líbí, nelíbí, proč, nebo chce.
1: Právě choreografie, tance, tam my ten pár nějak jako jde dohromady, ale u výtvarna, u malování, jak to pak v reálu vypadá?
3: Velmi krásně. My malujeme u jednoho stolu, u kterého se střídáme. Já maluju, když Radek kouří. No a on maluje, když já odcházím. Obyčejně teda maluje po nocích a já teda jako v pozdních odpoledních hodinách. No a pak teda se ráno díváme na svoje výtvory a obyčejně přemalováváme. Tak asi tak.
1: Výstava obrazů Evy a Radomila Čechových je umístěna na Kratochvíli v Bílém sálu, je součástí prohlídkového okruhu renesanční vily a potrvá až do konce července.
0: To byl Filip Černý z Kratochvíle. Fotografie z výstavy najdete také na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz, kde se můžete případně také podívat, naladit a pak vyjet připraveni na Kratochvíli.

0: počasí.
1: 6:45, tak tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku oblačno až zataženo a doznívaly přeháňky. K ránu oblačnost částečně ubývá, místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 12 stupni Celsia. Přes den nás čeká zpočátku polojasno až oblačno. Odpoledne pak od severu přibude oblačnost, studené fronty. Později večer se v severní polovině kraje lokálně vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vár by měl mírný vítr ze západních směrů rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu. Na Šumavě pak odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je i dnes tedy mírná zátěž, ta nejnižší zátěž. Zítra ve středu bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky. V poledních hodinách zítra začne oblačnosti i srážek ubývat, odpoledne už budou přehánky pouze lokálně, na horách. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 19 až 15 a nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů Celsia. A zítra by měl vát mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer zeslábne. To bude zítra, když se vrátíme zpátky k tomu dnešnímu dni. Úterý začíná teprve. Další zpráva, která nám od vás přišla, je z Větří, kde je 17 stupňů mezi polojasnem a polooblačném. Pohodové zdraví všem přejí Zuzka a Honza. Tak za tuto SMSku děkujeme do Větří a přejeme také hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Když jeme...

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Putování za historií rodu Hartmut a továrny Kohinor s kostýmovaným průvodcem panem Tomášem Hobizalem bude od 16 hodin v Českých Budějovicích. Sraz je u zastávky městské hromadné dopravy u zimního stadionu. Letní kulturní festival na Zámeckém nádvoří v Dačicích od 20 hodin nabídne komedii o ezoterice, manipulaci, důvěřivosti a lidské blbosti, která se jmenuje Guru Ráďa a neb návod na ženu. V kině Beseda tam o 20 hodin pak budou promítat portrét kytaristy Michala Pavlíčka. Nově otevřená galerie Sladovna v Raděníně na Táborsku vystavuje obrazy, sochy Ivana Uhlíře. Soběslavský festival setkání s hudbou má dnes na programu koncert v kostele svatého Víta. Repertoár, který se jmenuje Přes Paříž až do Soběslavy, nastudovali klarinetistka Anna Paulová, houslistka Tereza Horáková a harfistka Hedvika Muzabacha. Začátek je v 19 hodin. V hlubocké zoologické zahradě Ohrada začne večerní komentovaná prohlídka v 8:30. Úvodní koncert festivalu Třeboňská nocturna zahraje od 19 hodin a 30 minut v Zámecké konírně rakouská violončelistka Alexandra Kárer. Společně s ní vystoupí Českobudějovický komorní soubor Kolegium 1066 metrů nad mořem, což je Českobudějovický komorní soubor o 6 hudebnících. V Českobudějovické galerii Nahoře v Domu kultury Metropol začne v 17 hodin vernisáž výstavy Prolínání fotoskupiny Spektrum Blatná. Ve Vildově mlíně v Jistebnici na Táborsku v 19 hodin a 30 minut vystoupí táborský básník Matěj Věncek s hudebním doprovodem. U zámku Červená lhota dnes začíná pohádkové léto. Od 15 hodin se tam můžete vypravit na představení Moudrý rádce v podání divadla Studna. V Trhových svinech dnes začínají komentované vycházky městem se spisovatelem Janem Štifterem. Ta dnešní je na téma Hříšní lidé města Trhové sviny. Sraz je v 18 hodin před kostelem. Kapela Queenie zahraje o 20 hodin v letním kině ve Strakonicích. Koncert připomíná nedožité 80. narozeniny slavného zpěváka Freddieho Mercuryho. A ještě pozvánka do Českých Budějovic na radniční léto na nádvoří radnice. Tam od 17 hodin uvidíte pohádku Rytíř Ba. Já.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: E-shopy zdražují dobírky, některé už je přestali nabízet. Německo plánuje od příštího roku zvýšit daně na lihoviny o 20%. Zázemí pro odbory městského úřadu i jednání zastupitelstva vznikne v bývalé budově pošty v Táboře. Jih Čech dnes bude polojasný až oblačný, odpoledne s přibýváním oblačnosti naměříme 26 až 29 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná. E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Zvyšování jejich cen pravděpodobně odradí další zákazníky. Nový přechod pro chodce bude ve Strkovské ulici v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Město má souhlas se stavbou od Jihočeského kraje, který vlastní silnici. Teď dokončuje projektovou přípravu. Trasou u Lipové aleje chodí obyvatelé při cestách do Strkova a na Hraběcí pěšinu. Pokračuje nezávislý starosta Jiří Rangl.
2: Je tam takové nebezpečné místo, ty lidi si musí dávat opravdu velký pozor, takže tam budeme muset udělat drobné stavební úpravy, aby nám vlastně povolili to místo pro přecházení, aby to bylo vyznačené a označení i značkou.
1: Rekonstrukce bývalé pošty v centru Tábora posune objekt k dalšímu využití. Město tam chce přesunout agendy městského úřadu a vybudovat sál zastupitelstva. Radnice má hotovou architektonickou studii, počítá s propojením staré pošty se sousedním historickým domem. První etapa začne příští rok.
3: Potřebám obyvatel bude bývalá pošta na Žižkově náměstí podle starosty Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 sloužit i nadále. V přízemní části vznikne sál služeb.
4: Pokladna a podatelna, ty běžné agendy, pak malá kavárna, pak takový prostor víceúčelový ve smyslu toho, že tam můžeme dát nějakou dočasnou výstavu nějakých návrhů.
3: Nové využití starých budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždy výhodnější.
5: Aby právě než se cokoliv zbourá, tak se zhodnotilo zjistilo, jestli není možné takovou budovu využít, protože to bude vždycky levnější a přínosnější.
3: Cena přestavby přesáhne 150 milionů korun. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
1: Německo chce od příštího roku zvýšit spotřební daň na alkohol o 20%, informovala o tom agentura DPA. Zákon, který už německá vláda schválila, by měl zvýšit roční příjmy země až o 455 milionů eur, tedy zhruba o 11 miliard korun. Daň se netýká piva, které má zvláštní sazbu, ani vína, na které v Německu neplatí žádná spotřební taxa. Vláda podle ministra financí Larse Kingbaela chystá zavést taky daň na slazené nápoje. Vyšší sazby za takové výrobky podle něj chrání zdraví Němců.
0: Počasí.
1: Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti. Později večer se na severu kraje objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Foukat bude mírný vítr západních směrů, na Šumavě odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihočeských silnicích se aktuálně jezdí bez nehod. V Trhových Svinech je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči musí jezdit obousměrně Bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Velmi osobního průvodce po místech, kde se duše může nadechnout, slibuje Bedekr Aleny Binterové po České Kanadě. Za chvilku k tomu řekneme víc ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 6. hodině, a to v úterý 7. července. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Nakladatelství Moto přišlo s ediční řadou průvodců, která se jmenuje Zatichem. Ze 7 knih, které v této řadě vyšly, jsou hned 3 věnované místům na jihu Čech. A jedna z nich, tedy průvodce Aleny Binterové po České Kanadě, právě míří do tisku. Jak autorka sama řekla redaktorovi Filipu Černému, s takovým ohlasem své knihy ani nepočítala.
1: Je to velká radost a velké překvapení, protože knížka vyšla v březnu a vlastně říkám si, ta sezóna v České Kanadě teprve začíná teď s létem a s podzimem, kdy je tam spousta hub. Takže jsem opravdu za ten dotisk ráda, protože věřím, že lidé, kteří tam přijedou, že najdou zase něco nového. Není to klasický bedekr, je to osobní průvodce, dokonce se tam, myslím, píše velmi osobní průvodce místy, kde se duše může nadechnout. Taky proto jsem na tu nabídku nakladatelství Moto kývla, protože je to už 6. díl pořadí této edice, která je krásná. Jsou to knížky tak akorát do batohu, nejsou těžké, nejsou drahé. Jsou tam souřadnice, mapky, ale zároveň není to právě ten klasický bedekr. Vlastně tam se píše o těch místech obvykle všude stejně, stručně. Tady mi bylo dáno, nebo nám autorům je umožněno napsat to právě osobně se svým příběhem, se svými vzpomínkami, s tím, jak se tam cítíme. A pořád hlavně jdeme za tichem, to znamená hledáme i místa, která tak známa nejsou.
2: Knížku doprovází ne černobílá, ale správně bych měl říct to mavomodro-bílé fotografie. To si fotila ty nebo kdo?
1: Ne, to je druhý důvod, neméně závažný, proč jsem na tu nabídku kývla při svém zaměstnání, protože není to úplně tak snadné napsat knihu, i když je malá, ale ten důvod byl, že fotografie pořídil můj syn, se kterým vlastně jsem Českou Kanadu objevovala poprvé, když byl ještě malý, jezdili jsme tam k prarodičům Binterovým na chalupu. Samozřejmě jsme nějaké výlety už tehdy podnikali a našla jsem úplně nové, krásné území, které jsem předtím neznala. A pak jsem se tam ještě mnohokrát vracela i za kamarády u Slavonic v Modleticích. Tam vlastně chalupaří kapela Cymbal Klasik, to jsou vlastně lídři Štruncovi, to jsou prostě lidi, kteří tu duši České Kanady a i muzikantskou duši mi otevřeli a za to jsem nesmírně vděčná.
0: Říká Alena Binterová o průvodci Zatichem Česká Kanada. Nejenom o něm, ale i o dalších zajímavých knížkách bude řeč v dnešním vydání rubriky Knižní hlídka. Nabídneme ji v 9 hodin a 20 minut.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude čtvrt na sedm, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku oblačno až zataženo a doznívaly přeháňky. Kránů oblačnost částečně ubývá, místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 12 stupni Celsia. Přes den nás čeká zpočátku polojasno až oblačno. Odpoledne pak od severu přibude oblačnost studené fronty. Později večer se v severní polovině kraje lokálně vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vát by měl mírný vítr ze západních směrů, rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu. Na Šumavě pak odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se teď ještě na SMSky, které nám posíláte v tom tvaru, který musí být, tak jak to říkám, protože jinak se vám to tady neukáže. Je to CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a odesíláte to na číslo 90 011 03. To, co budete psát, musí být bez diakritiky, aby to propadlo přímo tam, kam to má propadnout. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla nám také SMSka z Trhových Svinů, kde je zataženo 17 stupňů. Pěkný den, všem i do studia přeji zdraví Boža. Božo, děkujeme. A pak nám ještě píše Jindra ze Strakonic, který píše: krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je oblačno, 16 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, píše Jindra. Jindro, těsně vedle. Adela má trochu vyšší hlas. Tak hezké ráno, ale i do Strakonic.
0: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Lucie Vondráčková dospívala 6 minut po 6:45. Až bude odpoledne, po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alexa a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové zpěvačka Marta Jandová. A dozvíme se například také to, jestli ještě koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když kdysi tenkrát v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejné obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovával a hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, to říká, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Celý rozhovor s Martou Jandovou odvysíláme dnes po 13. hodině. A teď bude zpívat Pavel Roth.

0: Michaela Jacksona teď vystřídá Gabriela Bláhová, která připravila zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Víc než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Modernizace teplovodního potrubí ode dneška zkomplikuje dopravu ve Strakonicích. V ulicích Komenského a 5. května stavaři uzavřou vždy jeden jízdní pruh, a to do konce srpna. Řidiči budou muset v jednom směru po objížďce. Omezení pocítí podle mluvčí strakonické radnice Markéty Bůčokové taky chodící nebo autobusy. Vlak Cyklohráček dnes zahájí sezónu mimořádných letních výletů. Barevná souprava s herními vozy nabídne do 20. srpna celkem 14 speciálních jízd. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst. Vůbec poprvé vlak zamíří do Tábora a Písku. Čeští basketbalisti porazili v Brně 75-73 Estonsko, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79. Poté skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě. Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti. Později večer se na severu kraje objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů a bio je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Práce na silnici částečně uzavřely ulici doktora Hajného ve Vodňanech na Strakonicku. Projíždí se jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Buzický rybník u Blatné vypadá jako dávná součást krajiny, ale ve skutečnosti je mladší než mnozí jeho pamětníci. V jeho české vlastivědě, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček, si za chvilku řekneme, proč vznikl až ve 20. století a jak také souvisí s čištěním vody, povodněmi i přeložením řeky Lomnice. A proč leží hned na území tří obcí? To všechno za chvilku uslyšíte, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Hana Zagorová.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Na první pohled obyčejný, přesto výjimečný, tak vám v jihočeské vlastivědě přiblížíme Buzický rybník. Při pohledu na hladinu Buzického rybníka by nikoho nenapadlo, že tento velikán o rozloze přes 40 hektarů je nějak zvlášť výjimečný. A přitom se zajímavostí o něm najde hned několik. Například jeho stáří, respektive mládí. Byl totiž vybudován teprve v 50. letech minulého století a zkolaudován v roce 1961, tedy v době, kdy jiné okolní rybníky existovaly třeba i 400 let. Hlavním důvodem jeho vzniku bylo dočišťování odpadních vod z města Blatné, takže se jedná o takzvaný biologický rybník. Zároveň plní retenční funkci v případě povodní a proto má hned tři hráze, přičemž ta severní je opatřena ochranným bezpečnostním přelivem do řeky Lomnice, jižní zase v minulosti sloužila jako hráz už dávno zrušeného rybníka. Koryto zmíněné řeky se během výstavby Buzického rybníka muselo přeložit. Stejně jako část silnice do Pacelic. Došlo také k navýšení břehu a zrušení jednoho mlýna. Rybník je primárně napájen Mračovským potokem, ale v případě potřeby může dostávat vodu z Lomnice. A ještě jedna nevšední věc. Hladina rybníka se rozkládá na území hned tří obcí, a sice Blatné, Buzic a Škvořetic. No uznejte, že na jednu vodní hladinu je těch zvláštností skutečně dost.

0: počasí.
1: Ve 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme v jižních Čechách polojasno až oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 a 19 stupni Celsia. V Českých Budějovicích polojasná obloha 19 stupňů, vane slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1015 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí aktuálně 14 stupňů Celsia.
1: No a jak bude přes den?
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer od severu oblačnosti bude přibývat a bude to oblačnost související se studenou frontou. Dnešní maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát ráno slabý. Během dne pak mírný západní vítr 4 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu.
1: Jaké jsou teplotní rekordy právě k tomu dnešnímu dni, tedy k 7. červenci?
2: Maximální hodnota pro dnešní den 34,8 stupně z roku 1957 a ta minimální 4,7 stupně z roku 1961. Průměrná hodnota pro dnešní den 18,8 stupně, takže dnešní teploty budou lehce nadprůměrné.
1: Jak to bude? Je se sluncem? V kolik vyšlo? V kolik zapadne?
2: Slunce nám vyšlo v 5 hodin a 6 minut a zapadne pak 7 minut po 9. hodině večerní.
1: I dnes nás čeká hezký letní dlouhý den. Jaká bude noc a zítra? Jak bude?
2: V noci bude přecházet ta zmiňovaná studená fronta, bude zataženo až oblačno. Od severu postupně na většině území se dočkáme deště nebo přeháněk a teploty nám klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 15 až 12 a bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den ještě zpočátku zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. V poledních hodinách ale bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Odpoledne bude většinou polojasno a teploty se vyšplhají na 22 až 25 stupňů, na horách na 19 až 22 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Hezký den, na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Sváteční bohoslužby, trhy a také koncerty nabídly v den 6.11. výročí upálení mistra Jana Husa slavnosti v Husinci. My se do rodiště kazatele a reformátora za chluku vypravíme.

0: Česká republika si připomněla 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval tehdejší poměry v katolické církvi. Památku církevního reformátora o víkendu uctili také v jeho rodném Husinci.
1: Necelá stovka věřících se sešla při ekumenické bohoslužbě v modlitevně církve bratrské. U kazatelny se vystřídali zástupci hned několika církví. Naslouchal jim i evangelický farář v důchodu Pavel Klimeš.
2: Jezdím sem rád, já mám ekumenismus velmi rád. Dokonce během té doby, co jsem sloužil aktivně, tak jsem v mnoha případech v té ekumeně pracoval. Měli jsme velmi hezký kontakty třeba s katolickou církví, ale i s jinými církvemi.
1: Další stovky návštěvníků při oslavách zavítali do Husova rodného domu, kde jsou přístupné stále expozice.
3: Já jsem místní, takže my jsme tady každý rok. Lenka Škopková. My už to máme jako tradici s dětma.
1: A čím se vám ty oslavy líbí?
3: No, že je tady všechno. Že opravdu od stánku, lampiony, průvod, že jo, od všeho něco, že si každý vybere.
1: A já jsem vás teď zachytila u nástěnky, kde lidé píšou vzkazy. Co píšete?
3: Já mám napsat, co bych vzkázala další generaci, tak jsem napsal, buďte na sebe hodní a dávejte na sebe pozor. Myslím, že to je hrozně důležitý.
1: Duchovní rozměr dvoudenních slavností doplňuje kulturní program s koncerty a divadly. Na jeho přípravě se podílel i radní za ANO Ondřej Babka.
4: Se snažíme v celkem malém počtu lidí připravovat tento program. Pak už vlastně ta samotná organizace funguje skvěle. My máme tento formát v takovémto rozsahu asi po 12 let, takže už je to celkem z toho organizačního hlediska zaběhlé, nicméně jakoby zítra začnou přípravy na příští rok.
1: Z hlavního náměstí, které bylo v minulosti dějištěm oslav, se program přesunul do jiných zákoutí. Obyvatele tak neomezují žádné uzavírky.
4: Díky rekonstrukci centra mistra Jana Husa a díky tady té nádherné zahradě, tak máme jako skvělý prostor a zároveň právě tu část, kde jsou ty trhy a ten doprovodný program, kde hraje hudba, tak to je zase v dolním parku, který je úplně uzavřený u řeky.
1: Tradice husových oslav v jeho rodišti se odvíjí od roku 1869. První připomínky se nesly ve znamení 500 let od mistrova narození. Z Husince Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dvoudenní summit NATO začíná v Ankaře. Česká delegace na něj dnes odletí ve dvou letadlech. Ukrajina i Rusko hlásí noční vzdušné útoky. Poškozená je energetická infrastruktura. Turisty a cyklisty čeká dnes na cestě k Šumavskému jezeru Laka omezení. Jih Čech bude polojasný až oblačný. Odpoledne bude přibývat oblačnosti, naměříme až 29 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Česká delegace dnes odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. S Andrejem Babišem odletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Komplikace dnes čekají na turisty při cestě na jezero Laka na Šumavě. Na trase Stará Hůrka jezero Laka budou dělníci opravovat dřevěný mostek. Po celý den tam tak budou platit omezení pro pěší i cyklisty.
2: I když bude podle správců Národního parku Šumava možné daným úsekem v případě nutnosti projít, s ohledem na bezpečnost návštěvníků i práci dělníků doporučují, aby lidé zvolili jiný výlet, případně se místu vyhnuli. Třeba po žluté turistické trase přes Rudskou křižovatku s následným napojením na červenou turistickou trasu u křižovatky Vodní kanál. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Prachyňské muzeum v Písku pořádá v létě komentované prohlídky Křižíkovy elektrárny. Návštěvníci se při nich dozví o začátcích elektrifikace i samotném provozu historické elektrárny. Průvodce s nimi podle etnografa Prachyňského muzea Jana Kouby projde strojovnu, turbinárnu nebo objekt bývalé vodárny. Prohlídky jsou denně vždy od 10, 12, 14 a 16 hodin. Z technických důvodů ale bude elektrárna zavřená ve čtvrtek 9. července. Večerní útok ruského dronu v ukrajinské Sumské oblasti má dvě oběti, oznámil to šéf tamní vojenské správy Oleh Hryhorov. Čtyři zraněné hlásí po dronových náletech úřady v Záporoží. O nočních vzdušných útocích informuje taky Belgorodská oblast v Rusku. Podle tamního guvernéra pro ukrajinském úderu zemřel jeden člověk a poškozená je energetická infrastruktura.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26. Američanku Madison Keysovou 6-4-7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Alice Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou 6-4-6-4. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23. hodinou místního času přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6-5-7-3-3. Dohrávka je na programu dnes.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti, později večer na severní polovině kraje se objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů a vyhlásí stupeň číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní nehoda se stala na Českokrumlovsku u obce Dobrné ve směru na Větřní. Pozor dejte i v Oltině na Táborsku. Na kruhovém objezdu se porouchalo auto a neprojedete jedním pruhem u Zubčic na Českokrumlovsku. Kvůli zvěři na vozovce se tady stala dopravní nehoda. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sběrem staré elektroniky, také úklidem přírody i vlastními ekologickými projekty sbírali školáci body v celoroční hře programu Recyklohraní. A právě o recyklohraní si budu povídat s naším ranním hostem krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 a 15 minut po 7 hodině v úterý 7. července. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.
4: Nosím černý brýle.

0: Dnes je úterý 7. července a podle předpovědi počasí nás čeká příjemný letní den. Ta vedra, která pro naše podobné pásmo určitě nejsou úplně přirozená, jsme si letos už užili. Právě o oněch vedrech bude také rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího.
1: Rozhlasový sloupek.
2: O vedrech z letošního konce června se asi bude mluvit ještě dlouho. A nebo, a ta představa mě děsí, splynou se stejnými vedry příštích let a budeme na ně vzpomínat jen jako na ten trochu teplejší začátek léta kdysi v 26. Fuj. Osobně nemám horko rád. Přesněji nemá ho rádo moje tělo. Kvůli nízkému krevnímu tlaku se mi v jednom kuse motá hlava a když prudce vstanu, moje první kroky připomínají chůzi zombí. Takže sice nadávám na vedro, ale současně si připadám jako nevděčník, který neví, co chce. Protože když zamrzne, nedokážu se kvůli stejnému tlaku leckdy zahřát ani v zimní bundě. Jak jsem se v zimě těšil na chvíli, kdy konečně vyrazím v kraťasech a tričku, tak teď, po dnech, kdy teploměry ve stínu ukazovaly 40, se už skoro těším na tu zimní bundu. Vlastně je divné, že ty sezónní výkyvy snášíme tak bídně. Jestliže naši předkové opravdu přišli z Afriky a pak si v Evropě pro změnu střihli několik do pledových, měli bychom mít v genech spolehlivé fungování v trochu širším tepelném rozsahu než 18 až 24 stupňů. Vzhledem k tomu, jak bylo před pár dny venku, by nebylo marné tuhle schopnost obnovit. Ale ne za každou cenu. Slyšel jsem k tomu drastický příběh z vojenského prostředí. Je to už dávno. Jeden známý si kroutil vojnu u pluku, kde velitel vyhlásil letní otužování. Ano, slyšíte dobře. Chudáci kluci se museli navléct do zimních mundurů. Natáhli si dlouhé kabáty a beranice, kolem krku omotali šály a takhle vybavení stáli bez nutí na rozpáleném cvičáku, dokud jich pár neomdlelo. Až po intervenci přeplněné ošetřovny byl tenhle zvláštní způsob bojové přípravy opuštěn. Přeji vám hezký a příjemně chladný den.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 14:15, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer pak od severu přibude oblačnosti a také studené, na základě studené fronty tedy. Nejvyšší teploty 26 až 29 a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vád by měl ráno slabý, během dne pak mírný západní vítr rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. Rostylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No podíváme se ještě na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny a přišla SMS-ka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a 17 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, 18 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za zprávu. A přišla také zpráva z Berloha, kde je oblačno, klidno a 18 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme za SMSku. A teď ještě přišla před okamžikem zpráva také z Černovic u Tábora, kde je 17 stupňů, jak píše pan Folta. Taky do Černovic, do Tábora, zdravíme a děkujeme za zprávu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Putování za historií rodu Hartmut a továrny Kohinor s kostýmovaným průvodcem panem Tomášem Hobizalem bude od 16 hodin v Českých Budějovicích. Sraz je u zastávky městské hromadné dopravy u zimního stadionu. Letní kulturní festival na zámeckém nádvoří v Dačicích dnes od 20 hodin nabídne komedii o ezoterice, manipulaci, důvěřivosti a také lidské blbosti s názvem Guru Ráďa aneb návod na ženu. V kině Beseda pak také od 20 hodin můžete případně se podívat na portrét kytaristy Michala Pavlíčka. Nově otevřená galerie Sladovna v Radeníně na Táborsku vystavuje obrazy sochy Ivana Uhlíře. Soběslavský festival setkání s hudbou má dnes na programu koncert v kostele svatého Víta. Repertoár, který se jmenuje Přes Paříž až do Soběslavy, nastudovali klarinetistka Anna Paulová, houslistka Tereza Horáková a také harfistka Hedvika Můza Bacha. Začátek je v 19 hodin. V Lubocké zoologické zahradě začne večerní komentovaná prohlídka v 8:30 večer. Úvodní koncert festivalu Třeboňská nocturna zahraje od 19:30 v zámecké konírně rakouská violončelistka Alexandra Kárer. Společně s ní vystoupí také českobudějovický komorní soubor Kolegium 1066 metrů nad mořem, což je českobudějovický komorní soubor 6 hudebníků. V Českých Budějovicích v galerii Nahoře v Domu kultury Metropol začne v 17 hodin vernisáž výstavy Prolínání fotoskupiny Spektrum Blatná. Ve Vildově mlýně v Jistebnici na Táborsku v 19:30 vystoupí táborský básník Matěj Věncek s hudebním doprovodem. U zámku Červená lhota dnes začíná pohádkové léto. Od 15 hodin se tam můžete vypravit na představení Moudrý rádce v podání divadla Studna. V Trhových svinech dnes začínají komentované vycházky městem se spisovatelem Janem Štifterem. Ta dnešní je na téma Hříšní lidé města Trhové sviny. Sraz je v 18 hodin před kostelem. Kapela Queenie zahraje od 20 hodin v letním kině ve Strakonicích. Koncert připomene nerožité 80. narozeniny slavného zpěváka Freddieho Mercuryho. A ještě jedna pozvánka. Radniční léto na nádvoří radnice v Českých Budějovicích od 17 hodin láká na pohádku, která se jmenuje Rytíř Ba Jája.

0: Patti Smith teď vystřídá Gabriela Bláhová, která připravila zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Dnes začíná uzavírka silnice třetí třídy na trase Rohy-Rojšín na Českokrumlovsku. Práce na silnici uzavřou trasu v obou směrech. Objížďka povede přes Střemily, Březovník a Smědeč. Potrvá do poloviny srpna. Radniční léto v Českých Budějovicích nabídne pohádkové příběhy nebo večery s folkovou hudbou. Série představení začíná právě dnes. Podle primátorky Českých Budějovic hnutí Naše Česko Dagmar Škodové-Parmové budou nově pohádky zdarma. Program radničního léta potrvá do 20. srpna. Europoslanci budou dnes hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Na pořadu dne plenárního zasedání ve Štrasburku je taky debata o možných opatřeních k posílení evropského automobilového průmyslu. Hlasovat se bude i o zahájení řízení, které má prověřit, jestli evropská politická strana Evropa suverénních národů dodržuje unijní hodnoty. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favoriti mají na sekundu stejný čas. Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne s přibýváním oblačnosti, později večer se na severu kraje objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů. Na Šumavě odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu a bio je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na dopravní nehody dejte pozor na Českokrumlovsku u obce Dobrné ve směru na Větřní a u Zubčic. A porouchané auto komplikuje provoz v Oltyni na Táborsku na kruhovém objezdu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30 a k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, hezké úterní ráno. Sběrem staré elektroniky, také úklidem přírody i vlastními ekologickými projekty sbírali školáci body v celoroční hře, která se jmenuje Recyklohraní. Na jihu Čech se do ní zapojilo 53 škol. Podrobnosti přidá za chvilku náš ranní host. Teď bude zpívat Iveta Bartošová.

0: Celkem 53 mateřských základních a středních škol z Jihočeského kraje se v uplynulém školním roce zapojilo do celoroční ekohry vzdělávacího programu Recyklohraní. Děti a také studenti plnili úkoly na téma odpovědného chování k životnímu prostředí. Sbírali staré mobily a baterie, uklízeli přírodu a měnili své okolí k lepšímu i vlastními ekologickými projekty. Jak byli úspěšní, ví mluvčí projektu Recyklohraní Jana Čechová, která je s námi ve spojení. Přeji dobré ráno, paní Čechová.
1: Já vám taky i posluchačům dobré ráno.
0: Tak jaká měla ta celoroční hra, ekohra, pravidla?
1: Jak už tady zaznělo, žáci a studenti plnili po celý školní rok tematické úkoly, sbírali například mobilní telefony, baterie, které pak předávali na recyklaci, a nebo se zapojili do úklidových akcí v přírodě a za tuto svoji aktivitu dostávali od Recyklohraní body. Ty body se zapisovaly na školní konta a na konci školního roku my jsme ty body sečetli a stanovili pořadí v celoroční hře, a to jak celostátní, tak v jednotlivých regionech, včetně Jihočeského kraje.
0: No, zmínili jsme, že někteří školáci vymysleli také vlastní ekologické projekty. Můžete připomenout, jaké například?
1: Tak bylo to velmi pestré. My jsme se i snažili o to vést školy, aby byly iniciativní, aby snažili se inspirovat své okolí svým chováním a přístupem. Takže mezi těmi aktivitami, co školy navrhovaly, tak to bylo například, byly to projekty na zamezení plýtvání vodou, někde se pustili do vysazování stromů nebo z úklidu okolí ve své škole, ale například organizovali i bazárky oblečení, takzvané svepy, nebo organizovali kampaně na podporu třídění a recyklace, a nejenom ve školách, ale i v některých obcích. Snažili se tedy zapojit nejenom tu školní skupinu, ale i občany v městech či menších obcích.
0: A bavilo to děti?
1: Děti to bavilo moc. Děti vždycky nejvíc baví to, když pedagogové jim dají prostor. To znamená, že to není jenom o tom, že žáci a studenti dělají to, co se jim řekne, ale nejlepší je, když učitel přizve děti k tomu, že společně vymýšlí to, co udělají, celé si to naplánují a pak to také společně zrealizují.
0: Paní Čechová, jsme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak které jihočeské školy byly v ekohře nejaktivnější tady od nás z Jihu Čech?
1: Že těch škol v Jihočeském kraji se zapojilo 53, to už tady zaznělo, a mezi nejaktivnější patřily základní a mateřská škola Opařany, dále MŠZŠ a praktická škola Trhové Sviny, základní škola Kaplice, a dále také první základní škola TG Masaryka Milevsko nebo základní škola Dačice.
0: Ještě prosím, paní Čechová, připomeňte podstatu celého toho projektu Recyklohraní.
1: Recyklohraní funguje už skoro 18 let, to znamená, že už je to plnoletý projekt, a v současné době je do něj zapojeno 3965 škol z celé České republiky. Zajímavé je to, že je to vzdělávací program a my se snažíme o to, aby jsme hravou a zábavnou formou vedli děti a mladé lidi k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Tím nosným klíčovým tématem, na kterém Recyklohraní vzniklo a stojí, je třídění a recyklace odpadů, ale stále častěji se věnujeme odpovědné spotřebě, šetření vodou nebo klimatické změně.
0: No tak to říká mluvčí projektu Recyklohraní Jana Čechová. Paní Čechová, děkuji za tu vaši práci, děkuji za rozhovor, za naše krátké povídání, ale také za tu vaši práci, při které hravou formou nutíte tedy k děti k zamyšlení. Takže ať vám to vydrží a těšíme se na příští rok.
1: Já moc děkuji vám do Českého rozhlasu, že jste nám dali prostor také chviličku promluvit o Recyklohraní, aby se i vaši posluchači dozvěděli o tom, co ve školách děje. A chtěla bych říct, že to poděkování nepatří jenom nám v Recyklohraní, ale zejména školám, aktivním pedagogům, žákům, kteří prostě s námi jdou a snaží se něco aktivního dělat pro životního prostředí a měnit to prostředí kolem sebe. Tak moc děkuji a mějte se hezky.
0: My děkujeme, vy se mějte hezky, hezké léto. Naslyšenou.
1: Mám taky. Naschledanou.

0: počasí.
1: Je 7:45, i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Aktuálně máme oblačno až polojasno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 18 a 22 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 21,5 stupně, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1015 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 15,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky se stavem vody?
2: Vody opravdu není moc. Vltava na Soumarském mostě 43 cm, takže je zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě Lipno udržuje dostatečný vodní stav 64 cm. Lužnice je nesízná na Pilaři 105 cm, v Bechyni 77 cm. Otava je v Katovicích také pod hranicí síznosti, ale ještě se to nějak překodrcat dá, je tam 38 cm. Teplota vody včera na Lipně 23,5 stupně, v řekách mezi 20 a 22 stupni.
1: A jak dnes bude?
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer pak od severu přibude oblačnost studené fronty. Dnešní maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vám ráno slabý, během dne mírný západní vítr 4 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: A jaká bude noc a jak bude zítra?
2: V noci bude zatažená až oblačno, od severu pak postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 a bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak zpočátku zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. V poledních hodinách ale ty srážky budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude většinou polojasno. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, na horách pak až oblačná obloha. Teploty ráno klesnou na 15 až 11 stupňů a vystoupají odpoledne na 23 až 26 stupňů Celsia. Bude vát mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na severní a slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den, krátce po 18. hodině.
1: Určitě už jste někdy viděli polární záři. Jak tento úkaz vzniká, tak to přiblíží v dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Ale ještě předtím je tady kapela PH.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Příroda Novohradských hor ho inspirovala k založení netradičního podnikání. Dnes v zahradě Karola Lesného roste zelenina a nespočet různých druhů bylinek, ze kterých vaří špičkové restaurace. To, co dělá, nevnímá jako práci, ale jako poslání sdílet bohatství přírody s ostatními. Jak může úcta právě k přírodě spojovat moderní gastronomii s tradicí? Nejen o tom si s Karolem Lesným popovídáme v úterý 6. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: E-shopy zdražují dobírky, některé už je přestaly nabízet. Modernizace teplovodního potrubí ode dneška zkomplikuje dopravu ve Strakonicích. Sesuv půdy v Číně zasypal 33 lidí, 16 z nich záchranáři stále hledají. Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti. Teploměry ukážou 26 až 29 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Balíky na dobírku v Česku zdražují. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná. E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Modernizace teplovodního potrubí ode dneška zkomplikuje dopravu ve Strakonicích. V ulicích Komenského a 5. května stavaři uzavřou vždy jeden jízdní pruh, a to do konce srpna. Řidiči budou muset v jednom směru po objížďce. Omezení pocítí taky chodci nebo autobusy. Mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková vysvětluje.
2: V ulicích Komenského a 5. května bude uzavřen jeden jízdní pruh. Tím pádem bude průjezd možný pouze od kina Oko k restauraci u Dudáka. V opačném směru povedou objízdné trasy. Chodci budou využívat chodníky na protější straně ulic a změny čekají také cestující autobusů.
0: Rekonstrukce zruší některé zastávky MHD. Rekonstrukce bývalé pošty v centru Tábora posune objekt k dalšímu využití. Město tam chce přesunout agendy městského úřadu a vybudovat sál zastupitelstva. Radnice má hotovou architektonickou studii. Počítá s propojením staré pošty se sousedním historickým domem. První etapa stavby začne příští rok.
3: Potřebám obyvatel bude bývalá pošta na Žižkově náměstí podle starosty Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 sloužit i nadále. V přízemní části vznikne sál služeb.
4: Pokladna a podatelna, ty běžné agendy, pak malá kavárna, pak takový prostor víceúčelový ve smyslu toho, že tam můžeme dát nějakou dočasnou výstavu nějakých návrhů.
3: Nové využití starých budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždy výhodnější.
5: Aby právě než se cokoliv zbourá, tak se zhodnotilo, zjistilo, jestli není možné takovou budovu využít, protože to bude vždycky levnější a přínosnější.
3: Cena přestavby přesáhne 150 milionů korun. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
0: V čínské provincii Kansu zasypal sesuv půdy 33 lidí. Záchranáři 17 z nich úspěšně vyprostili, dalších 16 stále hledají. Příčina sesuvu je nejasná. Horský region je ale k takovým přírodním katastrofám náchylný, hlavně v období dešťů.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti. Později večer se v severní polovině kraje objeví i slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Foukat bude mírný vítr západních směrů. Na Šumavě odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a biohlásí stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Odstavené nákladní auto překáží dopravě na dálnici D3 na 91. kilometru u Myslkovic ve směru Planá nad Lužnicí Veselí České Budějovice. A dvě osobní auta se srazila v Nádražní ulici v Českých Budějovicích. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 8 hodin, k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 7. července. Dobré ráno a hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Kompletní přestavbu bývalé poštovní budovy připravuje Tábor. V klasicistním domě na Žižkově náměstí si obyvatelé do několika let vyřídí pochůzky po úřadech a také setkání u kávy. My se do Tábora za chvilku vypravíme, ale ze všeho nejdřív bude zpívat Petr Rezek.

0: koupilo od České pošty před 3 lety. Teď má na stole hotovou architektonickou studii na proměnu za více než 150 milionů korun.
1: Museli jsme najít vlastně klíč najednou k tomu, co s tou budovou, protože je to velká zodpovědnost.
2: Potřebám obyvatel bude bývalá pošta na Žižkově náměstí podle starosty Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 sloužit i nadále. V přízemní části vznikne sál služeb.
1: Pokladna a podatelna, ty běžné agendy, pak malá kavárna, pak takový prostor víceúčelový ve smyslu toho, že tam můžeme dát nějakou dočasnou výstavu nějakých návrhů, co město zrovna připravuje, nebo můžou tam třeba děti ze Zušky občas dělat nějaké drobné vystoupení.
2: Cena přestavby přesáhne 150 milionů korun. Architekti ve studii počítají s propojením bývalé pošty se sousedním historickým domem. Z budovy úřadu práce, takzvané tabačky, se do něj přesunou odbory městského úřadu, pokračuje Štěpán Pavlík.
1: Na té tabačce bychom zanechali ty odbory, které nejvíc souvisí s tím dopravním uzlem, který tam je na té tabačce, to je především odbor dopravně správních agent, všechny řidičáky, občanky a taky sociální odbor, ten by tam zůstal.
2: Do konce roku bude hotový projekt pro povolení stavby. V příštím roce tak začne první ze 4 stavebních etap, včetně návrhu interiéru.
1: Ty nábytky a technika jsou v tomto případě důležité, protože se bude jednat o 4. kruhovou přístavbu od slavného architekta Teodora Petříka. To je ta přízemní část, kde dříve byly přepážky pošty a nahoře. Tam by v budoucnu v tom patře mělo zasedat zastupitelstvo.
2: Nové využití starých budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždy výhodnější.
3: Myslím, že je strašně důležité, aby právě než se cokoliv zbourá, tak se zhodnotilo, zjistilo, jestli není možné takovou budovu a třeba i dočasně využít, protože to bude vždycky levnější a přínosnější než bourání, skládka a tak dále.
2: Zároveň varuje před chátrajícími budovami v centrech.
3: Samozřejmě u těch pošt to bývá tak, že jsou často v centrech těch obcí. Je důležité, aby v centrech nevznikaly brownfieldy, aby tam nevznikaly právě opuštěné areály, budovy, které jsou nevyužívané a vlastně snižují jakoby standard toho centra.
2: Na místě staré pošty v historickém jádru České Třebové vzniknou terapeutické dílny pro lidi s handicapem a Babylon na Domažlicku aktuálně přestavuje bývalou poštu na byty. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer pak od severu přibude oblačnosti v rámci studené fronty. Nejvyšší teploty budou 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. A vád by měl ráno slabý, během dne pak mírný západní vítr, rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu. Místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď i dnes je na stupni číslo 1, což je mírná, ta nejnižší zátěž. Ještě se naposledy podíváme na SMSky. Přišla také zpráva z Prachatic, kde je 22 stupňů, fouká. Pěkný den přeje všem Helča. Helčo, děkujeme. A v Borovanech je oblačno, 20 stupňů. Pohodový den přeje Růža. Růžu, děkujeme. I do Borovan přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Karlovy Vary v rámci filmového festivalu Nespí. Noční diváci si předávají štafetu s úklidovými četami, které brzy ráno vychází do ulic, aby se město mohlo znovu pak probudit nablízkané a čisté. Tak za chvilku společně nakoukneme do cvrkotu ranních varů, ale ještě předtím je tady divoký byl a z písní Lahůdky.

0: Festivalové Karlovy Vary mají hned několik tváří. V noci hýří hudbou, tancem a veselým diváků. Ráno se vše uklidí a do ulice se vydají úklidové tričety, aby bylo zase všechno nablýskané a připravené nejenom pro festivalové, ale také lázeňské hosty.
1: Dobré ráno. Daniel drží v ruce vapku a čistí s ní tady hlavičky u hotelu. Tady jsme nedaleko pupu. Musíte ráno vstávat brzo?
2: No, samozřejmě na pátou, aby jsme to stihli, aby jsme nemuseli jako kdyby odánět ty lidi z těch hlaviček, aby měli nějaký komfort a klid.
1: To proto se to musí dělat brzo ráno.
2: Brzo ráno.
1: Když ještě festivalový hosté spí.
2: Přesně tak.
1: Tak Daniel si musí přivstat.
2: No.
1: Jste rád za ten festival tady ve městě, nebo je to spíš obtíž pro místní obyvatele?
2: No, jako spíš pro ty místní, jo, že tady není kde zaparkovat. To je ten největší problém.
1: A hluk pak asi taky?
2: To taky, ale vesměs lidi si už zvykli. Tak jsme lázeňské město, občas tu akce jsou a prostě na to si člověk... Je to prostě součást tohohle Karlových Varů.
1: Danieli, ať jde dílo od ruky. Dobré ráno. Dobré. Řekněte mi křestní jméno.
3: Laslo Vlad.
1: A tady po nočních hostech uklízíte všechen ten nepořádek. Cigarety, alkohol.
3: Já všechno. Všechno uklidím.
1: Kolik vám je let? Laslo.
3: A to těžko říct. 14. ledna příští rok mě bude 83.
1: Není to práce už pro mladší? Není to moc náročné? Brzo stáváte?
3: Já ráno staju ve 3 hodiny. A já pracuji pro Česko.
1: A máte rodinu ještě na Ukrajině?
3: Dceru, 2 vnuka i zjať. Manželka zemřela.
1: Při válce?
3: Ne, 2008.
1: A jste tady sám?
3: Už sám.
1: Na jedné straně kolonády řemeslníci, na druhé straně kolonády lázeňští hosté u pramenů.
4: Prostě člověk si dá i ty prameny, mám tady samozřejmě i...
1: Milan vytahuje kalíšek, festivalový logo.
4: Dávám si všechny většinou, kromě becherovky, protože řídím.
1: Takhle ráno je to zase úplně všechno jiné. Uklízí se, málo turistů.
4: Chodíme sem pravidelně, ale po každý objevíme něco nového. Třeba včera byla reportáž v České televizi, jestli to můžu zmínit, o Grand Hotelu Pup v Toulavce a byly tam zase věci, které prostě jsme neviděli vůbec, neznali. Hlavně, že byl třeba Pup cukrář původem. A takovýhle věci. A to nás vždycky nějakým způsobem inspiruje a vyrazíme.
1: A stíháte i filmy?
4: Na filmy moc nechodíme, protože viděl jste tu frontu ráno už u termálu, tak to je jeden z důvodů.
1: Abyste nemuseli stát frontu.
4: Já nesnáším fronty. Uh-huh.
1: Takže vás láká akorát potom se projít po tom festivalovém městě,
4: jo?
1: S tou atmosférou.
4: Jo, víceméně ano.
1: Tak si to užívejte.
4: Vy taky.
1: Díky moc.
4: Díky.
1: Nashledanou. Díky. No vidíte, skoro by se chtělo říct, že teď cukrář Pup hostí hollywoodské hvězdy. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Máme pro vás zprávy. Připravila je Gabriela Bláhová.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Víc než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst SMAP, zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauly. Bylo jí 80 let. Svůj profesní život zasvětila českému průmyslovému designu, sklu, bižuterii a užitému umění. O jejím úmrtí dnes ČTK informoval vnuk Přemysl Hásek. Zastávka českobudějovického MHD Haklovy dvory bude ode dneška dočasně zrušena kvůli stavebním pracem. Linka číslo 1 bude končit v dočasné cílové a výchozí zastávce Haklovy dvory Křižovatka. Omezení potrvá do konce ledna příštího roku. Soběslavský festival Setkání s hudbou má dnes na programu koncert v kostele svatého Víta. Repertoár nazvaný Přes Paříž až do Soběslavy nastudovali klarinetistka Anna Paulová, houslistka Tereza Horáková a harfistka Hedvika Muzabacha. Začátek je v 19 hodin. Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár. Dnes o tom informovala britská námořní služba UKMTO s tím, že nejsou hlášeny oběti. V regionu navzdory uzavřenému příměří mezi Spojenými státy a Íránem panuje zvýšené napětí. Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti. Později večer se na severu kraje objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Na horách naměří 22 až 25. Foukat bude mírný vítr západních směrů. Na Šumavě odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu a bio je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Odstavené nákladní auto stále překáží dopravě na dálnice D3 na 91. kilometru u Myslkovic ve směru Planá nad Lužnicí Veselí České Budějovice. A dvě osobní auta se srazila v nádražní ulici v Českých Budějovicích. Počítejte s komplikacemi, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 8:30, k tomu 2:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Hudba, která zní v historických sálech, také kostelech i pod letním nebem. Třeboňská nocturna vstupují do svého 23. ročníku a zvou na týden plný výjimečných koncertů a také nových hudebních objevů. Jak letos festival vznikal a co byste si na něm neměli nechat ujít, se dozvíte za chvilku od ředitelky festivalu Třeboňská nocturna Irmy Mrázkové. Ale teď bude zpívat Míša Tučná za podpory kapely Jelen.

0: Třeboni dnes začíná 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. V rámci pěti večerů nabídne špičkové interprety, několik světových premiér a také hudbu v jedinečných kulisách historického města. Po telefonu teď už zdravím ředitelku festivalu Irmu Mrázkovou, se kterou si budu povídat o letošní dramaturgii, mimořádných hostech i o tom, proč se do Třeboně vyplatí přijet právě letos. Dobré ráno, paní Mrázková.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak od slavnostního zahájení třeboňských nocturen nás opravdu dělí už jenom pár hodin. Jaký bude ten 23. ročník?
1: Já pevně věřím, že to bude ročník mimořádný a plný emocí. Máme obrovskou radost, že se nám podařilo pozvat výjimečné umělce. Budeme si moci vyslechnout tři světové premiéry a připravit i program, který osloví jak milovníky klasické hudby, tak snad přiláká možná i nové posluchače. Dle mého hudba má obrovskou sílu spojovat lidi a já věřím, že právě to bude největším poselstvím letošních třeboňských nocturen. A pokud nám do toho ještě vyjde i počasí během závěrečných dvou večerů v pátek a v sobotu, tak pak se asi o letošní ročník nemusím vůbec bát.
0: Než se dostaneme k pátku a k sobotě, prosím představte ten úvodní večer, dnešní, na co se můžou návštěvníci těšit?
1: Doufám, že tento slavnostní večer, to zahájení bude opravdu výjimečné. Festival otevře mladá rakouská violončelistka Alexandra Kárer, která patří k největším talentům své generace a která okouzlila publikum i porotu během loňské soutěže Pražského jara. Doprovodí soubor Collegium 1066 MNM, neboli Metru nad mořem, což je soubor s jihočeskými kořeny, takže se krásně propojí ten mezinárodní rozměr festivalu s místním regionem. A v programu zazní hudba Mozarta, Brucha a Haydna, takže se bude jednat o skladby plné elegance a plné emocí. A dle mého je právě Haydnův violončelový koncert jedním z vrcholů tohoto večera. A krásnou kulisu samozřejmě k tomu poskytne i historická zámecká konírna, která má jedinečnou atmosféru.
0: Tak to je ten dnešní večer, ale když projdeme festival od začátku do konce, co byste, paní Mrázková, na jednotlivých večerech zvláště vyzdvihla?
1: Myslím, že každý večer nabízí něco jedinečného, zajímavého. Jak jsem říkala, dnes zahájíme teda v konírně zámku s Alexandrou Kárer a Collegium 1066. Hned druhý večer, a to je ve středu, vystoupí fenomenální hudebník Indy Stivín. A bude to mimořádný zážitek, protože se představí v trojroli kontrabasisty, dirigenta a skladatele, což není úplně běžné. A budeme poslouchat hudbu od baroka po současnost a zároveň zazní i první světová premiéra, právě napsaná Indy Stivínem. Ve čtvrtek potom budeme mít takový lehký maraton, neboť ve 4 hodiny začínáme mistrovskými kurzy vedenými Milanem Al-Ashabem pro studenty konzervatoře České Budějovice v prostorách základní umělecké školy Třeboň. Poté se přesuneme do kostela svatého Jilí a od 7:30 si vyslechneme projekt nebo koncert s názvem Bach and Sons, což název sám již napovídá, že se bude jednat o hudbu dynastie Bachů, nejenom Johana Sebastiána, ale i jeho synu a následovníků. A zde vystoupí výborná slovenská kytaristka Miriam Rodriguez-Brílová, varhaník Pavel Svoboda a právě houslista Milan Al-Ashab. A poté se od 10 hodin přesuneme do Tunnel Lounge Baru, kde se představí The Brownies, a tady trošku ukročíme stranou od klasické hudby a poslechneme si něco z jazzu, swingu a amerických, latinskoamerických rytmů. V pátek poté vystoupí, se vrátí na nádvoří městského úřadu po 2 letech fenomenální Janoška Ensemble. Je to uskupení 4 bratrů a jejich švagra, kteří hrají, podávají vážnou hudbu svým velmi osobitým způsobem, jak oni to nazývají Janoška Style. Ale tentokrát vystoupí s projektem Janoška Goes Hollywood. To znamená, že zazní hollywoodské melodie, filmové melodie. A závěr bude patřit v sobotu opět poctě Emě Destinové, což je takový standardní projekt, a během něho se představí výborná slovenská sopránistka Adriana Kučerová spolu s Teodorem Šimáčkem, mladým basbaritonistou, krom jiného také vítězem pěvecké soutěže Antonína Dvořáka spolu s filharmonií Bohuslava Martinu Zlín pod taktovkou Roberta Kružíka. Takže každý večer nabízí něco jiného, svou vlastní atmosféru a svou vlastní náladu a příběh.
0: Ale letos také zazní několik světových premiér, už to tady padlo. Jak důležité je pro vás, aby festival Třeboňská nocturna přinášel i novou hudbu?
1: Rozhodně velmi. My nechceme být festivalem, který pouze připomíná minulost, ale chceme být místem, kde vzniká i nová hudba. Proto vlastně letos zazní 3 světové premiéry od právě Indy Hostivína, slovenského skladatele Luboše Bernáta a na závěr během soboty od Lukáše Somra. A myslím, že podpora současných skladatelů i těch mladých interpretů je pro nás stejně důležitá jako péče o klasický repertoár. Ale je to zároveň i velmi zavazující, neboť vlastně festival se tímto stává součástí historie. Neboť skladby, které jsou dnes nové, nové za pár let nebudou, ale budou mít neustále tu první interpretaci v rámci třeboňských nocturen a v Třeboni samotné.
0: No, on samotný festival využívá velmi rozdílné prostory. Zámeckou konírnu, kostel svatého Jiří, divadlo a také nádvoří. Jak moc při sestavování toho programu, paní ředitelko, přemýšlíte právě o dialogu hudby s místem?
1: Určitě, samozřejmě, to je také základ festivalu. Každý prostor má svou atmosféru, historii i akustiku a my se právě snažíme vybírat program tak, aby se s tímto prostředím souznil a díky tomu vlastně nevznikají koncerty jen takové, ale opravdu jedinečné zážitky, které by, myslím, jinde moc nefungovaly.
0: Paní ředitelko Třeboňských nocturen, co byste přál návštěvníkům, by si z letošních nocturen odvezli domů?
1: Mým největším přáním je, aby si lidé z Třeboně odvezli pocit, že prožili několik krásných letních večerů s hudbou, která možná dokáže spojovat. Poznali se s lidmi, kteří mají stejné souznění a aby se, doufejme, příští rok i navrátili. A věřím, že o tomto budou právě letošní Třeboňská nocturna. Takže všichni jste velmi srdečně zváni.
0: To říká ředitelka festivalu Třeboňská nocturna Irma Mrázková. Paní Mrázková, díky za to povídání a také díky za to, že z nás lidí děláte ještě kulturnější občany této země.
1: Já děkuji vám velmi za pozvání.
0: Mějte se hezky, ať se všechno povede.
1: Krásný den a děkuji. Naschledanou.

0: počasí.
1: 8:45, tak tomu ještě minuta a 3/4. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech většinou oblačno, teploty se pohybují mezi 20 a 24 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 23 stupňů, vane slabý, jihozápadní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 16 stupňů a mírný jihozápadní vítr 5 metrů za sekundu.
1: Jak bude přes den?
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer pak od severu přibude oblačnost studené fronty. Dnešní maximální teploty mezi 26 a 29 stupni, na horách 22 až 25 a bude vát mírný západní vítr 4 až 7 metrů za sekundu, který místy bude tvořit nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zataženo až oblačno, od severu postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Teploty nám klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách pak na 15 až 12 a bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den zpočátku ještě zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale v poledních hodinách budou ty srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude většinou polojasno. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude polojasno až jasno, na horách pak až oblačno. Teploty ráno klesnou na 14 až 10 stupňů a vystoupají odpoledne na 23 až 26 stupňů Celsia. Bude vát mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na severní a slábnout.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na pátek?
2: Pátek bude slunečný s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty ráno klesnou na 14 až 10 stupňů a vystoupají odpoledne na 24 až 28 stupňů Celsia. Bude vát slabý severní nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a podobném slunečném duchu by se měl nést i víkend.
1: To říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pavel Bobek dospíval 8 minut před 9 hodinou. Znamená to, že za 8 minut nás čekají zprávy, které připravuje Gabriela Bláhová, a hned poté už se rozjede ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Jihočeské dopoledne. A to má na starosti tady u nás Matěj Vodička, který se mnou sedí ve studiu. Matěj, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Luboši, tobě všem posluchačům.
0: Co tam dneska máš?
1: Je to opravdu hodně, jako vždycky. Hned na úvod po 9. hodině nabídneme třeba zajímavé téma, co děti v létě může trápit a jak jim pomoci. To probereme s editorkou naší stanice Petrou Matouškovou. No, na řadě bude třeba taky knižní hlídka Filipa Černého. Chybět samozřejmě nesmí ani jeho česká vlastivěda Zdeňka Zajíčka. Dnes bude o čakovských zástěrách. Docela zajímavé téma. No a samozřejmě poslechneme si taky, jaké byly včera Husovy oslavy v Husinci na Prachaticku v rodišti mistra Jana Husa. A taky nás čeká zámecké léto, pravidelná letní série na naší stanici. Pak po 10. hodině se podíváme třeba do středních Čech, jak vodáci sjíždí z Mazourov na Sázavě. Máme připravené taky tipy pro volný čas, řekneme něco o prohlídce areálu Kohinor Hartmut, no a vydáme se i za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem a poslechneme si taky babské rady dnes o pokojovkách, čističkách. No a po 11. hodině takový pomyslný vrchol jeho českého dopoledne, Českého rozhlasu České Budějovice. Dopolední host tím dnes bude host, bylinkář a farmář Karol Lesný, který žije v Novohradských horách, kousek od Malont na Kaplicku, na Českou Krumlovsku. No a pěstuje bylinky, zeleninu a všechny tyto své produkty dodává do špičkových restaurací. Tak já se asi před tím rozhovorem budu muset najíst, aby mi nevyhládlo. No ale i tak se na to moc těším.
0: Určitě to bude zajímavé. Ve studiu nás pozval na Jihočeské dopoledne kolega Matěj Vodička. A jak jste sami slyšeli, vyplatí se nás poslouchat i nadále. No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Užijte ten dnešní den, jak jedno půjde, s Českým rozhlasem České Budějovice. Budeme rádi, když zůstanete i nadále. A já se budu těšit na slyšenou ve 12 hodin při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká delegace odlétá dvěma letadly na summit NATO do Ankary. První studentská družice Kostka zamíří do vesmíru. Radniční léto začíná dnes na nádvoří radnice v Českých Budějovicích. Bude polojasno až oblačno, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné ráno. Česká delegace odlétá na summit NATO do turecké Ankary. Z kbelského letiště za chvíli odstartuje vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, který delegaci povede. Chvíli po něm odletí se svým týmem i prezident Petr Pavel. Premiéra Babiše večer čeká neformální večeře lídrů členských států Severoatlantické aliance. Zítra pak jednání Severoatlantické rady. Před odletem zopakoval priority, se kterými česká delegace na summit letí.
2: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
0: Česko je jedna ze tří zemí NATO, která loni nesplnila alianční závazek vydávat alespoň 2% HDP na obranu. První česká studentská družice, nazvaná Kostka, má dnes dopoledne tuzemského času vyrazit na oběžnou dráhu. Stojí za ní tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně. Vynést jí má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi. Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude podle konstruktéra ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištofa Boháče posílat pravidelnou telemetrii o svém stavu. Pořizovat snímky ze země a ověřovat návrh palubního počítače, antény a dalších komponentů. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Radniční léto v Českých Budějovicích nabídne pohádkové příběhy nebo večery s folkovou hudbou. Série představení začíná právě dnes. Program popsala primátorka Českých Budějovic z Hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
3: Na radničním náměstí budou také vystupovat třeba Nezmaři Žalman nebo Jaroslav Samson Lenk a budou tam pořádané i pohádky, 7 pohádek na to léto máme připravených a novinkou je, že ty pohádky budou zadarmo.
0: Program radničního léta v Českých Budějovicích potrvá do 20. srpna. Vlak cyklohráček zahájí sezonu mimořádných letních výletů. Barevná souprava s herními vozy nabídne do 20. srpna celkem 14 speciálních jízd. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v metropoli a okolí.
4: Vůbec poprvé cyklohráček zamíří do Tábora a Písku. Nově se cestující mohou vydat také do Kutné hory a po 2 letech se do programu vrací Libochovice a chybět nebudou ani další oblíbené turistické cíle. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti, později večer se v severní polovině kraje objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Foukat bude mírný vítr západních směrů na Šumavě, odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Bio hlásí stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Krčínova a Otavská. Počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: zprávách v 9 hodin tradičně začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice dnes s datem 7. července roku 2026. U poslechu vás od mikrofonu vítá Matěj Vodička a vítá vás s informací, že svátek dnes slaví Bohuslava, takže všem nositelkám tohoto jména tedy přejeme vše nejlepší. No a kromě toho si třeba taky můžeme připomenout, že dnes je Světový den svahilštiny, nejrozšířenějšího afrického jazyka, kterým mluví přes 80 milionů lidí. Vás ale, milí posluchači, jistě a určitě zajímá, co jsme si pro vás připravili v nadcházející hodině. Tak pojďme na to. V jejím samém závěru dostane prostor náš letní speciál Zámecké léto. Zhruba po 9:30 si připomeneme včerejší oslavy v Husinci na Prachaticku, tedy Husovy oslavy na počest rodáka mistra Jana Husa. Čeká nás samozřejmě taky jihočeská vlastivěda a knižní hlídka Filipa Černého. Nejprve ale připomeneme jedno důležité aktuální téma. Prázdniny jsou nádherný čas pro letní dobrodružství, nové zážitky i kamarády. Děti se ale můžou dostat taky do nepříjemných nebo nebezpečných situací. Odborníci varují například před rodinnými konflikty nebo trávením času na internetu. Co děti v létě může trápit a jak jim pomoci, tak to řekneme už za chvíli. A Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné jihočeské dopoledne.

0: 10 minut po 9. hodině posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hádky rodičů, první lásky, strach z táborů a soustředění, nebo jednoduše nuda. To jsou některé z obav, které děti a dospívající mají v létě. I během prázdnin se proto obracejí s žádostmi o pomoc na odborníky. No a téma teď probereme s editorkou naší stanice Petrou Matouškovou. Petro, přeji dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. O prázdninách odpadá stres ze školy, špatných známek nebo ze šikany. Stále ale na prvním místě děti nejčastěji řeší psychickou nepohodu, úzkosti, deprese a sebepoškozování, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
2: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kde děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené s rodičem rozvedeným, na kterého třeba nejsou tolik zvyklí a najednou s ním mají trávit vlastně více času, než obvykle v průběhu toho roku školního.
1: I o prázdninách se ale děti na odborníky obracejí zhruba stejně často jako ve školním roce. Denně řeší Linka bezpečí asi 500 hovorů, e-mailů a zpráv.
0: Děti o prázdninách logicky tráví víc času doma. Řeší třeba taky hádky s rodiči?
1: Ano, to je jedno z velkých témat, která je často trápí, potvrzuje Hana Píšová z Linky bezpečí.
2: Je takový pocit, že vlastně se odjede na dovolenou a ta rodina se bude mít skvěle, že si to strašně užije a najednou třeba vyplavou různé jako konfliktní situace, kdy místo toho, aby si to ta rodina užívala, tak tu dovolenou tak nějak jako prohádá. V podstatě chtěli by si ty prázdniny užít a místo toho zažívají vlastně obavy třeba o vztah rodičů nebo pocit, že vlastně se chtějí vrátit a už tam s nima nebýt.
1: Kromě toho samozřejmě některé děti řeší i nudu nebo samotu, protože nemají o prázdninách třeba tolik programů nebo jim chybí běžný režim.
0: Hodně dětí jezdí taky na různé tábory nebo soustředění. Podle dat České rady dětí a mládeže jich každý rok vyrazí asi 300 tisíc, což je dost. Jak připravit děti na takovou akci, Petro?
1: Tak domluvit jde například, jak často se s dětmi kontaktovat, jako je posílání pohledů nebo třeba telefonování na tábor. A to obzvlášť, pokud je dítě introvertní nebo má z odloučení úzkost. Odjíždět by taky vždy měly děti dobře poučené o intimitě, upozorňuje klinická psycholožka Zora Dušková z Dětského krizového centra.
3: Poučené dítě je ochráněné dítě. Pokud rodiče učí děti o těžkých momentech, které děti mohou zažít komunikovat, tak výrazně zvyšují šanci, že se jim to dítě svěří, pokud se mu něco nepříjemného přihodí.
1: Připomíná ale, že sexuální násilí na dětech páchá nejčastěji někdo z blízkého okolí. Dušková z Dětského krizového centra proto apeluje na rodiče, aby věděli, komu své děti svěřují, a to i v rodině a mezi známými.
0: No, přestože jsme toho probrali už hodně, zeptám se, na co dalšího by měli rodiče ještě dávat pozor.
1: Dobré je taky vědět, kolik času a jak tráví děti na internetu, upozorňuje Dušková z Dětského krizového centra. Velkým tématem je taky pornografie, ke které se děti v kyberprostoru velmi jednoduše dostanou a měli by na takovou situaci být připravené. S nepříjemným zážitkem je možné se kromě rodičů svěřit třeba kamarádům nebo i vedoucímu na táboře nebo soustředění. Ti dokážou poradit. Co dál?
0: Volný čas během letních prázdnin můžou děti trávit různě a jsou s tím spojená taky různá rizika. No a právě to jsme probrali s editorkou naší stanice právě teď, Petrou Matouškovou. Petro, díky moc za všechny užitečné rady a informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
4: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

slunce hřát, tak zní píseň Heleny Vondráčkové, která právě doznívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Můžeme vás v něm informovat o tom, že se připravuje dotisk průvodce po České Kanadě od českobudějovické autorky Aleny Bintrové. No a i o tom se bude mluvit v knižní hlídce, kterou si můžete poslechnout hned po písničce.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Hezký den všem, zatichem Česká Kanada. Tohohle vydařeného knižního průvodce mám právě před sebou. Vedle mě sedí jeho autorka Alena Binterová. Ledva kniha vyšla, už se na srpen připravuje její dotisk, tak z toho musíš mít velkou radost.
2: Je to velká radost a velké překvapení, protože knížka vyšla v březnu a vlastně říkám si, ta sezóna v České Kanadě teprve začíná teď s létem a s podzimem, kdy je tam spousta hub, takže jsem opravdu za ten dotisk ráda, protože věřím, že lidé, kteří tam přijedou, že najdou zase něco nového. Není to klasický bedekr, je to osobní průvodce, dokonce se tam, myslím, píše velmi osobní průvodce místy, kde se duše může nadechnout. Taky proto jsem na tu nabídku nakladatelství Moto kývla, protože je to už šestý díl pořadí této edice, která je krásná. Jsou to knížky tak akorát do batohu, nejsou těžké, nejsou drahé. Jsou tam souřadnice, mapky, ale zároveň není to právě ten klasický bedekr. Vlastně tam se píše o těch místech obvykle všude stejně, stručně. Tady mi bylo dáno, nebo nám autorům je umožněno napsat to právě osobně se svým příběhem, se svými vzpomínkami, s tím, jak se tam cítíme a pořád hlavně jdeme za tichem, to znamená hledáme i místa, která tak známa nejsou.
1: Knížku doprovází ne černobílé, ale správně bych měl říct to mavomodro bílé fotografie. To si fotila ty nebo kdo?
2: Ne, to je druhý důvod, neméně závažný, proč jsem na tu nabídku kývla při svém zaměstnání, protože není to úplně tak snadné napsat knihu, i když je malá, ale ten důvod byl, že fotografie pořídil můj syn, se kterým vlastně jsem Českou Kanadu objevovala poprvé, když byl ještě malý, jezdili jsme tam k prarodičům Binterovým na chalupu. Samozřejmě jsme nějaké výlety už tehdy podnikali a našla jsem úplně nové krásné území, které jsem předtím neznala. A pak jsem se tam ještě mnohokrát vracela i za kamarády u Slavonic v Modleticích. Tam vlastně chalupaří kapela Cymbal Classic, to jsou vlastně lídři Štruncovi, to jsou prostě lidi, kteří tu duši České Kanady a i muzikantskou duši mi otevřeli a za to jsem nesmírně vděčná.
1: Otevřenou duši České Kanady si můžete nalistovat v bedekru Aleny Binterové, který vyšel letos a jehož rovněž letošní dotisk se připravuje. Tak a pojďme ještě na pár dalších novinek. Nakladatelství Větrné mlýny vydalo esej Nejdelší z cest od ukrajinské spisovatelky Oksany Zabuško. Knihu přeložila dvorní překladatelka Oksany Zabuško Rita Kindlerová. Takhle promluvila o knize a spisovatelce pro Českou televizi.
3: Tu knihu psala ve velmi krátké době a na objednávku italského nakladatele, který chtěl vlastně ve velmi stručné formě osvětlit jako západní čtenář, v čem vlastně spočívá ta válka Ruska proti Ukrajině.
1: Ukrajina, píše Oksana Zabuško, se rozhodla existovat bez ohledu na jméno vůdce země. Turčinov, Porošenko, Zelenský nebo kdokoliv, kdo v budoucnu přijde. Nikdo nebude moci toto rozhodnutí zpochybnit, protože by neměl tu moc. Teď ale trochu odlehčíme a změníme žánr do zábavna. Foodblogerka Dagmar Heštová po tříleté pauze přichází s druhým dílem své fejetonovito vařící knihy Vidličkou po mapě. V knize najdete jak zajímavosti ze světové gastronomie, tak jednoduché recepty. Dagmar Heštové se o jídle píše snadno, protože její maminka dbala na zásady stolování, tatínek byl vyučený cukrář a babička ta jí ovlivnila.
4: Babička byla vídeňská Češka, vystudovala gastronomii ve Vídni. Byla to dáma, která uměla úplně perfektně tu vídeňskou kuchyni. Co se týče těch chutí, tak vždycky ona vařila naprosto skvěle. A jak máme tu chuťovou paměť, tak já si to prostě pořád pamatuju.
1: To byl malý exkurs ke kořenům Dagmar Heštové, autorky knihy Vidličkou po mapě. No ale nejste náhodou už příliš znaveni ze čtení? Pokud ano, tak doporučuji fotografickou publikaci Karel Koucký Reminiscence. Karel Koucký je zakladatel ateliéru Fotorenesance. Kniha obsahuje jeho fotografie rozčleněné do cyklů z pražských dvorků a zahrad, nalezená zátiší, New York a příroda. V publikaci je také rozsáhlý rozhovor Karla Kouckého s kunsthistoričkou Gabrielou Kumar Sharmou.
5: Karel Koucký je fotograf černobílé fotky. Jeho fotky jsou výjimečné. Když vidím třeba, že Karel vyfotí obyčejné okno a udělá z toho prostě unikátní fotku, která, dovoluji si říci, že má duši ta fotka a že to opravdu na vás tak promlouvá.
1: Takhle vidí tvorbu fotografa Karla Kautského Gabriela Kumar Sharma působící na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Karlu Kautskému vyšla fotografická monografie Reminiscence, to jsem ale už říkal, tak abych se necyklil, pro dnešek končíme, ale nebojte, další knihy si představíme zase za týden. Mějte se a čtěte.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
6: Příroda Novohradských hor ho inspirovala k založení netradičního podnikání. Dnes v zahradě Karla Lesného roste zelenina a nespočet různých druhů bylinek, ze kterých vaří špičkové restaurace. To, co dělá, nevnímá jako práci, ale jako poslání sdílet bohatství přírody s ostatními. Jak může úcta právě k přírodě spojovat moderní gastronomii s tradicí? Nejen o tom si s Karolem Lesným popovídáme v úterý 6. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: A Český rozhlas České Budějovice posloucháte krátce po 9:30 dopoledne. Čakovské zástěry bývaly nenápadnou, ale vzácnou součástí doudlebského kroje. V jihočeské vlastivědě si dnes řekneme, proč si je kdysi mohli dovolit hlavně zámožnější selky, čím byly výjimečné a proč se jim říkalo taky kalcovské feritochy nebo předáky. Dnešní díl připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. A poslechnout si ho můžeme hned po písničce od Madony.

0: Víte, co byly čakovské zástěry? Pokud ne, tak my vám to vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Obec Čakov na Českobudějovicku je zmiňována již ve 13. století. Vesnice se pyšní památným kostelem svatého Linharta, z něhož pochází i několik pozdně gotických soch, jež jsou dnes uloženy v Alšově Jihočeské galerii. Méně známé je, že v Čakově působil od začátku 19. století tkadlec, který vyráběl jednoduché, ale půvabné zástěry k doudlebským krojům. Jsou charakteristické svislými barevnými proužky vytkanými z hedvábí a bavlny na lněné osnově. Tyto zástěry se nazývaly nejčastěji čakovské, nebo také zástěry dělané, či kalcovské farťochy a nebo předáky. Kromě Čakova se prý tkali rovněž ve Velešíně, Milíkovicích, Straňanech nebo Slavči. Jak napsala etnografka Jitka Staňková, čakovské zástěry jsou dokladem vyspělé úrovně místní lidové tvorby, neboť každá ze tkaných zástěr je svým zpracováním unikátní. V době svého vzniku si je pořizovaly jen zámožné selky. Chudší ženy se musely spokojit se zástěrou z levnějšího kanafasu. Ve druhé polovině 19. století byla jejich móda vytlačena zástěrami z hedvábných látek, jež se ovšem už zpracovávaly strojově a kupovali na jarmarcích.
1: No a po Jihočeské vlastivědě v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice zamíříme z Čakova o kousek dál. Sváteční bohoslužby, trhy i koncerty nabídly v den 6. 11. výročí upálení mistra Jana Husa slavnosti v Husinci na Prachaticku. Do rodiště kazatele a reformátora vás vezmeme za chvíli v reportáži.
2: Český rozhlas, Česká.

0: 4 minuty před 9:45 pokračuje jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Česko si připomnělo 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Památku církevního reformátora o víkendu uctili lidé i v jeho rodném Husinci.
1: Necelá stovka věřících se sešla při ekumenické bohoslužbě v modlitevně církve bratrské. U kazatelny se vystřídali zástupci hned několika církví. Naslouchal jim i evangelický farář v důchodu Pavel Klimeš.
2: Jezdím sem rád, já mám ekumenismus velmi rád. Dokonce během té doby, co jsem sloužil aktivně, tak jsem v mnoha případech v té ekumeně pracoval. Měli jsme velmi hezký kontakty třeba s katolickou církví, ale i s jinými církvemi.
1: Další stovky návštěvníků při oslavách zavítali do Husova rodného domu, kde jsou přístupné stále expozice.
3: Já jsem místní, takže my jsme tady každý rok. Lenka Škopková. My už to máme jako tradici s dětma.
1: A čím se vám ty oslavy líbí?
3: No, že je tady všechno. Že opravdu od stánku, lampiony, průvod, že jo, od všeho něco, že si každý vybere.
1: A já jsem vás teď zachytila u nástěnky, kde lidé píšou vzkazy. Co píšete?
3: Já mám napsat, co bych vzkázala další generaci, tak jsem napsal, buďte na sebe hodní a dávejte na sebe pozor. Si myslím, že to je hrozně důležitý.
1: Duchovní rozměr dvoudenních slavností doplňuje kulturní program s koncerty a divadly. Na jeho přípravě se podílel i radní za ANO Ondřej Babka.
4: Se snažíme v celkem malém počtu lidí připravovat tento program. Pak už vlastně ta samotná organizace funguje skvěle. My máme tento formát v takovémto rozsahu asi po 12 let, takže už je to celkem z toho organizačního hlediska zaběhlé, nicméně jakoby zítra začnou přípravy na příští rok.
1: Z hlavního náměstí, které bylo v minulosti dějištěm oslav, se program přesunul do jiných zákoutí. Obyvatele tak neomezují žádné uzavírky.
4: Díky rekonstrukci centra mistra Jana Husa a díky tady té nádherné zahradě, tak máme jako skvělý prostor a zároveň právě tu část, kde jsou ty trhy a ten doprovodný program, kde hraje hudba, tak to je zase v dolním parku, který je úplně uzavřený u řeky.
1: Tradice husových oslav v jeho rodišti se odvíjí od roku 1869. První připomínky se nesly ve znamení 500 let od mistrova narození. Z Husince Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rád

0: Chámecké léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbrami.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán. Však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná Jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce, ať si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731 800 900, telefonní číslo je prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací část. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přeji.
0: Jste soutěžový typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím.
0: Tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, určitě. Ne? Teď ten vysavač.
1: Ten už dosloužil, už máme jiný od synů.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím, tak.
0: Dobře. Tak, pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se na summitu NATO zúčastní neformální večeře lídrů zúčastněných zemí i hlavního jednání Rady Aliance. Charita Písek schání peníze na opravu azylového domu ve veřejné sbírce. Dobrovolní hasiči si zvolí nové vedení. Dnešní den bude polojasný až oblačný. Během dne bude oblačnosti přibývat, teploty vystoupí k 29 stupňům. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel se dnes na summitu NATO v Ankaře zúčastní Business Fora obranného průmyslu. V závěru dne ho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí NATO, kam ho nakonec pozval turecký prezident. Zítra se Petr Pavel zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout postoje české vlády v oblasti obrany.
2: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty, protože prezident je i z ústavy součástí moci výkonné. A vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky mezi vládou a prezidentem, a já to považuji za velkou chybu, tak chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
0: Charita Písek představuje azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Původní rozpočet projektu byl 35 milionů korun. Práce ale odhalily dřevomorku v krovech, což cenu navýšilo o dalších 8 milionů. Charita proto vypsala na chybějící částku veřejnou sbírku. Novináře o tom informovali zástupci Charity v tiskové zprávě. Lidi můžou přispět na portálu Donio. Azylový dům pro matky s dětmi nabízí nejen přechodné ubytování, ale taky odborné poradenství a materiální pomoc. Loni ho využilo 27 žen a 59 dětí. Dalších 93 zájemců musela Charita odmítnout. Modernizace teplovodního potrubí ode dneška zkomplikuje dopravu ve Strakonicích. V ulicích Komenského a 5. května stavaři uzavřou vždy jeden jízdní pruh, a to do konce srpna. Řidiči budou muset v jednom směru po objížďce. Omezení pocítí taky chodci nebo autobusy. Mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková vysvětluje.
3: V ulicích Komenského a 5. května bude uzavřen jeden jízdní pruh. Tím pádem bude průjezd možný pouze od kina Oko k restauraci u Dudáka. V opačném směru povedou objízdné trasy. Chodci budou využívat chodníky na protější straně ulic a změny čekají také cestující autobusů.
0: Rekonstrukce zruší některé zastávky MHD. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, největší nezisková organizace v České republice, uspořádá v sobotu 11. července v Ostravě svůj 7. sjezd. Nejvyšší orgán na svém jednání po 5 letech zvolí nové vedení. Z volby vzejde nový starosta, náměstkové starosty a předseda ústřední kontrolní revizní rady.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti. Později večer se v severní polovině kraje objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Fouká mírný vítr západních směrů, na Šumavě odpoledne zesílí a vyohlásí stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stále počítejte s komplikacemi v Českých Budějovicích. Na křižovatce ulic Krčínova a Otavská stala se tady dopravní nehoda. Zdržíte se. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a čtyři minuty, do své druhé třetiny se posouvá jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je úterý 7. července a krásný den vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička. Daleko od nás, za velkou louží, je v plném proudu mistrovství světa ve fotbale, jak jistě mnozí z vás víte, milí posluchači. Turnaj v zámoří má za sebou pyrenejský souboj v noci na dnešek středoevropského času v Dallasu. Vyhrálo v osmifinálovém utkání Španělsko nad Portugalskem 1-0. Šlo o poslední zápas Cristiana Ronalda za portugalskou reprezentaci. 41-letý Hvězdný fotbalista, hvězda světového fotbalu, se proto po prohraném zápase neudržel slzám. Nejen o tom, ale taky o dalších informacích přímo z dějiště turnaje se můžete více dočíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Zpátky na jih Čech, my si v závěru této hodiny poslechneme tradiční babské rady. Zhruba před 10:45 se taky spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. No a vypravíme se i do krajského města, tedy do Českých Budějovic, protože dnes můžete navštívit komentovanou prohlídku podniku Kohinoor Hartmut. No a zhruba po 10:45 přijde na řadu taky řada na tipy pro volný čas. Nejprve se ale vydáme k sousedům do středních Čech. Tisíce vodáků v létě sjíždí řeku Sázavu. Na jezu Mazourov u Soběšína na Kutnohorsku jim teď hrozí zranění. Někdo dál od řeky nebezpečnou železnou traverzu. Na místo se vydáme za pár minut hned po písnice. Matěj Vodička vám přeje krásný den a taky vše dobré ve společnosti Jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice.

8 minut po 10. hodině posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a v něm teď na chvilku zamíříme k sousedům do Středočeského kraje. Vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazourov někdo umístil velkou železnou traverzu, která brání jejich proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě

0: No, samozřejmě.
1: Na nebezpečnou traverzu upozornila úřady Asociace vodní turistiky a sportu, jejím předsedou je Petr Ptáček.
2: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sjízdná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
1: Umístění traverzy odporuje podle hlavní instruktorky půjčovny lodí bez sport Moniky Novákové i zdravému rozumu.
3: Samotnou mě to poměrně překvapilo. Přišli jsme na to vlastně až ve chvíli, kdy jsme k tomu samotnému jezu přijeli a viděli jsme, že ta voda teče úplně někam jinam, než jsme byli zvyklí. Klienty tam nepouštíme a nějakým jiným způsobem překonáváme ten jez. Přenášením, přetahováním, přes korunu jezu a tak dále.
1: Nebezpečnou překážkou se zabývá jak inspekce životního prostředí, tak vodoprávní úřad v Benešově. Majiteli jezu, kterým je soukromá osoba, podle vedoucího odboru životního prostředí Jakuba Malečka nebylo vydáno žádné povolení k umístění traverzy.
4: S vlastníkem jezu, potažmo se zhotovitelem té činnosti, bude zahájeno řízení příslušné správní, ať už o odstranění stavby, případně nějaké přestupkové řízení.
1: S majitelem jezu se nám nepodařilo ani po opakovaných telefonických i písemných pokusech spojit. Podle vodního zákona mu může být uložena pokuta až 100 000 korun. Od Sázavy Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písemný.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je krátce před čtvrt na jedenáctou, stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a v dnešním vysílání přichází teď na řadu tipy pro volný čas. Letní kulturní festival na zámeckém nádvoří v Dačicích na Jindřichohradecku dnes od

0: 10 hodin nabídne komedii o ezoterice, manipulaci, důvěřivosti a lidské blbosti s názvem Guru Ráďa a neb návod na ženu. V kině Beseda tam od 20 hodin budou promítat taky portrét legendárního kytaristy Michala Pavlíčka. Nově otevřená galerie Sladovna v Raděníně na Táborsku vystavuje Ivana Uhlíře, obrazy a sochy. No a na Táborsku taky zůstaneme, protože Soběslavský festival Setkání s hudbou má dnes na programu koncert v kostele svatého Víta. Repertoár nazvaný Přes Paříž až do Soběslavy nastudovali klarinetistka Anna Paulová, houslistka Tereza Horáková a harfistka Hedvika Muza Bacha. Začátek je v 19 hodin. Úvodní koncert festivalu Třeboňská nocturna zahraje dnes od 19 hodin a 30 minut v zámecké konírně rakouská violončelistka Alexandra Kárer. Společně s ní vystoupí českobudějovický komorní soubor Collegium 1066 MNM. No a Český rozhlas České Budějovice je mediálním partnerem festivalu Třeboňská nocturna. V Českobudějovické galerii nahoře v Domu kultury Metropol je dnes v 17 hodin vernisáž výstavy Prolínání fotoskupiny Spektrum Blatná. No a ve Veldově Mlíně výstevnici na Táborsku dneska od 7:30 večer vystoupí táborský básník Matěj Věncek s hudebním doprovodem. U zámku Červená lhota na Jindřichohradecku dneska začíná pohádkové léto. Od 15 hodin se tam můžete vypravit na představení Moudrý rádce v podání divadla Studna. A v Trových svinech na Českobudějovicku dneska startují komentované vycházky městem se spisovatelem Janem Štiftrem. Ta dnešní je na téma Hříšní lidé města, trhové sviny. Sraz je v 18 hodin před kostelem. Kapela Queenie zahraje dnes od 20 hodin v letní kyně ve Strakonicích. Koncert připomene nedožité 80. narozeniny slavného zpěváka Freddieho Mercuryho. No a radniční léto na nádvoří radnice v Českých Budějovicích dnes od 17 hodin servíruje pohádku Rytíř ba já. Tolik tedy tipy pro volný čas v Jihočeském kraji a v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, které posloucháte krátce po 10:45. Od mikrofonu vám ještě jednou příjemný den přeje Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 6 minut před 10:30, tolik ukazují hodiny tady u nás ve vysílacím studiu. Posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Franz Hartmut byl podnikatelem a taky byl tvůrcem známé tušky ve žluté barvě s nápisem Kohinor, která se začala prodávat v roce 1889. Letos je výročí 130 let od úmrtí této významné osobnosti krajského města. No a do slavného českobudějovického podniku vás pozveme hned po písničce.

0: Hynor Hartmut, příběh továrny i rodiny. Tak se jmenuje dnešní komentovaná prohlídka s komorníkem pana továrníka France Hartmuta, při které projdete zákaznické centrum českobudějovického podniku Kohinor Hartmut s rozlohou více než 400 metrů. No, já mám teď na telefonu už organizátora prohlídky, pana Miroslava Mareše, kterému děkuji za jeho čas a přeji mu pěkné dopoledne.
1: Já tež přeji krásné dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Děkujeme. Pane Mareši, co všechno o historii slavného podniku Kohinor Hartmut dneska lidé uslyší?
1: Uslyší toho mnoho. Budou si povídat nejenom o tom, jak továrna původně sídlila ve Vídni a jaké důvody majitele směřovali k tomu, aby si našli nové místo podnikání právě v Českých Budějovicích, jakou roli v tom tehdy sehrál velký budějovický mecenáš Vojtěch Lana, ale dozví se nejenom o tom, jak se tušky vyrábějí, ale taktéž některé pikantnosti a informace o životě rodiny.
0: Vaše prohlídky, kterých jste nejen ve městě České Budějovice připravil spoustu, jsou kostýmované. Na jakého průvodce se dnes můžeme těšit?
1: V roli komorníka, továrníka France Hartmuta se představí pan Tomáš Hobizal. On shodou okolností taktéž tuto postavu komorníka France Hartmuta hraje při našich nočních prohlídkách, které se odehrávají ve vedlejší vile, a kterou si Franz Hartmut se svojí manželkou Annou von Roztočil nechal postavit v roce 1911. Vy to určitě znáte jako sídlo Domu dětí a mládeže a právě v letních měsících tam vás můžeme pozvat na noční hrané prohlídky, kde pan továrník bude vdávat svoji dceru Marii za prince Charlesa Rohana, takže se stanete součástí příprav na svatební veselí.
0: To je další hezká pozvánka. Já jenom dodám, že ta dnešní úterní prohlídka komentovaná teda začne od 16 hodin. Letos 25. července, tedy zanedlouho, uplyne 130 let ode dne, kdy majitel slavného podniku Franz Hartmut zemřel. Pane Mareši, připomenete toto výročí při českobudějovických prohlídkách?
1: Ano, připomínáme ho i v rámci příprav na tu svatbu v těch hraných večerních prohlídkách. A i tady v rámci toho návštěvnického centra se toto výročí zmíní a i ten jeho nešťastný osud, jak vlastně Franz Hartmut zemřel.
0: Tak, tolik tedy informace, další důležitá. No a na závěr taky jedna podstatná informace. Dnes tedy prohlídka, jak jsem zmiňoval, začne od 16 hodin. Kdy budou další prohlídky českobudějovického Kohinoru a jak se na ně posluchači dostanou?
1: Další prohlídky jsou vypsané na pravidelně vždycky v úterý, to znamená 14. července, 21. a v srpnu pak 11., 18. a 25. A jenom podotýkám, že zapotřebí si dopředu prostřednictvím městského rezervačního CB systému zarezervovat a taktéž vyzvednout vstupenky.
0: Do areálu firmy Kohinor Hartmut a taky do českobudějovické historie jsme se teď pomyslně vydali s Miroslavem Marešem. Pozvali jsme vás na komentované prohlídky tuškárny Kohinor Hartmut. Pane Mareši, díky moc za váš čas a ať se prohlídky líbí všem divákům. Naslyšenou.
1: Moc děkujeme a krásné léto všem. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 5 minut po půl jedenácté stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a už za chvilku se v něm vypravíme k trhovým svinům, konkrétně ke Klenskému potoku. Skoro 190 let tam stojí Buškův hamr, jediná veřejně přístupná kovárna na vodní pohon v jižních Čechách. Máme tam našeho regionálního stopaře, se kterým se spojíme hned po písnice.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teče voda od skupiny Rangers, to byla písnička, která dozněla v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. No a věřte nebo ne, voda i teče v místě, na které vás teď vezmeme. Protože míříme za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který se dnes vypravil na funkční technickou památku Buškův hamr u Trhových Svinů. Zjistil, že letos tam bude návštěvníky provádět i jedna velmi zajímavá osobnost. Nechte se překvapit. Petře, vítej ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tak já zdravím přímo z Buškova hamru, který je 2 kilometry od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Mimochodem vede se moc příjemná naučná stezka Trhovo-Svinensko přímo z města. Už jsou tady taky první návštěvníci a běží první prohlídka téhle unikátní památky. No a já můžu prozradit, že letos bude v této historické technické památce vůbec poprvé provádět spisovatel a znalec místní historie Jan Štifter. No a jak tu prohlídku pojme, na toho už se ho tady přímo ptám.
3: Dobré ráno, já tady budu vlastně 2 dny v červenci, 2 dny v srpnu, 2 dny v září, takže jenom jako část těch dní. A ta prohlídka bude asi trochu jiná, protože já tady okolo hamru se už vlastně točím několik let, dělali jsme tady výstavu o řemeslech, která je vlastně v té hlavní budově, takže bude to taková prohlídka vlastně o tom místě, ale i o tom, co nás se neustále vrací.
2: Vy jste tady Trhovo-Svinensko zapojil i do svého románu Krajina rozstavených zvonů. Odehrává se část třeba i tady na Buškově hamru nebo v jeho okolí?
3: Krajina rozstavených zvonů je příběh, který je vlastně z širšího Trhovo-Svinenska, to znamená, jsme ve Svinech, jsme v Měchově, jsme tady v těch vsích okolo. Je tam jedna scéna, kdy jedna hrdinka prochází právě tady okolo. Je to místo, kam já se rád vracím jak fyzicky, tak vlastně tak i v těch svých povídkách a románech.
1: Tak zdravíme taky ze studia našeho vlastně skoro kolegu Jana Štiftra, autora našich rozhlasových sloupků, a myslím, že i posluchači můžou alespoň trochu dobře slyšet, že na Buškově hamru opravdu voda teče. Petře, pověst nám prosím ještě pár zajímavostí právě o samotném Buškově hamru.
2: Hamr postavil v místě bývalého Mlezivova mlýna na kostní moučku hamrník Josef Feusner v letech 1836 až 1838. Po jeho zadlužení získala hamr v roce 1843 rodina Bušků. Ta tady žila do konce 70. let 20. století. Samotný hamr fungoval asi do 50. let 20. století. Buškové taky vlastnili hamr na Rejtech a oba tyhle hamry dodávali svoje zboží do železářství v Trhových Svinech. Hlavním lákadlem téhle památky je velký funkční buchar, zvaný Kobila. Má původní podobu, jak upozorňuje Matěj Průkaz Buškova hamru.
4: Vypadalo to tak, jak to před 180, skoro 190 lety zařídil první majitel, a úplně největším unikátem je buchar, říká se mu Kobila, a to je to kladivo, které vlastně na hamru dělalo nejtěžší práci. Buchar je funkční a při prohlídkách ho návštěvníků spouštíme, stejně tak spouštíme i brus a měchy, nebo hamernický kompresor.
2: No a já doplním, že se svými 300 kilogramy je Kobila vůbec nejtěžším bucharem v České republice. Během plného provozu dokázal buchar udeřit o kovátko až 150krát za minutu. Buškův hamr je teď přes léto otevřený každý den, kromě pondělí od 10 do 17 hodin, a prohlídky jsou tady vždycky v celou hodinu. Ta poslední vychází v 16 hodin, takže si sem můžete udělat až do září, když bude hezké počasí, až do října výlet.
1: A my jsme si udělali výlet v jeho českém dopolední právě do Buškova hamru u Trhových Svinů za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. Petře, díky moc za všechny informace. Naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Jiří Korn a jeho Dík, písnička, která doznívá téměř v 10 hodin 45 minut v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Některé květiny nejsou jenom na parádu. Naše dnešní babské rady představí zelené pomocníky, kteří osvěží vzduch a poradí si i s nejrůznějšími pachy. No a babské rady si můžeme poslechnout už za okamžik hned po písni Man in the Rain od Mikea Oldfielda a Carrie Dillon.

0: Babské rady.
1: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlhčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Za necelých 10 minut si v dnešním jihočeském dopoledni poslechneme další zprávy, které už pro vás chystá Gabriela Bláhová. No a hned po nich přijde na řadu rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem, farmářem a bylinkářem Karolem Lesným, který své výpěstky a produkty dodává do špičkových restaurací. Budeme si povídat třeba o tom, jak se hospodaří v krásné a malebné krajině Novohradských hor. Ne na to se budu ptát Karola Lesného už za pár minut, tak si na to počkejte. Krásné úterý 7. července a hezký den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda přidá příští rok 36 miliard na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Policie stíhá 8 lidí a 2 firmy kvůli podvodným investicím do kryptoměn. Nový přechod pro chodce bude ve Strkovské ulici v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Jih Čech je polojasný až oblačný, odpoledne bude od severu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 29 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové dopoledne. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet Ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
2: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
0: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Pachatelé podle vyšetřovatelů nabízeli výhodné investice do kryptoměn, které ale neprovedli. ČTK to dnes řekla Barbora Kudláčková z tiskového oddělení Národní centrály proti organizovanému zločinu. Poškozených klientů je podle ní přes 1000 a způsobená škoda dosáhla stovek milionů korun. Policejní centrála zopakovala v souvislosti s touto kauzou varování před nápadně výhodnými investicemi peněz. A to hlavně do kryptoměn. Nový přechod pro chodce bude ve Strkovské ulici v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Město má souhlas se stavbou od Jihočeského kraje, který vlastní silnici. Teď dokončuje projektovou přípravu. Trasou u Lipové aleje chodí obyvatelé při cestách do Strkova a na Hraběcí pěšinu. Pokračuje nezávislý starosta Jiří Rangl.
3: Je tam takové nebezpečné místo, ty lidi si musí dávat opravdu velký pozor, takže tam budeme muset udělat drobné stavební úpravy, aby nám vlastně povolili to místo pro přecházení, aby to bylo vyznačené a označení i značkou.
0: Rekonstrukce bývalé pošty v centru Tábora posune objekt k dalšímu využití. Město tam chce přesunout agendy městského úřadu a vybudovat sál zastupitelstva. Radnice má hotovou architektonickou studii. Počítá s propojením staré pošty se sousedním historickým domem. První etapa stavby začne příští rok. Potřebám obyvatel bude bývalá pošta na Žižkově náměstí podle starosty Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 sloužit i dál. V přízemní části vznikne sál služeb. Cena přestavby přesáhne 150 milionů korun. Několik explozí se ozvalo v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v syrském Damašku. Slyšet byly v blízkosti hotelu, kde je francouzská delegace ubytovaná. Podle prohlášení Elysejského paláce Emmanuel Macron žádné výbuchy neslyšel. Byl už na cestě na schůzku se syrským prezidentem Ahmadem Sharou.
1: Počasí.
0: Jih Čech je polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti, později večer se v severní polovině kraje objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Fouká mírný vítr západních směrů, na Šumavě odpoledne zesílí, bio je na nejnižším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila na výjezdu z Mokré na Českobudějovicku ve směru na Kaliště u Lipí. A pozor taky na trase Staré sedlo Bechyně na Táborsku, tady se srazily dvě dodávky. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Poslání sdílet bohatství přírody. Přesně tak svou práci vnímá náš dnešní host, který už za chvíli přijde za mnou do studia na rozhovor. K založení netradičního podnikání ho inspirovala krajina Novohradských hor. Karol Lesný pěstuje zeleninu a blinky, z nichž vaří špičkové restaurace. Proč je pro něj důležité lidské měřítko a jak funguje sběr divoce rostoucích rostlin ve volné přírodě? Tak nejen na to se Karola Lesného budu ptát už za okamžik. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou krásné úterní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Farmář a bylinkář Karol Lesný je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu, díky za váš čas, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji.
1: Jakou bylinku jste ve své zahradě naposledy sklízel, než jste vyrazil sem k nám do studia na rozhovor?
2: Ve své zahradě jsem naposled sklízel asi levanduly, ale nebylo to dnes ani včera, ale včera jsme byli sklízet vrbku úzkolistou v Novohradských horách divokou.
1: O levandule je velký zájem?
2: Je po ní poměrně velký zájem. Nešířím příliš, že ji máme, protože ji mám tak akorát pro své stále zákazníky a pro své čaje.
1: No, ptám se na to i z toho důvodu, protože kdykoliv jsem přijel na zahradu ke svým babičkám nebo i k nějakým jiným babičkám, tak levandule na těch skalkách rozhodně vždycky vyčnívala.
2: Jo, levandule je krásná, ale právě my ji pěstujeme pro tu sklizeň. Ale ne pro tu skalku, v tom je ten rozdíl, že teď už byste ji u nás neviděl. Už je většina sklízená, ale trochu tam ještě zbývá, tu budu sklízet dnes, sítra.
1: K těm rostlinám se ještě určitě v průběhu našeho dnešního rozhovoru dostaneme, ale já bych chtěl teď začít tím, jak jste se dostal do Čech, protože vy jste vlastně původem ze Slovenska, je to tak?
2: Je to tak, já se k tomu hrdě hlásím, ale žil jsem tam tedy jenom do svých 18 let a co mě přivedlo do Čech, je jasné, za vším hledej ženu. Samozřejmě jsme se seznámili se ženou kdesi u moře v Bulharsku a byl jsem nadšený, že je vůbec v Česka a pak slovo dalo slovo a najednou jsem byl na Šumavě a dělal jsem tam hajnýho a tahal s koněm a sloužil v Janovicích jako voják.
1: No já jsem si právě říkal, že buď tedy žena, anebo ta vojna, něco mezi tím.
2: No obojí.
1: Obojí. Když jste zmínil ty Hartmanice na Šumavě, vy jste tam působil nejen jako hajný, ale posléze i jako strážce Národního parku. Jak na tu dobu vzpomínáte a možná se nabízí otázka, jestli právě v tomhle období se utvořil ten váš velmi úzký vztah k přírodě?
2: Když to vezmu spíš zezadu, tak ten vztah k přírodě se vytvořil ještě na tom Slovensku určitě. Na té lesnické škole, kterou jsem studoval, byl jsem na ní v Liptovském Hrádku a pořád jsme byli v přírodě.

0: když se vrátím k té první, jak jsem to vnímal tehdy, tak tehdy jsem to vnímal s nadšením a byl jsem hrozně rád, protože jsem byl taky trošku atrakce asi, protože všichni ti první strážci Národního parku vlastně nebyli odborníci, nebyli... Byli to zvláštní lidé, kteří se tam, já nevím, na základě nějakých výběrových řízení dostali a já jsem byl jediný vzdělaný lesník, ještě jsem měl toho koně, se kterým jsem předtím tál, tak jsem jezdil na koni a těm lidem jsem spíš vysvětloval a nosil jsem tam ty chráněné kytky těm botaničkám a ty to zapisovali a byli hrozně vděční a tak dále. No, ale vlastně jsem to takhle uvedl proto, že vlastně mě ten pan Krejčí vyrazil ve zkušební lhůtě, takzvaně pro odbornost, protože jsem nebyl schopen a ochoten splňovat to, co oni si přáli tehdy od toho. A vlastně se to dlouho, dlouho táhlo, ty špatné vztahy Národního parku s obcemi, s obyvateli a tak dále. Tak já jsem byl jedním z prvních, kdo to odnes asi. Takže to nedopadlo dobře. Já po třech měsících jsem skončil, ale můj vztah k přírodě to nepoznamenalo.
1: To je dobře. Zajímavý příběh. Já jsem se na to vaše působení v pozici strážce Národního parku chtěl zeptat i z toho důvodu, protože osobně jsem nějaký čas se strážci strávil v dnešní době zejména. Mm-hmm. A přijde mi, že ta dnešní doba je pro ty strážce taková specifická v tom, že lidi dělají v Národním parku Šumava velký nepořádek. Vy máte možnost vlastně říct to přímé svědectví, jak to bylo, když ten Národní park vznikal, jestli dělali taky velký nepořádek. Byť jste tam byl tedy, jak jste sám zmínil, v úzovkách jenom 3 měsíce, ale určitě jste mohl nějakým způsobem usoudit, jestli ti lidé přicházejí do toho Šumavského národního parku s tím, že konečně po těch 40 letech můžou třeba vidět místa, která kdysi byla součástí té známé železné opony.
0: Bylo to zajímavé i z tohohle pohledu, protože ti lidé tam samozřejmě chtěli a chodili, ale spíš tam jezdili. A vlastně ti strážci, kteří tam byli, jako výjima mě, tam se soustředili hlavně na to, aby dávali pokutu těm lidem, co parkovali, kde nemají. Když to, já jsem se to spíš snažil vysvětlovat a říkat, že proč vlastně tam nemají být. S těmi odpadky, to byla doba, která asi ale nebyla specifická pro Šumavu. Já už jsem starší člověk skoro, tak si to pamatuju, že tehdy byla doba, že Němci, Rakušáci a podobně jezdili do Čech a vyhazovali odpadky. A tehdy to byla taková asi největší bolest přes tu železnou rudu a další vyjeli 5 kilometrů za hranici a vyhodili odpadky. Takže to byla asi tehdy větší bolest plus to parkování v přírodě v těch v podstatě v prvních zónách, kdekoliv zastavili auto a nepovažovali to za něco špatného. Ale neřekl bych, že by to byla bolest jenom Šumavy. Toto jsem zažil v Nízkých Tatrách. Dokonce jsem psal maturitní práci jakousi na téma, že jsem tam viděl z kopce, jak si někdo v dolině v Nízkých Tatrách měl auto v potoce. Tak to bylo, to je takový extrém. To jsem na Šumavě nepotkal teda.
1: Nejen o svých zážitcích v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vypráví Karol Lesný.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Když se přesuneme do té dnešní doby, tak vy dnes žijete a působíte v Deskách u Malont na Kaplicku. Jak jste se z té Šumavy dostal do Novohradských hor? Protože to je taky docela zajímavý příběh.
0: No, já jsem mezi těma Hartmanicema a Novohradkama strávil 20 let v Hájence u Staré Obory u Hluboké nad Vltavou. V Hájence u Rybáka, spousta lidí to zná, kousek nad Purkarcem. A ten motivem pro přestěhování bylo, že moje žena chtěla hrát a byla přijmutá na konzervatoř v Budějovicích. Takže jsme studovali konzervatoř, protože já jsem se staral o děti, jezdil pro ní s dětma nahoru, dolů. Ona je dlouho hrávala tady v síni na Varhany, že jo. Takže jsme pro ní jezdili dlouho do večera, po kostelech jsme jezdili hrát. Byly to zajímavé časy. No takže to byl motiv, proč se přestěhovat k těm Budějovicům. Dělal jsem tam chvíli hajnýho ve Staré Oboře a pak ale po krátké době jsem začal takzvaně podnikat, nebo se stal živnostníkem, pak jsem si založil firmu.

0: to, že to přinášelo větší svobodu, zejména v tom, abych mohl obsluhovat i tu rodinu, tu ženu a tak dále, a taky nějaký asi zajímavější peníze, než jenom být zaměstnanec. No a tam jsme strávili asi 20 let a až odtamtud jsem se teda po nějakých rodinných kotrmelcích dostal do těch desek, kde jsme se stávající partnerkou pořídili bývalou školu a začali jsme si tam vymýšlet, co tam vlastně budeme dělat. A vypadly z toho ty bylinky.
1: Já se často s lidmi bavím o významu té rozmanité přírody právě v Novohradských horách. Nejen proto, že do nich často rád jezdím, ale právě často přijde taky na přetřes takové tvrzení, že ty Novohradky dnes už možná nabízejí, řekněme, větší divočinu než kdejaké části Šumavy, které třeba teď přes léto čelí náporu turistů. Vy byste s takovým tvrzením souhlasil jako člověk, který vlastně působil jak na té Šumavě, tak teď aktuálně žije v těch Novohradských horách?
0: Ty Novohradky jsou výrazně menší. Hmm. A projdete je vlastně za jeden den, když přidáte do kroku. A to vlastně podmiňuje to, že podle mě to, já je nevnímám jako takovou divočinu. Já tam pořád vidím, když přesně jdete, každý to vidí. Ty pozůstatky těch vesnic, ty vysídlené Sudety. A to mě to činí zajímavější. Vlastně to srovnání jenom stačí přejít z toho pohoří na druhou stranu a už vidíte, jak by ty Novohradky vypadaly, kdyby nebylo to, co bylo těch 40 let, ty zelené hranice. Takže ano, jsou tam místa, která působí divoce, jsou tam zbytky bukových porostů, je tam žofínský prales, že jo. Ale vesměs já tam vnímám ty monokultury smrkové, které tam vznikly uměle, mnohdy je tam ještě vidět ty řady, jak to sázeli. Vidím tam ty bývalý políčka, vidím tam ty terasy, vidím tam ty domy najednou. Tam je nějaká tůjová alej, kaštanová alej, najednou je tam, jsou tam hrušně, třešně. Takže a dýchne na vás ten bývalý život, tu vykoukne nějaký zbytek kastrolů někde z těch ruin, tu nějaká panenka nebo podobné věci. A takže bylo to víc osídlený a já to tam spíš registruju a vnímám toto. Na té Šumavě jste se mohli ztratit. To jsou rozlehlejší lesy a působí divočeji.
1: No, pojďme se teď taky dostat k vašemu podnikání, protože dlouhou dobu vaše firma působila v oblasti sběru a čištění pilu z květů pro farmaceutický průmysl. Dokonce jste za tuto činnost získali ocenění firma roku Jihočeského kraje 2008. Věnujete se ještě tomu sběru pilu nebo už vůbec?
0: Věnuju se mu okrajově na jaře, respektive není to úplně okrajově, je to důležité, ale už jenom část roku a vlastně ve spolupráci s bývalými konkurenty, se kterými jsme ale vždy měli velmi korektní vztahy a jsem za to rád a dnes jsme přátelé a já jim na jaře pomáhám, když je toho strašně moc, tak pomáhám zhruba měsíc sbírat ty květy a jsem za to rád, je to příjemná změna do toho a zapadající do mého celoročního plánu.
1: Vy jste údajně to své dnešní aktuální podnikání začínal opravdu tak, že jste vysázel pár druhů bylinek, o kterých jste si myslel, že budou dobře a hojně růst, nebo že by aspoň mohli. Ty jste pak sklidil a začal jste je nabízet restauracím tady v Českých Budějovicích. Alespoň takto jste o tom vyprávil v jednom z rozhovorů s vámi, který jsem slyšel nedávno. Čili byl to opravdu začátek doslova od nuly. Ono to zní jak skoro z nějakého románu. Člověk přijede do hor, do té divočiny, byť dřív osídlené, jak jste sám zmiňoval, vysází tam v úzovkách pár bylinek, ty pak prostě já nevím, po nějaké úrodě sklidí a přijede do krajského města a začne restauracím nabízet ty své plody a říkat, je to vypěstované v těch horách, opravdu v té skoro divoké přírodě.
0: Tato epizoda je pravdivá, naprosto. Tam není nic, co by se dalo změnit, ale nebyl to úplný začátek. Úplný začátek byl ten, že jsme chtěli něco pěstovat a sušit, protože s tím sběrem pilů je spojený sběr v přírodě a sušení. A to není triviální. Ani sběr, ani sušení není úplně triviální a to jsem uměl. A měl jsem na to zařízené prostory. Takže jsme vlastně hledali, pro koho něco dělat. Oslovili jsme firmu Sonentor v Čejkovicích na Moravě a s těmi jsme si domluvili na měsíčku a chrpě, protože jsme neměli moc těch polí, neměli jsme mechanizaci, chtěli jsme dělat ruční věci. Prostě z toho jsme vycházeli, co jsme měli. A v těch Malontech byla velká farma Bemagro, biofarma, tak ten Sonentor to potřeboval certifikovaný. V biofarmě vládl osvícený pan majitel, který nás pustil mezi svoje pole, mezi svoji zeleninu a řekl, mě to vyhovuje, že budou květné pruhy mezi zeleninou, tak to pojďme zkusit. A tak to jsme to zkusili, vyseli jsme si první rok vysloveně semínko po semínku, jednotlivé měsíčky a chrpy. Vůbec jsem s tím neměl zkušenost s pěstováním. A pak jsme to pleli, to bylo nejzaplevelenější pole, co tam měli asi. Strašná práce, pak jsme to sbírali, potřebovali jsme to hrozně moc, protože to chtěli aspoň 50 kilo suchého. Strašně jsme se nadřeli. Měli jsme spoustu dobrovolníků, bylo to hezký, ale furt se makalo, abychom na konci roku zjistili, že nám to vydělalo sotva na ten sběr. Takže jsme řekli, tak musíme na to zase nějak jinak.
1: No, mě zaujalo, že jste zmiňoval, že to sušení nebo ten sběr, že to není triviální a že vy to umíte. Tak co na tom není triviální? Co je na tom tak složitého podle vás?
0: No, když sbíráte divoké věci, musíte je nejdřív najít. To je jedna věc, která není úplně triviální. To je zejména u těch pilů se to projevovalo, ale najít některé plevely není úplně jednoduché. A najít, kde jich je dost, kde to nebylo stříkané a tak dále. Takže to je první věc. Druhá věc, když už to máte, musíte to včas nasbírat v správném stadiu, správně to poskládat, správně to dovést domů, rychle to rozložit, to je druhý stadium, a pak při správné teplotě, správné vrstvě, v správném prostředí to usušit. To je třetí věc, která není jednoduchá.
1: No právě u toho sběru těch rostlin z volné přírody bych se na chvíli zastavil, protože to mě opravdu hodně zaujalo. Jaké byliny nejčastěji sbíráte teď ve volné přírodě a jestli se proměňuje ta skladba třeba s tím, jaké jsou nebo byly zrovna ten daný rok klimatické podmínky? Dám příklad trošku z jiného oboru. Třeba v posledních 2-3 letech slyšíme často od ovocnářů, že ty jarní mrazy působí velké komplikace. Může se třeba něco podobného, neříkám, že úplně stejně exaktně, ale jestli se může něco podobného třeba projevit a nějak zapůsobit právě i do sběru těch rostlin ve volné přírodě?
0: Zatím tuto zkušenost nemám. Mně se tam projevují třeba si jiné věci. Když se ptáte, co nejvíc sbíráme, tak se to proměňuje samozřejmě v čase. Na tom jaře začínáme s nějakým medvědím česnekem. Ten tedy sbíráme v různých stadiích. Takže nejdřív listí, potom pupeny květní, pak květy, pak mladý semínka. To je spousta práce, ježdění sběru. A pak věnujeme hodně času a energie bezu. Jak bezovým pupenům, bezovým květům, pak případně i bezovým plodům. A tyto věci, to počasí ovlivňuje spíš v tom, kdy nám začne ta sezóna. Jestli je to v půlce března, ten česnek, nebo až koncem března, nebo ještě později, ale většinou je to kolem půlky března, kdy mi začíná sezóna na tyto věci. Takže tam se s tím nepotkávám, spíš se potkávám s tím, jestli je to napadený nějakou rzí, jestli to můžeme, jestli je to sbíratelný, není to poškozený, jestli mi nad tím nevykáceli les a ono to neumřelo celý, jestli mi ty bezy nevykáceli, to se stává často, ty bezy ubývají, jestli nejsou zamšicované, abych je mohl pozbírat, takže mě spíš ovlivňuje toto. Ty mšice teda mohou souviset s počasím, když je velký sucho, tak může být víc mšic. Když hodně prší, tak tolik mšic není, ale je to, zase jsou tam jiné faktory, které to ovlivňují.
1: Musím říct, že i ta představa, že řekněme, dáte prostě košík na záda, vyrazíte do přírody, je taky velmi idylická.
0: Je, takhle to nevypadá. Nechodím z nůší na klacíky anebo na bylinky. Jezdíme autem pro bylinky, máme tam 5, 10, 20 bedínek. A je, obnáší ten sběr ty potíže taky s tím sehnat ty další ruce, protože pak je to o tom nasbírat za 2-3 hodiny a vyrazit s tím a za 2-3 hodiny sám to neuděláte, potřebujete další 2-3 ruce, 4, a takže se s tím pojí zase personálie.
1: Nejen o sběru divokých bylinek si v dnešním jihočeském dopoledni povídáme s Karolem Lesným. Povídat si budeme taky za malou chvíli. Teď je čas na krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Celé dvě minuty před 11:30 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem Karolem Lesným, který bylinky vypěstované tedy u sebe na své farmě dodává do mnoha špičkových restaurací a právě těch, řekněme, mnoho moderních podniků je založených na té lokálnosti a exkluzivních čerstvých surovinách, mnohdy lokálních, ale mám takový pocit, že ještě třeba před 25-20 lety takových podniků mnoho nebylo, nebo že jich hodně za poslední dobu vzrostlo. Nemáte, Karole, nějaký, řekněme, nebo neregistrujete nějaký nárůst zájmu o vaše služby s tím, jak se proměňuje právě ta poptávka a ten, řekněme, apetit návštěvníků restaurací?
2: Je pravda, že jsme asi zhruba chytili ten nástup toho té vlny, toho zájmu o to lokálno a o divoké věci. Vlastně to rozpoutala asi v českých podmínkách SK a šéfkuchař tehdejší Martin Štangl, který dnes má svoji michelinskou restauraci, se kterým stále spolupracujeme, tak tento začal prosazovat na základě těch konceptů severských, říká se tomu severský koncept, kde je ta dánská restaurace Kodaňská Noma, která byla průkopníkem tohoto stylu. A my jsme začali na této bázi spolupracovat a funguje to do dneska. Takže ano, i dnes se nám ozývají nové restaurace nebo firmy, ale není to tak, že bychom nevěděli, kam dřív skočit, protože někdo přibude, někdo ubude. Ty restaurace to zejména dnes nemají vůbec lehké a bojujou se zákazníky a se ekonomikou teda dost těžce.
1: To znamená, že to spektrum těch restaurací, které od vás odebírají, je řekněme jak lokální, tak třeba i celorepublikové, dá se to tak říct?
2: Jo, dá se to tak říct. Máme několik lokálních jihočeských, plácnu 4-5 a pak, já nevím, 2-3 pražské, kam dodáváme víceméně pravidelně. Ale je fakt, že se to dost posunulo spíš k těm čajům a případně sušeným bylinám, sušeným květům a tak. Variuje to, plus ty divoké věci.
1: No, řekl bych, že právě možná o ty divoké věci může být největší zájem, když je sezóna na jaře medvědího česneku, je to tak?
2: Jo, je to tak. Na to musí být člověk zařízený, aby měl čas tu chvíli a ty kapacity a tak dále. Ne, že by byla věda nastříhat nebo natrhat nějaký medvědí česnek, ale nastříhat ho včas a v nějakém zajímavém objemu už zase není úplně samozřejmé a dovést ho v dobrém stavu.
1: No zároveň musí samozřejmě vědět, kam na ten medvědí česnek jít, to je základ.
2: Je třeba na to vědět, aby člověk taky něco neničil nebo nešel do nějaký chráněný oblasti nebo podobně. Takže je to dost náročným. Je fakt, že pro nás tady zrovna ten medvědí česnek není úplně lokální záležitost, že pro ně jezdíme hodně na Moravu. Na druhou stranu máme na Moravě rodinu a tak dále, tak to tak nějak kombinujeme s návštěvou rodiny a podobně. Ale možná k tomu bych řekl zajímavost, že jsme se letos pokusili o výpad do Rakouska, které vnímáme jako vlastně lokálno. A zase to tam není vůbec jednoduché, mají úplně jiné předpisy pro ty sběry, podobně jako s houbama, s lesními plody, tak třeba s tím medvědím česnekem je to tam mnohem náročnější než u nás a my si vlastně můžeme libovat v Česku, že tady můžeme sbírat téměř cokoliv, téměř kdekoliv, v Rakousku to takhle nejde. Je to tam mnohem náročnější.
1: Jinými slovy říkáte, že jsme v tomto ohledu o dost svobodnější?
2: V tomto ohledu jsme o hodně svobodnější. Jak to se sbírá, tak každému Čechovi jsou blízké houby a tady když rostou, tak každý tá koše. Tak v Rakousku, já nevím, 2 kila na osobu, tak to by úplně nešlo. Například a ty lesy jsou vesměs soukromé a můžou tam být potíže. Můžou si lidi natrhat, ale jako v malém množství. U nás pak to dává živobytí spoustě lidem, že o ty houby s těmi výkupy a tak dále.
1: No a když si odmyslíme ten medvědí česnek, tak o jaké další bylinky, řekněme, je největší zájem ve vašem případě?
2: Nevím, jestli největší. Druhý největší jsou ty bezy. Hmm. Ty bezy, to je fakt významný. Pak už to dost klesá, pak jsou to nějaké šťavely, které jsou v lese, že jo, ty trojlistky, těch sbíráme hodně, nějaké šťovíky a nějaké pak další divoké květiny. Jo, můžeme to prohlásit, samozřejmě i smrkové výhonky jsou důležité, těch děláme taky na desítky kil smrkových výhonků a tady teda využíváme jednak to, že jsme hodně vertikálně rozlišený, takže někde to začíná a někde vysoko to končí mnohem později, takže můžeme sbírat dlouho a v těch novohradkách je to fakt čisté. Hmm. Takže například ten smrkový výhonek nebo morový nebo nějaké pupeny, šišky, mladé šišky.
1: Vy tvrdíte nebo razíte takové moto, že při pěstování je pro vás podstatné lidské měřítko, což znamená, že by se podle vás tedy o farmu a sklízení měla být schopná postarat jedna rodina. Je složité třeba v dnešní době takové zmíněné lidské měřítko udržet?
2: Je to hodně složité. Je to náročné, protože u nás většinu té půdy vlastní velcí vlastníci a čímž to je jedno, prostě to tak vzniklo, ale já znám dost takových, nebo několik, řekně tomu nízké desítky lidí, jako jsem já, co se pěstování týče, potýkáme se všichni s podobnými problémy. Máte potíž, abyste toho vypěstovali dost, abyste byl zajímavý partner pro někoho. Zase ne moc, protože to nemáte kde uskladnit. Potřebujete nějaký lidi na ten sběr, ty zhusta nejsou. Na super mechanizaci, kterou můžou mít ty velcí v těch velkých plochách, na tu nemáte peníze, nikdy se tím neuživí. K tomu mám takovou okřídlenou historku, že jsme byli někde na výstavě takovýchhle strojů a ten pán nám říkal, no to je takový robotický udělátko a to má fotobuňku a rozezná to, co je kytka, to, co je plevel a všechno, co je plevel, tak zničí. A my říkáme, no dobře, kolik to stojí? No 250 000. A my říkáme, aha, ale to nefunguje samo, to jsou 4 na jednou. Jo. A vy, abyste to využili, já vám to ani neprodám, jestli nemáte 15 hektarů ty zeleniny. Hmm. To nemá šanci se uživit. No, tak když máte hektar, tak prostě máte ty ruce. Hmm. Jo, asi tak. Takže je to hodně o rukou a je pak problém s tím zavážením, s tím, že to musíte naložit v ten den, odvést. Teď my jsme těch 40 kilometrů od Budějic a to je už hodně na to vožení. Některé farmy třeba z Prahy nebo i u Budějic jsou farmy, které to mají blíž, tak to je velká výhoda. Pro nás je to dost náročné, takže opravdu se spíš kloníme poslední dobou k těm bylinám a čajům, které můžeme s nás uskladnit, s nás odvést, s nás převést.
1: A pojďme teď tedy ještě na závěr k těm čajům, protože na to jsem se ještě nezeptal. A možná se můžu zeptat teď jako úplný laik, jaké zákonitosti má třeba příprava takového čaje? Já dám příklad, nám třeba na chatě roste máta, tak stačí, když ji prostě usuším a pak ji usušenou zalej horkou vodu a mám z toho čaj. Je to takhle jednoduché nebo je nutné dodržet nějaká další pravidla, nějaké další postupy?
2: Asi je to takhle jednoduché. Myslím, že se toho lidi nemusí bát a spousta se jich toho nebojí. A
1: to jste mi udělal radost.
2: Suší kde co a pijou kde co. Ale ne, tak ty nejznámější jednoduché byliny, jako je, já nevím, opravdu máta, meduňka, dobromysl, lípa, bez, to sbírá spousta lidí a spousta lidí si dělá svoje čaje. Ať už jedno druhové nebo míchané a je to dobře, ať lidi pijou to, co mají v okolí a přináší to nejenom ten zdravotní účinek, když už bychom se o něm měli bavit, ale i tu pohodu, i to, že si to nazbíral sám nebo spolu s rodinou a že tomu věnovali tu energii a mají z toho tu radost, to je strašně významný.
1: Hmm. Já jenom možná na závěr, opravdu úplný závěr už dodám, že vaši farmu mohou lidé po předchozí domluvě kdykoliv navštívit. Na vašich webových stránkách se píše, že se stačí jenom ozvat předem a vy rád ukážete to, co pěstujete, jak a jak to sklízíte.
2: Ano, je to možné. Nejlíp jsme jako přes Facebooky dosažitelný, ale na webu by nás našli taky. Ano.
1: Karol Lesný byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas a ať se vám tedy daří nejenom při vaší práci a nejenom pokud jste třeba v lese. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a zůstaňte u svých přijímačů, protože za okamžik vám nabídneme pravidelný rozhlasový sloupek. Matěj Vodička tedy ještě jednou přeje od mikrofonu krásné úterý.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je úterý 7. července a podle předpovědi počasí nás čeká velmi příjemný letní den s teplotami až do 29 stupňů. Veder, která pro naše podnebné pásmo určitě nejsou úplně přirozená, jsme si už stihli užít dost. No a právě o vedrech bude i rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: O vedrech z letošního konce června se asi bude mluvit ještě dlouho. A nebo, a ta představa mě děsí, splynou se stejnými vedry příštích let a budeme na ně vzpomínat jen jako na ten trochu teplejší začátek léta kdysi v 26. Fuj. Osobně nemám horko rád. Přesněji nemá ho rádo moje tělo. Kvůli nízkému krevnímu tlaku se mi v jednom kuse motá hlava, a když prudce vstanu, moje první kroky připomínají chůzi zombí. Takže sice nadávám na vedro, ale současně si připadám jako nevděčník, který neví, co chce. Protože když zamrzne, nedokážu se kvůli stejnému tlaku leckdy zahřát ani v zimní bundě. Jak jsem se v zimě těšil na chvíli, kdy konečně vyrazím v kraťasech a tričku, tak teď, po dnech, kdy teploměry ve stínu ukazovaly 40, se už skoro těším na tu zimní bundu. Vlastně je divné, že ty sezónní výkyvy snášíme tak bídně. Jestliže naši předkové opravdu přišli z Afriky a pak si v Evropě pro změnu střihli několik dob ledových, měli bychom mít v genech spolehlivé fungování v trochu širším tepelném rozsahu než 18 až 24 stupňů. Vzhledem k tomu, jak bylo před pár dny venku, by nebylo marné tuhle schopnost obnovit. Ale ne za každou cenu. Slyšel jsem k tomu drastický příběh z vojenského prostředí. Je to už dávno. Jeden známý si kroutil vojnu u pluku, kde velitel vyhlásil letní otužování. Ano, slyšíte dobře. Chudáci kluci se museli navléct do zimních mundurů, natáhli si dlouhé kabáty a beranice, kolem krku omotali šály a takhle vybavení stáli bez nutí na rozpáleném cvičáku, dokud jich pár neomdlelo. Až po intervenci přeplněné ošetřovny byl tenhle zvláštní způsob bojové přípravy opuštěn. Přeji vám hezký a příjemně chladný den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Dnešní poledne oznámí už za chvíli vyzvánění ocelového zvonu, který je zavěšen ve zvonici u kostela Nejsvětější Trojice v Hamru u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Má hlavní tón FIS 2, průměr 70 cm a váží přibližně 180 kg. V první čtvrtině 20. století ho ulila neznámá slévárna. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: NATO nakoupí nové průzkumné letouny. Charita Písek schání peníze na opravu azylového domu ve veřejné sbírce. V červnu opět stoupl počet případů žloutenky a nejvíc případů je na jihu Moravy. Jih Čech je většinou polojasný až oblačný, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. V noci se ochladí na 18 až 15, může i pršet. Zítra bude nebe zamračené, naměříme maximálně 25 stupňů Celsia. Dobré poledne, jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity. Nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye. Rozšíří taky flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra ochranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Společnost Saab bude moct letadla dodat v roce 2030. Na jejich ceně se s NATO ještě nedohodla. Podle generálního ředitele firmy se bude nejspíš pohybovat mezi 400 až 450 miliony dolarů za jeden stroj. Charita Písek představuje azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Původní rozpočet projektu byl 35 milionů korun. Práce ale odhalily dřevomorku v krovech, což cenu navýšilo o dalších 8 milionů. Charita proto vypsala na chybějící částku veřejnou sbírku. Novináře o tom informovali zástupci Charity v tiskové zprávě. Lidi můžou přispět na portálu Donio. Azylový dům pro matky s dětmi nabízí nejen přechodné ubytování, ale taky odborné poradenství a materiální pomoc. Loni ho využilo 27 žen a 59 dětí. Dalších 93 zájemců musela Charita odmítnout. Výlukové jízdní řády platí na autobusových linkách 304 a 305 kvůli uzavírce mostu přes Nežárku u Jemčiny na Jindřichohradecku. Jiné jsou časy odjezdů, trasy linek a taky pozice některých zastávek. Pokračuje mluvčí Jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.
2: Dochází ke změnám času odjezdu až o 20 minut, mění se také trasy a některé zastávky. Před cestou si prosím zkontrolujte aktuální výlukový jízdní řád. Zastávka Matná je dočasně přesunuta a zastávka Buk není po dobu výluky obsluhována. Náhradní zastávkou je Buk škola.
0: V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Epidemie v Česku propukla předloni. Nakažených bylo nejvíc od roku 1984.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Během dne bude většinou polojasno až oblačno, k večeru bude přibývat frontální oblačnosti, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Na horách naměří 22 až 25. Fouká mírný západní vítr, místy s nárazy 55 km za hodinu. V noci očekáváme zataženo až oblačno, od severu postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejnižší teploty 18 až 15, na horách 15 až 12 stupňů. Zítra se mírně ochladí, zpočátku bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. V poledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměří 19 až 22. Vítr bude foukat mírný severozápadní, večer zeslábne a bio zůstane na nízké zátěži.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s nákladním se srazily u Třepkova na Písecku ve směru na Kbelnici. Na místo jedou všechny záchranné složky. Počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: 12 hodin a k tomu přesně 6 minut. Posloucháte tedy Český rozhlas České Budějovice. Písničky pro radost v úterý 7. července roku 2026 startují právě nyní. Písniček pro radost bude hodně a přání je také hodně. Už se na ně těším, až je budu číst a jestli společně s vámi také poslechnu tu pěknou dechovku, kterou dneska budeme posílat vám oslavencům. Tak ještě jednou pěkné poledne ze studia pře Luboš Voráček. Připravená je Doubravanka hned v úvodu, a to ze dvou důvodů, protože budeme hrát jednak do Jámy u Mičovic, Doubravanku, a také do Pěčnova. A s tím přáním, prvním přáním začnu v Pěčnově. Tam 45. narozeniny má pan Milan Boška. Dnes slaví krásné 45. narozeniny Milan Boška z Pěčnova na Prachaticku. A tak všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a ještě mnoho najetých kilometrů bez nehody na oblíbené motorce přeje manželka Veronika, děti Adrian a Monička, a k přání se připojuje také sestra Milada s rodinou, mamka s přítelem Fandou a rodina Myšáků z Lipovic. Do Pěčnova pana Božku má hrát Doubravanka jeho českého spůdky. Ta je připravená, ta píseň, bude hrát také do Jámy u Mičovic, kde 56. narozeniny má paní Marta Schneiderová. Píše nám totiž pan Hřídel, abychom zahráli k paní Martičce Schneiderové Doubravanku z krásné vesničky Jámy. Paní Schneiderová má právě dnes 56. narozeniny. A Martička, jak se píše, je velice starostlivá manželka, maminka, babička a skvělá kamarádka, vedoucí po šumavského spolku Hezký holek. Milá Martičko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, všech setkání a hodně úspěchů se spolkem. To přeje manžel Mirek s celou rodinou, vnoučata posílej babice sladké pusinky. Také pošumovský spolek Hezký holek přeje, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, ale také kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. Tak tedy pro paní Martu Schneiderovou do Jámy u Mičovic k 56. narozeninám a také do Pěčnova na Prachaticku ke 45. narozeninám, které má pan Milan Boška, tak tam bude hrát také Doubravanka jeho českého spůdky.

Doubravanku teď v písničkách pro radost vystřídá Vejvodova kapela, která bude hrát jednak do Borkovic, ale také do Dobešova u Černovic na Pelhřimovsku. V Dobešově 60. narozeniny má pan František Kotek a tak sbor dobrovolných hasičů Dobešov, okres Pelhřimov, nás prosí o zahrání hezké hasičské písničky pro svého člena pana Františka Kotka, který právě dnes 7. července se dožívá krásných 60 let a přejí hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti. To přejí kamarádi hasiči. Do Dobešova pro pana Františka Kotka k 60. za okamžik bude hrát Vejvodova kapela a bude hrát také do Borkovic, kde 70. narozeniny má pan Josef Tomášek. Všechno nejlepší, pane Tomášku, hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů, dobré nálady a mnoho sil do dalších let přejí zástupci obce Borkovice. A právě do Borkovic k 70. pro Josefa Tomáška a k 60. narozeninám do Dobešova u Černovic pro Františka Kotka. Teď bude hrát Vejvodova kapela hasičskou.

Vejvodovou kapelu v písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je připravena vystřídat Veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála jednak do Klenovic u Mičovic a také do Borkovic. V Borkovicích 68. narozeniny má paní Jiřina Břečková. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše, abychom zahráli paní Břečkové, abychom zahrali kamarádce k narozeninám. S přáním hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v dalším životě. To přijí kamarádky z kanceláře a k přání se připojuje také celá rodina paní Břečkové. Pro Jiřinu Břečkovou do Borkovic k narozeninám za chvilku bude hrát borkovická polka a bude hrát také do Klenovic u Mičovic, kde 70. narozeniny má paní Zdenka Pešková. A tak hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životní pohody vám, paní Pešková, přejí zástupci obce Mičovice. Do Klenovic u Mičovic k 70. pro paní Zdenku Peškovou a také do Borkovic k 68. narozeninám pro paní Jiřinu Břečkovou bude hrát Veselka Ladislava Kubeše borkovickou polku.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost teď je připravena zahrát Kubešova dechovka, a to do Borkovic. V Borkovicích máme v jedné rodině hned dvě výročí. Pan Josef Tomášek se dnes dožívá 70 let a manželka Marta, paní Marta Tomášková, bude mít 70. 18. července. A tak nám přišel dopis, ve kterém se píše: Milí oslavenci, mami a tati, k vašim krásným 70. narozeninám vám ze srdce přejeme pevné zdraví, pohodu a spoustu krásných chvil. Děkujeme vám za všechno, co pro nás děláte, za všechny nedělní obědy, zázemí a podporu, kterou nám vždy dáváte. Ať vám dál přináší radost vroučata a ať si naplno užíváte chvíle na vaší zahradě. To všechno a ještě mnohem více přejí dcera Valerie s Martinem, syn Marek s Radkou, vnoučata Natálka, Tereska, Sofinka a Tadeáš. A k přání se připojuje také sestra Alena s celou rodinou. Tak to bylo přání pro manžele Tomáškovi. Paní Marta Tomášková bude mít 18. července 70. Pan Josef Tomášek je má právě dnes 7. července 70. No a pro pana Josefa Tomáška do Borkovic tu mám ještě jedno přání. Pepíku, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu, spoustu radosti a každý den důvod k úsměvu. Ať ti tvůj věrný pejsek dál dělá společnost a přináší radost na každém kroku. Přejeme ti ještě jednou mnoho šťastných let, plných klidu, dobré nálady, přátelství a hezkých chvil s lidmi, které máš rád. Všechno nejlepší a hodně štěstí. To přejí kamarádi Venca a Maruš a připojuje se také manželka Marta s rodinou. Tak tedy do Borkovic k 70. pro Josefa Tomáška k dnešním a také k těm, které bude mít 18. července manželka paní Marta Tomášková. Tady pro manžele Tomáškovi bude hrát Kubešova dechovka Píseň od tábora až k nám.

písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď Kubešovu dechovku vystřídá jeho česká Podhoranka, která bude hrát také do Byňova u Nových Hradů, do Rožmitálu pod Třemšínem i do Neznašova. A s přáním začnu v Neznašově, kde 70. narozeniny má pan Jaroslav Vopava. Významného životního jubilea se dožívá pan Jaroslav Vopava. A tak vše nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví, pane Vopavo. Do dalších let vám přejí zástupci obce Všemyslice s paní starostkou. Panu Jaroslavu Vopavovi do Neznašova k 70. nám za chvilku zahrajeme. Ještě předtím do Rožmitálu pod Třemšínem popřejeme, kde 72. narozeniny má pan František Polák. Všechno nejlepší k narozeninám, pane Poláku, hodně zdraví a štěstí přeje Pavel. Tak do Rožmitálu pod Třemšínem k tím 72. narozeninám i pro pana Františka Poláka. Za chvilku bude hrát jeho česká Podhoranka, ale bude hrát také do Byňova u Nových Hradů, kde 75. narozeniny má paní Marta Michálková. Do dalších let vám paní Michálková za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody přeje pan starosta. Tak tedy do Byňova u Nových Hradů k 75. narozeninám paní Martě Michálkové, také do Rožmitálu pod Třemšínem ke 72. narozeninám pro pana Františka Poláka a také do Neznašova, kde 70. narozeniny má pan Jaroslav Vopava. Všude tam bude hrát jeho česká Podhoranka píseň Kdybych byla ptáčkem.

Dohrála jihočeská Podhoranka ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, teď v písničkách pro radost, je připravena zahrát Gloria, a to jednak do Gardašovy Řečice, ale také do Rožmitálu pod Třemšínem. A já s přáním začnu v Rožmitále pod Třemšínem. Tam totiž 80. narozeniny už 15. června měla paní Jana Zvelebilová. Do dalších let vám paní Zvelebilová přeji hlavně hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a hodně radosti a úrody na zahrádce, kterou máte tak ráda. To přeje dcera Jana s rodinou, syn Milda s rodinou, také pravnuk Davídek, bratr Milan s rodinou a dále pak ještě rodina Kuncova a rodina Novákova. Ty všichni přejí paní Janě Zvelebilové do Rožmitálu pod Třemšínem, k těm 80. které měla 15. června. A Gloria, dědečkovy hodiny, bude hrát také do Kardašovy Řečice, kde 80. narozeniny má pan František Marquez. A tak městský úřad Kardašova Řečice přeje panu Františku Marquezovi k jeho životnímu jubileu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a optimismu do každého dne. Do Kardašovy Řečice k 80. narozeninám pro Františka Marquese a také do Rožmitálu pod Třemšínem k 80. nám pro paní Janu Zvelebilovou bude hrát Gloria, dědečkovy hodiny.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Ještě doplním, že posloucháte 9 minut po půl jedné a ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v písničkách pro radost je připravena zahrát veselá muzika. A to jednak do Větřiní, ale také do Nových Hradů. V Nových Hradech 85. narozeniny má paní Ludmila Maxová. A tak do dalších let přeje za město Nové Hrady paní Maxové všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody pan starosta města Nové Hrady. Pro paní Ludmilu Maxovou za chvilku do Nových Hradů k 85. nám bude hrát novohradská veselá muzika, ale bude hrát také do Větřiní, kde 85. narozeniny má paní Helena Anderlová. Všechno nejlepší, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti vám paní Anderlová přeje starosta a také zastupitelé města Větřiní. A právě do Větřiní k 85. pro paní Helenu Anderlovou a také do Nových Hradů k 85. narozeninám pro paní Ludmilu Maxovou bude hrát veselá muzika, píseň Borovanská luka.

Veselá muzika dohrála a v písničkách pro radost je připravena zahrát Skalačka do Stádlece, kde 90. narozeniny má paní Růžena Kolečková. Přichází chvíle nade vše hezká, kulaté výročí slavíte dneska. Do dalších let vám tímto přejeme jen to nejlepší, spokojený život, pevné zdraví, štěstí a lásky. To vše a mnohem více přeje městy Stádlec. A pro paní Růženu Kolečkovou do Stádlece k 90. narozeninám bude Skalačka hrát píseň Šafářův dvoreček.

písničkách pro radost teď z Kalačku vysílá hudba z Marzu Revival, která bude hrát na sídliště Janštejn do Horních Dubenek pro pana Jaroslava Duška k 91. narozeninám. Přišel nám dopis, ve kterém se píše: žádám o zahrání písničky pro pana Jaroslava Duška z Janštejna k 91. výročí jeho narození. Pan Dušek pracoval celý život ve sklárně Janštejn, proto bychom si přáli, abyste zahráli písničku Sklářská. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, osobní pohody a spokojenosti k tomuto jubileu a také do dalších let přejí panu Duškovi sousedé a kamarádi z Janštejna. Tak do Janštejna pro pana Jaroslava Duška k 91. narozeninám bude hudba z Marzu Revival hrát Sklářskou.

0: Radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost ještě máme dvě výročí, ale v jedné rodině. Přát a hrát budeme do Českých Budějovic, kde právě dnes, 7. července, má 84. narozeniny paní Milada Ostrá. Ale paní Milada Ostrá společně s Bedřichem Ostrým, s manželem, právě dnes, 7. července, také si připomínají 64 let společného života. A k této příležitosti mnoho zdraví, štěstí a vzájemné tolerance jménem celé rodiny přejí Kautských. Tak tedy pro Miladu Ostrou k těm dnešním 84. narozeninám a také pro manžela Bedřicha Ostrého, se kterým paní Milada Ostrá už je ve společné domácnosti 64 let, bude hrát Stříbrňanka Den svatební.

Nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

I dnes nám písničky pro radost utekly strašně rychle, jsme v samotném závěru, tak ještě samozřejmě musím připomenout i obsazenost našeho pořadu. V červenci je ještě jeden jediný volný termín, to je 31. července. Srpen už se nám pomalinku plní. V srpnu už je obsazeno 1., 2., 4., 5., 6., pak ještě 13., 14., 17., 18. a 22. srpna. To jsou obsazené termíny. Ostatně na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost najdete ten formulář, na kterém jednak zjistíte, jaká je obsazenost, ale také rovnou můžete případně objednat písničku a poslat nějaké to přání tomu, koho máte rádi. A vám starším s tím mladý rádi určitě pomůžou. A teď ještě pozvánka za písničkou. Je to hodně. V sobotu bude veselo v rámci hudebního festivalu Pod lípou v Jámě. Tam bude hrát spousta muzik. Ve 13 hodin bude hrát Dubravanka, pak Vlčnovianka, pak bude hrát Keramička, Joška Smukař a také Netolička. Ta bude hrát od 9 hodin večer na hudebním festivalu Pod lípou v Jámě. Tuto sobotu. Další pozvánka je opět na sobotu, a to do Počátek. V Počátkách bude Počátecká dechovka oslavovat v sobotu teďkon 25 let. Jako hostem bude Lipkovanka. Bude také veselo. Další pozvánka už je do Borovan. Každoroční Borůvko braní i dnes nabídne folklor a dechovku. V sobotu bude hrát od 10 hodin dopoledne holašovická legenda Skalačka. Ale pak vystoupí taky Doudleban, Blaťácký soubor Ševětín a mimochodem odpoledne také Lučina Brno. To je pozvánka do Borovan na Borůvko braní na sobotu. Další pozvánka na sobotu je do Kamenice nad Lipou na festival dechových hudeb, kde budou mimo jiné také hrát od 5 hodin Božejáci tuto sobotu. Další pozvánka je na setkání rodáků do Záhoří, kde tuto sobotu budou hrát. Bude hodně veselo. Mimo jiné, přesně v poledne ve 12 hodin začne v Záhoří hrát Řečická kapela. Ještě mám další pozvánku, to je už tentokrát na neděli 12. července, a to konkrétně do Horního Bukovska, kde od 10 hodin dopoledne bude hrát hartmanická muzika. A ještě jedna pozvánka, to je pozvánka do Rožmitálu pod Třemšínem, kde v neděli 12. července od 15 hodin bude letní koncert rožmitálské venkovanky ve venkovních prostorách restaurace Romance v Rožmitále pod Třemšínem. Tak jak sami slyšíte, muziky je hodně, pěkné muziky, dobré muziky. Tak nejenom zítra, v tento čas, tady na této stanici, ale také je to na vás, kam vyjedete za živou muzikou. Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost. Všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dobírka je pro e-shopy ztrátová. Někteří prodejci službu zdražují, jiní úplně ruší. Hygienici na jihu Čech evidují skoro 30 tisíc rekreovaných dětí na letních táborech. Městských bytů na jihu Čech nepřibývá, nejvíc jich vlastní tábor. Dnešní teploty vystoupí k 29 stupňům, zítra k 25. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost UpGates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
3: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel UpGates Michal Benacky.
4: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
3: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
5: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
3: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Hygienici v Jihočeském kraji začali s kontrolami letních táborů. Právě na jih Čech jezdí každoročně na prázdninové pobyty nejvíc dětí. Podrobnosti má ředitelka krajských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
6: Ke konci prvního prázdninového týdne máme nahlášeno 278 táborů pro více než 28 600 dětí a další přihlášky ještě očekáváme. V prvním týdnu jsme provedli 15 kontrol a nemuseli jsme zakázat konání žádného tábora. Aktuálně řešíme jeden podnět na nevyhovující hygienické podmínky.
2: Městských a sociálních bytů na jihu Čech za poslední roky příliš nepřibývá. Vyplývá to z průzkumu agentury ČTK. Nejvíc bytů vlastní tábor, spravuje jich přes 3000. Společně s Jindřichovým Hradcem plánuje stavbu nových čtvrtí pro stovky obyvatel. Další města podporují družstevní výstavbu nebo nabízí lidem připravené pozemky pro rodinné domy. V letech 2022 až 2025 se v Jihočeském kraji postavilo necelých 8000 bytů, většina z nich v rodinných domech.
1: Počasí.
2: Jih Čech je většinou oblačný, teploty vystoupají k 29, na horách k 25 stupňům. K večeru začne přibývat frontální oblačnosti. V noci čekáme déšť nebo přehánky a ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřek bude ze začátku zatažený až oblačný, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne pak bude většinou polojasné. Maximální teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách k 22. Mírný vítr začne večer slábnout a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 105 v Týně nad Vltavou, srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Děkuji, krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Velká rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat, bez zpívání, to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň, tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajeme 2 hodiny, tak já pak potřebuji v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych se s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct, říkávala, ale nechtěla jste.

0: že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako, moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, a jak budeš zpívat? A on, ne, normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mně, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
1: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: zanechávám stopy.
1: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
2: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď to nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte mi?
1: Rozumím, naprosto.
2: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
1: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
2: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
1: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
2: Budu. Tak. Přesně tak.
1: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
2: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I vlastně tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
1: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
2: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
1: Marta Jandová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Mm-hmm, stále, úplně? Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle a ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petra Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, že mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už mám to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového. Než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila, že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takové kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabička, kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal si furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta nová, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně mladročtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštvat se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec, teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych si někdy mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč ne k těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže tady to mi dalo hroznou motivaci vůbec, jako, o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě, skrz ty starý dopisy, našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla, takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i máte jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak. Ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala,
1: tatínka. On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v půl osmí, vrátí se, včera přišel v 9 večer. Jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěl o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já, nejste první, já, to říkají všichni, že někoho jako připomínám, a oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí, říkám, nejste první, já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Já už jsem na to přišel. Já jsem se dala vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi. Já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Do jezu Mazourov na řece Sázavě někdo umístil traverzu, vodákům hrozí zranění. Získat zpátky peníze za zpožděný let bude jednodušší, pravidla schválil Evropský parlament. Třeboňská záchranná stanice připravila komentované prohlídky s příběhy divoce žijících zvířat. V noci bude na jihu Čech pršet, teploty klesnou na 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazourov někdo umístil mohutnou železnou traverzu, která brání jejich proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Pokračuje vedoucí benešovského odboru životního prostředí Jakub Maleček.
5: Bude teda následovat prošetření samotného podnětu na místě, to znamená ohledání na místě, a s vlastníkem jezu, potažmo se zhotovitelem té činnosti, bude zahájeno řízení příslušné správní, ať už o odstranění stavby, případně nějaké přestupkové řízení.
4: S majitelem jezu se nám ani přes opakované snahy nepodařilo spojit. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vrácení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou taky muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zadarmo sedět vedle rodičů.
6: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
7: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
6: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Třeboňská záchranná stanice Vydra nabízí v rámci prázdninového programu komentované prohlídky. Pokračuje mluvčí ekocentra Olga Růžičková.
8: Při prohlídkách se dozvíte spoustu zajímavostí o zvířatech z naší přírody a o konkrétních obyvatelích naší expozice zvířat s příběhem. Zažijete také komentované krmení a blízké setkání s některými zvířecími lektory.
4: Prohlídky Třeboňské záchranné stanice Vydra jsou vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 13 do 15 hodin. Zájemci se mají dopředu objednat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Ještě před informacemi o dopravě se seznámíme s počasím. Jich Čech je většinou oblačný s nejvyššími teplotami kolem 27 a na horách do 25 stupňů. K večeru začne přibývat frontální oblačnosti. V noci čekáme déšť nebo přehánky a ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřek bude ze začátku zatažený až oblačný, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. V poledních hodinách budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Odpoledne bude pak většinou polojasné. Maximální teploty budou mezi 22 a 25 stupni, na horách od 19 do 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný od severozápadu, večer začne slábnout a biozátěž bude nízká. A teď na slibovanou dopravu. Pozor na silnici 170 u Vacova na Prachaticku, srazili se tam dva motorkáři. U silnice, nebo na silnici číslo 4 u oseku na Strakonicku hasiči odstraňují padlý strom. Další nehodu máme přímo v Prachaticích, v Krumlovské ulici, havarovalo tam nákladní auto, a taky v Blatné, v Sadové ulici, tam se srazilo osobní auto s autobusem. Buďte opatrní, přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné, i když trochu dusné a větrné odpoledne z jihu Čech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy si jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci nebo právě teď za volantem, jsme rádi, že posloucháte. Za chvíli vás naučíme péct ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou. Tuto pochoutku upeče podle výherního posluchačského receptu po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Kdo může být trpělivější člověk než dokumentaristka Helena Třeštíková? 30 let natáčela se zpěvačkou Bárou Basikovou, letos na jaře film dokončila a včera ho uvedla na festivalu v Karlových Varech. Po premiéře diváci tleskali skoro 7 minut, skandovali, pískali, zkrátka měli filmový zážitek, jak se patří. Za chvilku si můžete poslechnout, co Helena Třeštíková o svém filmu říká. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Tuto Kutúňo, Katapult a právě teď skupina Jelen s Janou Kiršner.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a rádio vašeho kraje. Teď se půjdeme podívat na skok do Tábora. Kavárenské stolky pro posezení i pracovní schůzky, kanceláře úřadu, multifunkční sál a dostatečný prostor pro sněmy zastupitelů. To všechno nabídne opravená budova bývalé pošty v centru Tábora. Město ji koupilo od České pošty před 3 lety. Teď má na stole hotovou architektonickou studii na proměnu za více než 150 milionů korun.
1: Museli jsme najít vlastně klíč najednou k tomu, co s tou budovou, protože je to velká zodpovědnost.
2: Potřebám obyvatel bude bývalá pošta na Žižkově náměstí podle starosty Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 sloužit i nadále. V přízemní části vznikne sál služeb.
1: Pokladna a podatelna, ty běžné agendy, pak malá kavárna, pak takový prostor víceúčelový ve smyslu toho, že tam můžeme dát nějakou dočasnou výstavu nějakých návrhů, co město zrovna připravuje, nebo můžou tam třeba děti ze Zušky občas dělat nějaké drobné vystoupení.
2: Cena přestavby přesáhne 150 milionů korun. Architekti ve studii počítají s propojením bývalé pošty se sousedním historickým domem. Z budovy úřadu práce, takzvané tabačky, se do něj přesunou odbory městského úřadu, pokračuje Štěpán Pavlík.
1: Na té tabačce bychom zanechali ty odbory, které nejvíc souvisí s tím dopravním uzlem, který tam je na té tabačce, to je především odbor dopravně správních agent, všechny řidičáky, občanky a taky sociální odbor, ten by tam zůstal.
2: Do konce roku bude hotový projekt pro povolení stavby. V příštím roce tak začne první ze 4 stavebních etap, včetně návrhu interiéru.
1: Ty nábytky a technika jsou v tomto případě důležité, protože se bude jednat o čtvrtkruhovou přístavbu od slavného architekta Teodora Petříka. To je ta přízemní část, kde dříve byly přepážky pošty a nahoře, tam by v budoucnu v tom patře mělo zasedat zastupitelstvo.
2: Nové využití starých budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždy výhodnější.
3: Myslím, že je strašně důležité, aby právě než se cokoliv zbourá, tak se zhodnotilo, zjistilo, jestli není možné takovou budovu a třeba i dočasně využít, protože to bude vždycky levnější a přínosnější než bourání, skládka a tak dále.
2: Zároveň varuje před chátrajícími budovami v centrech.
3: Samozřejmě u těch pošt to bývá tak, že jsou často v centrech těch obcí. Je důležité, aby v centrech nevznikaly brownfieldy, aby tam nevznikaly právě opuštěné areály, budovy, které jsou nevyužívané a vlastně snižují standard toho centra.
2: Na místě staré pošty v historickém jádru České Třebové vzniknou terapeutické dílny pro lidi s handicapem a Babylon na Domažlicku aktuálně přestavuje bývalou poštu na byty. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Naše cesty a Marek Ztracený na vlnách Jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Cesty lidského osudu jsou různé, ale stále více vnímavých lidí se od konzumu vrací ke kořenům. Poslání sdílet bohatství přírody, přesně tak svou práci vnímá Karol Lesný. Majitel malé rostlinné farmy v Novohradských horách dodává svou zeleninu a bylinky do několika špičkových restaurací. Dnes dopoledne byl hostem našeho vysílání. Část rozhovoru vám nabídneme už za okamžik. Shodou okolností po písni, která se jmenuje Po cestách růžových.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16:29, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Příroda Novohradských hor ho inspirovala k založení netradičního podnikání. V rostlinné farmě Karola Lesného roste zelenina a nespočet různých druhů bylinek, ze kterých vaří špičkové restaurace. Před svým současným podnikáním se bezmála 20 let zabýval sběrem pilu. To, co aktuálně dělá, nevnímá jen jako práci, ale jako poslání sdílet bohatství přírody s ostatními. Mluvil o tom dnes dopoledne v našem vysílání při rozhovoru s Matějem Vodičkou, kdy například zmínil, že začátky nebyly vůbec jednoduché.
1: Vy jste údajně to své dnešní aktuální podnikání začínal opravdu tak, že jste vysázel pár druhů bylinek, o kterých jste si myslel, že budou dobře a hojně růst, nebo že by aspoň mohli. Ty jste pak sklidil a začal jste nabízet restauracím tady v Českých Budějovicích. Alespoň takto jste o tom vyprávil v jednom z rozhovorů s vámi, který jsem slyšel nedávno. Čili byl to opravdu začátek doslova od nuly. Ono to zní jak skoro z nějakého románu. Člověk přijede do hor, do té divočiny, byť dřív osídlené, jak jste sám zmiňoval, vysází tam v úzovkách pár bylinek, ty pak prostě po nějaké úrodě sklidí a přejede do krajského města a začne restauracím nabízet ty své plody a říkat, je to vypěstované v těch horách, opravdu v té skoro divoké přírodě.
2: Tato epizoda je pravdivá, naprosto. Tam není nic, co by se dalo změnit, ale nebyl to úplný začátek. Úplný začátek byl ten, že jsme chtěli něco pěstovat a sušit, protože s tím sběrem pilů je spojený sběr v přírodě a sušení. A to není triviální. Ani sběr, ani sušení není úplně triviální a to jsem uměl. A měl jsem na to zařízené prostory. Takže jsme vlastně hledali, pro koho něco dělat. Oslovili jsme firmu Sonentor v Čejkovicích na Moravě a s těmi jsme si domluvili na měsíčku a chrpě, protože jsme neměli moc těch polí, neměli jsme mechanizaci, chtěli jsme dělat ruční věci. Prostě z toho jsme vycházeli, co jsme měli. A v těch Malontech byla velká farma Bemagro, biofarma. Tak ten Sonentor to potřeboval certifikovaný. V biofarmě vládl osvícený pan majitel, který nás pustil mezi svoje pole, mezi svoji zeleninu a řekl, mě to vyhovuje, že budou květné pruhy mezi zeleninou, tak to pojďme zkusit. A takto jsme to zkusili, vyseli jsme si první rok vysloveně semínko po semínku, jednotlivé měsíčky a chrpy. Vůbec jsem s tím neměl zkušenost s pěstováním a pak jsme to pleli, to bylo nejzaplevelenější pole, co tam měli asi. Strašná práce, pak jsme to sbírali, potřebovali jsme to hrozně moc, protože to chtěli aspoň 50 kilo suchého. Strašně jsme se nadřeli, měli jsme spoustu dobrovolníků, bylo to hezký, ale furt se makalo, abychom na konci roku zjistili, že nám to vydělalo sotva na ten sběr. Takže jsme řekli, tak musíme na to zase nějak jinak.
1: No, mě zaujalo, že jste zmiňoval, že to sušení nebo ten sběr, že to není triviální a že vy to umíte. Tak co na tom není triviální? Co je na tom tak složitého podle vás?
2: No, když sbíráte divoké věci, musíte je nejdřív najít. To je jedna věc, která není úplně triviální. To je zejména u těch pilů se to projevovalo, ale najít některé plevely není úplně jednoduché. A najít, kde jich je dost, kde to nebylo stříkané a tak dále. Takže to je první věc. Druhá věc, když už to máte, musíte to včas nasbírat v správném stadiu, správně to poskládat, správně to dovést domů, rychle to rozložit, to je druhý stadium a pak při správné teplotě, správné vrstvě, správném prostředí to usušit. To je třetí věc, která není jednoduchá.
0: Celý rozhovor s Karolem Lesným si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude řeč o rybách. Hostem moderátora Matěje Vodičky bude Milan Říha, hydrobiolog z Biologického ústavu Akademie věd, který se dlouhodobě zabývá třeba životem dravých candátů. Rozhovor si můžete naladit jako vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jeho české odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál a my k němu přidáme další hudbu i aktuální informace. Vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazourov někdo umístil velkou železnou traverzu, která brání jejich proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad.
1: Dneska jsem to jel se skupinou, dvě lodě jsem tam pustil a zbytek lodí jsem tam nepustil.
2: To znamená neměli tady tudy, jak je tohle červený.
1: Prostě nedokázali by to sjet a já jsem měl strach, aby se mi tam nevysypalo.
3: Radek Krajíček teď tady drží tady takovou mapku pro vodáky a ty tady řešíte tady s kolegy, jak to proplouvat, ten jez Mazourov tady.
2: Protože ve vodácký navigaci už je to taky špatně, je to neaktuální, protože mezi jako propustí se to jezdit nedá, protože tam je kovový segment hozený, musí jako většinou vylíst a trošičku si to sešmají do dolů.
3: Takže nepříjemnost.
2: No, samozřejmě.
4: Na nebezpečnou traverzu upozornila úřady Asociace vodní turistiky a sportu. Jejím předsedou je Petr Ptáček.
5: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sízná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
4: Umístění traverzy odporuje podle hlavní instruktorky půjčovny lodí bez sport Moniky Novákové i zdravému rozumu.
6: Samotnou mě to poměrně překvapilo. Přišli jsme na to vlastně až ve chvíli, kdy jsme k tomu samotnému jezu přijeli a viděli jsme, že ta voda teče úplně někam jinam, než jsme byli zvyklí. Klienty tam nepouštíme a nějakým jiným způsobem překonáváme ten jez. Přenášením, přetahováním, přes korunu jezu a tak dále.
4: Nebezpečnou překážkou se zabývá jak inspekce životního prostředí, tak vodoprávní úřad v Benešově. Majiteli jezu, kterým je soukromá osoba, podle vedoucího odboru životního prostředí Jakuba Malečka nebylo vydáno žádné povolení k umístění traverzy.
7: S vlastníkem jezu, potažmo se zhotovitelem té činnosti, bude zahájeno řízení příslušné správní, ať už o odstranění stavby, případně nějaké přestupkové řízení.
4: S majitelem jezu se nám nepodařilo ani po opakovaných telefonických i písemných pokusech spojit. Podle vodního zákona mu může být uložena pokuta až 100 000 korun. Od Sázavy Věra Hájíková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, téměř 7minutový potlesk v nabitém sále karlovarského hotelu Thermal si vysloužila dokumentaristka Helena Třeštíková. Na filmovém festivalu uvedla v premiéře svůj nový snímek o Báře Basikové. Se známou zpěvačkou natáčela 30 let a vedle její hudební dráhy otevírá její 13. komnatu, která je hodně tajemná. Takto hluboko pod kůži se svým filmovým hrdinům jako Helena Třeštíková dostane málo kdo.
1: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu, ona to dokonce i v tom filmu říká.
2: To víš jenom ty, to je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
1: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme. To bylo právě to úžasné na té Báře, že ona byla opravdu otevřená.
3: Ženský úděl.
1: Ženský úděl.
4: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň, teda no.
5: Milan a Daniela naprosto nadšení diváci.
4: Naprosto, tak, ano, to přesně sedí. Báru mám na rádi už takových 40 let, no jsme na ní vyrostli a parádní, teda no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám musí kůžit.
5: Potlesk trval přes 6 minut.
4: Zaslouženě, zaslouženě. Skromná holka do teďka a kaž by to ještě dlouho zpívalo.
6: Tím, že bydlela v Karlíně, já jsem bydlela taky v Karlíně, tak jsme to tak nějak jako sondovali a vlastně ta písnička souměrná, ta, co byla na konci teďko, tak jsem jí měla hranou 20krát na svých 20inách, takže ještě.
4: Takže to máme hodně pod kůží a já tady jí miluju ze Stromboli, to teda musím říct, že pro mě asi nejsilnější a samozřejmě precedens, no, všechny ty desky doma ještě vinily, takže to.
6: Tím, že jsem samozřejmě mladší ročník, tak jsem ani nějak nezažila ten zestup té její kariéry a nikdy jsem ji určitě moc neposlouchala, nevěděla jsem ani, co jako skrývá ta její osobnost a ten její příběh, takže o to víc mě to asi překvapilo příjemně, že to bylo takový turbulentní, ale zároveň jako místama i dojemný a vůbec jsem neměla tušení, že vlastně čím si takhle prošla za ten svůj život, za tu svoji kariéru, takže a Barbora.
4: Barbora.
6: Já jsem taky Bára jako ona, no.
1: Já říkám, že to je film ne o celebritě, ale o pracující ženě, která je náhodou zpěvačka.
2: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná. Mám pocit, že jsem žila tak na nečisto. A teď to bude teda opravdu.
0: Nový dokument Bára Basiková půjde do kin 17. září. Z Karlových.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: pane Ježíš.
1: Velice optimisticky laděná píseň skupiny MIG 21 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou, původně od Vlasty Pospíšilové z Drnovic na jižní Moravě. Naučíme se je dělat s cukrářem Vojtěchem Brtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho. A toho paní Pospíšilová zvládla za jedno jediné odpoledne.
2: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
3: Pochoutkový rok.
4: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
4: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
4: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
4: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrájel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
4: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
4: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
4: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak.
5: No, jak křehká.
6: Jako... Je to linka.
4: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
5: Jo.
2: A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
4: Vypadají opravdu luxusně.
1: Souhlasím. Recept na ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 se ocitl na prvním místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o zámecký kunštátský perník, který po svém upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jízdní řády některých autobusů na Jindřichohradecku jsou změněné kvůli uzavírce mostu přes Nežárku u Jemčiny. Borůvky už jsou na Vysočině zralé. Argentina bude hrát na fotbalovém mistrovství světa proti Egyptu o postup do čtvrtfinále. Zítřejší odpoledne bude na jihu Čech polojasné s teplotami do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Uzavírka mostu přes Nežárku u Jemčiny na Jindřichohradecku změnila jízdní řády, platí na autobusových linkách 304 a 305. Jiné jsou časy odjezdů, trasy linek a taky pozice některých zastávek. Pokračuje mluvčí Jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.
2: Dochází ke změnám času odjezdu až o 20 minut, mění se také trasy a některé zastávky. Před cestou si prosím zkontrolujte aktuální výlukový jízdní řád. Zastávka Matná je dočasně přesunuta a zastávka Buk není po dobu výluky obsluhována. Náhradní zastávkou je Buk škola.
0: V lesích na Vysočině dozrávají borůvky. Lesní plody jsou ale letos proti jiným rokům malé a jejich taky míň. Dozrávaly totiž bez dostatku vláhy.
3: Rostou borůvky, rostou.
4: Paní Jindřišku, potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče.
3: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou. Tím, že jsou i jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
4: Podle sběračky může za nižší úrodu zejména horké a suché počasí. Z Telčska Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Lidi během zbraňové amnestie odevzdali skoro 6 tisíc zbraní. To je doteď druhý nejvyšší počet, uvedla to mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům nebo protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisti neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. Sport. Fotbalisti Argentiny se v osmifinále mistrovství světa utkají s Egyptem. Africká reprezentace se poprvé ve svojí historii dostala mezi 16 nejlepších týmů turnaje. O soupeři úřadujících světových šampionů mluví argentinský trenér Lionel Scaloni.
5: Egypt je velmi dobrý tým, protože kromě toho, že má špičkové hráče, má i trenéra, který s ním pracuje už dlouho. Egypt má jasnou představu o tom, jak hrát, a hraje dobře. Je pravda, že ze 4 zápasů vyhrál jen jediný. Ostatní remizoval, ale vždycky měl jasný herní styl a všem soupeřům to stížil. Nám udělá totéž, je to těžký soupeř.
0: Zápas Argentiny s Egyptem začne v 18 hodin, ve 22 hodin pak odstartuje osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií.
1: Počasí.
0: Jih Čech je většinou oblačný s nejvyššími teplotami kolem 27, na horách do 25 stupňů. K večeru začne přibývat frontální oblačnosti. V noci čekáme déšť nebo přehánky a ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřek bude ze začátku zatažený až oblačný, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. V poledních hodinách pak budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasné. Maximální teploty budou zítra mezi 22 a 25 stupni, na horách od 19 do 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný od severozápadu, večer začne slábnout a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor v Českém Krumlově v ulici 5. května se srazila 2 osobní auta a opatrní stále buďte taky na silnici 170 u Vacova na Prachaticku. Policie tam řeší nehodu 2 motorkářů. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Patnáct hodin a téměř 5 minut. Příjemné letní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho české odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Tři premiéry, poctu rodu Bachů i celosvětově uznávané kvarteto Janoška Ensemble. To a mnohem víc nabízí letošní ročník festivalu Třeboňská nocturna. Začíná právě dnes a my se v této hodině vypravíme přímo na generální zkoušku dnešního koncertu. Za chvíli se trochu ochladíme. Viděli jste někdy polární záři? Jak tento pozoruhodný úkaz vzniká, přiblíží v dnešním vysílání rubriky Co v učebnicích nebylo, náš průvodce. A přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybit nebudou skupina ABBA, Helena Vondráčková, a právě teď přichází svou píseň Obchodník s deštěm zaspívat skupina Kryštof.

0: No a viděl jsem, že je potřeba opravit nějaký detail na střeše, tak jsem promyslel jak na to, ale asi jsem to špatně promyslel, no.
1: Stanislav Bosák je původně z Prahy, na jih Čech ale jezdí na chalupu.
0: Se mi žebřík sesunul a já jsem skončil dole na betonu ze 4 metrů, no, takže to dopadlo dobře, jak vidíte. Jsem živ, neochrnul jsem.
1: No teda ze 4 metrů, ta výška no. Hrozná. To jste dopadl opravdu ještě dobře, vy jste potlučený teda v obličeji.
0: Ono se tělo skulí do klubíčka, ono tam má takový reflex, že prostě zabrání tomu asi hlava, koleno a loket koukal ven. Byla to smůla, no.
2: Podle primáře oddělení chirurgie Strakonické nemocnice Radka Chalupy v létě častěji ošetřují hlavně děti. A to především s řeznými, tržnými a bodnými ranami nebo třeba zlomeninami zápěstí.
3: Samozřejmě o prázdninách přichází na řadu více volnočasových aktivit než v běžném školním roce, takže musím zmínit to, o čem se v poslední době hodně hovoří v tomto směru, jsou trampolíny, že jo, tam jsou nejčastější asi dětská poranění, hlavně toho typu zlomenin horních končetin, předloktí.
2: Častěji než obvykle o prodlouženém víkendu zdravotníci ve Strakonicích řešili ledvinové koliky.
3: Lidé nedbají na pitný režim a dochází k dehydrataci a s tím spojeným cestování kamenů v močovém traktu. Takže to byl častý důvod přijetí na naše oddělení o tomto víkendu.
2: Prodloužený víkend byl na pohotovosti specifický ještě kvůli juniorskému světovému šampionátu v motokrosu, který se odehrával v nedalekém Jeníně.
3: Což je vždycky pro nás velmi nepříjemná záležitost, protože jsou to úrazy nepříjemné, navíc v tomto případě to byl mezinárodní motokros, takže to byli cizinci, kde přibývá potom ta zátěž administrativní, jazyková a tak dále. To jsou pacienti, které přiveze vůz zdravotnické záchranné služby. Samozřejmě mají přednost před pacienty, kteří čekají v ambulanci. Jejich ošetření je zdlouhavé a pak to vede k tomu, že v té čekárně samozřejmě narůstá nervozita. Ti běžní pacienti čekají déle.
2: V létě za jeden víkendový den lékaři na pohotovosti ve Strakonicích ošetří i přes 100 pacientů. Například na podzim jich bývá obvykle kolem 40. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: naladí dalšího české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Viděli jste někdy na vlastní oči polární záři? Jak tento zajímavý ukaz vzniká, přiblíží už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: lavice z Madridu, písně z roku 1968 v podání Valdemara Matušky, ideální song na každý večírek s kytarou či k táborovému ohni. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za chvíli tu bude populární rozhlasová série Zámecké léto. I letos putujeme po našich zámcích. Zámecké léto vám každý den nabízí pozvánku na jednu z našich památek. Kam se vydáme dnes, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my už teď míříme do Třeboně, konkrétně do areálu zámku, kde je právě teď generální zkouška před úvodním koncertem Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. Z místa se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já právě sleduji zkoušku mladé rakouské violončelistky Alexandry Kárer, která tady vystoupí s komorním tělesem Collegium 1066 metrů nad mořem. Jak jsem se teď před chvilkou dozvěděl, tak já jsem si původně myslel, že to je nadmořská výška kleti, ale je to Javorník, takže odkazuje to vlastně k Šumavě a k jižním Čechám, protože ten soubor, který Alexandru Kárer doprovází, je složený z hráčů Jihočeské filharmonie. No a co tady dneska na zámku v Konírně zazní a jaký je příběh toho dnešního koncertu? Na to už se tady ptám ředitelky festivalu Třeboňská nocturna Irmy Mrázkové.
3: Krásný den vám i posluchačům. Vy jste prakticky všechno za mě už řekl. Dnešní večer, zahajovací večer 23. ročníku Třeboňská nocturna se uskuteční v Konírně státního zámku od 19.30. Vystoupí mladá rakouská violončelistka Alexandra Kárer, která patří mezi obrovské naděje a talenty současné mladé generace a také, která oslnila publikum i porotu loňské soutěže Pražského jara. Doprovodí Collegium 1066, jak jste již říkal, a zazní zde skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Maxe Brucha a Josefa Haydna. A myslím si, že právě závěrečný koncert, Haydnův koncert, čelový koncert C-dur, bude takovým vyvrcholením a emotivním vyvrcholením dnešního koncertu.
1: Petře, jaký koncert nás čeká zítra?
2: Tak zítra vystoupí v divadle J.K. Tyla mladý kontrabasista Indy Stivín se svým souborem Collegium Stivinum. Zazní klasická díla kontrabasové literatury, ale taky světová premiéra skladby, kterou Stivín napsal přímo pro tento festival. 24-letý Indy Stivín je synem bubeníka Jiřího Stivína mladšího a vnukem jazzové legendy flétnisty Jiřího Stivína. V současnosti patří k nejvýraznějším osobnostem nastupující generace českých hudebníků. Je to vítěz a laureát mnoha mezinárodních interpretačních soutěží a prosazuje kontrabas jako solový nástroj.
1: A jak budou vypadat další festivalové dny?
2: Až do soboty pak Třeboňská nocturna nabídnou ještě 5 koncertů. Asi takovou největší lahůdkou bude koncert rakouského souboru Jánoška Ensemble v pátek na nádvoří městského úřadu. Já jsem měl příležitost je vidět před pár lety na Mezinárodním hudebním festivalu v Krumlově. Je to opravdový zážitek. Ta čtveřice muzikantů vlastně v tom svém vystoupení originálně propojuje klasiku, jazz, pop a latinskoamerické rytmy. To je tedy Jánoška Ensemble. No a slavnostní gala večer bude v sobotu patřit pěvcům Adriáně Kučerové a Teodoru Šimáčkovi. Na programu mají poctu Antonínu Dvořákovi a dalším hudebním velikánům.
1: Tolik živě z Třeboně náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky za zajímavou kulturní pozvánku a pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Sandra. Počasí aktuálně přináší další frontu se silnými poryvy větru a ani v příštích dnech foukat zřejmě nepřestane. Ovšem směrem k víkendu by všechno mělo vypadat příjemně a letně.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zataženo až oblačno od severu postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami, jak přes nás bude přecházet studená fronta. Teploty klesnou k ránu na 18 až 15 stupňů, na horách na 15 až 12 a bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra pak bude zpočátku zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. V poledních hodinách ale už budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude většinou polojasno. Zítřejší maxima mezi 22 a 25 stupni, na horách 19 až 22 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na jedničce.
0: A jaký bude čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, ráno pak i jasná obloha. Teploty ráno klesnou poměrně nízko na 14 až 10 stupňů a vystoupají odpoledne na 23 až 26 stupňů Celsia. Bude vát mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na severní a slábnout.
0: To už jsou celkem příjemné zprávy a potěšíte nás s předpovědí na pátek a sobotu?
2: Pátek i sobota budou slunečné dny a postupně se bude oteplovat. Bude jasno až polojasno, páteční minima 14 až 10 stupňů, maxima 24 až 28 a bude vát slabý severní nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. I v sobotu jasno až polojasno, ranní minima 15 až 11 stupňů, maxima 25 až 29 stupňů a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. No a zatím vypadá, že slunečná bude i neděle.
0: Tak to je fajn. Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Jihočeském kraji letos výrazně stoupl počet případů lymské boreliozy. Městských bytů na jihu Čech nepřibývá, nejvíc jich vlastní Tábor. Sněmovna by mohla o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Noční teploty na jihu Čech klesnou na 15 stupňů a bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jihočeští hygienici letos do začátku července potvrdili 355 případů lymské boreliozy a 18 případů klíšťové encefalitidy. Oproti stejnému období loňského roku přibylo 155 nemocných s boreliozou. Případů klíšťové encefalitidy je naopak o 10 míň. Nejvíc případů boreliozy zaznamenali hygienici na Jindřichohradecku a na Českobudějovicku. Pokračuje ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
2: V posledních letech sledujeme vysoký výskyt lymské boreliózy. Nárůst souvisí také s elektronizací systému hlášení, který data z terénu zpřesnil. Klišťata jsou i nadále aktivní, proto doporučujeme používat repelenty. Po návratu se důkladně prohlédnout a případné přisáté kliště co nejdříve odstranit.
1: Městských a sociálních bytů na jihu Čech za poslední roky příliš nepřibývá. Vyplývá to z průzkumu agentury ČTK. Nejvíc bytů vlastní Tábor, spravuje jich přes 3000. Společně s Jindřichovým Hradcem plánuje stavbu nových čtvrtí pro stovky obyvatel. Další města podporují družstevní výstavbu nebo nabízí lidem připravené pozemky pro rodinné domy. V letech 2022 až 2025 se v Jihočeském kraji postavilo necelých 8000 bytů, většina z nich v rodinných domech. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu nekontrolovatelné utrácení a zvýšení státního dluhu.
0: Počasí.
1: K večeru začne na jihu Čech přibývat frontální oblačnosti, v noci čekáme déšť nebo přehánky a ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřek bude ze začátku zatažený až oblačný, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. V poledních hodinách budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Odpoledne pak bude většinou polojasné. Maximální teploty budou zítra mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný od severozápadu. Večer začne slábnout a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policie stále řeší vážnou nehodu dvou motorkářů na silnici 170 u Vacova na Prachaticku. Další nehodu máme v Českém Krumlově v ulici 5. května. Srazila se tam dvě osobní auta a pozor, taky v Plané nad Lužnicí v Ústrašické ulici je tam odstavené nepojízdné nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme, vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
3: Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí, je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznáme na připraveným Martin Zouna.
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontágu, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dvě dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ráno, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva, no ježel, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako... No tak zazvoním, ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zazvoní, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu, samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý, no a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom, on říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře, no jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. Teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, a to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo

0: strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do pěti do rána s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to se spleteš, to si spleteš pod té stanovici, si pleteš strany.
1: A sousedí to věděli?
0: David to ví, ten se smál, jako, že ten, přišel si, vole, tady jsou ty, proč ty to tady děláš? A já byl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
1: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
0: Pozor, pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu. Ano.
1: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám v humoriádě jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
4: Dobrý den. Vás.
5: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
4: Děkuju.
5: Vás, Patriku.
3: Díky.
5: A prosím Ačko, Bolečka.
3: Dobře. Zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
6: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
4: Hradečák. Také Hradečák.
6: A i vy jste taky Hradečák?
4: A jsem taky Hradečák, vidíte
3: no
4: to.
3: Jo.
4: Hradecký otrok,
6: no,
4: jak se říká.
6: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
4: Děkujem.
3: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
4: Halo, halo.
7: Halo, dobrý den.
4: Dobrý den. No.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Halo.
4: Halo, dobrý den.
7: Tak zemlí vás zdraví.
4: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
7: No, já vás zdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
4: No to je dobře.
3: Zapsáno.
4: Budeme pít vodku.
3: A ještě jeden hlas.
8: Dobrý den, tady René Zbyšková.
4: Dobrý den.
8: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
4: Děkuju.
8: Martina Zounara.
4: Děkuju.
8: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
4: Dobře, dobře.
3: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
4: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
9: Spiro z Prahy?
10: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, Spirov.
9: Bulharský.
10: Spirov. To nevím. Bartuláška, Spirov.
9: Olivka.
10: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. On říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já je sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady, já bych jel na hory. Já říká, teď kam se jde na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamarád, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu už ten já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
9: Vnizu,
10: no, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengre do ty podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Protože on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to se ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svišti, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov má vytáhnout nahoru, teď má vyslečil z té ušanky dole. A on se probuď se jenom. Sanitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž. No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se, čoče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozk. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčko, říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého, že Macháčko, jo, počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no, prosím tě, ona, bába, čovič, ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař. Já jsem bábu poslal na psychiatrii.
3: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Čoče, bláznivina.
4: Ne. No, My jsme měli s Michalem Dlouhým takový klub Alora Tosa Pere Vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, tak měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
3: Občance?
4: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali. Takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
3: Takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
4: Jo, poslouchej, no ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no, co tady to, tak ano. Jsem, ale to začal, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhlo, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár, co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor. Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bysme měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo vhodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: To ano,
2: bylo,
1: to je a pro posluchače sanitka, seriál, sanitka, třeba tyhle, no, ty první sanitky, se, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Volha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágo, no jasně, ježišmarja. My jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásné peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounar, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. Tak tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Je tu humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunara.
3: Martina, to taky někdo je Miroslav. A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek.
4: Ano.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme moc. Mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla to. Paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezky.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roman Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Varunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat. I když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten krát trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval, upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo najviště. Začal jsem, byl u dveří a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, ty, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, ano. A bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to mě jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janíčkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chutí medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, hele, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
3: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš
3: že
2: proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám
3: radost. Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já
2: tak
3: bych,
2: jo,
3: hele,
2: tak
3: a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Kloskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vybírám Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, na shledanou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
4: Do Martina,
1: ano.
4: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste potřeboval
2: já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: A budete tam taky alternovat, jestli se...
2: Nebudu, to bych, nejde to, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, papíře.
8: Si ovšem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám, zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým německým a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým německým a vymýšlel neskutečný věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrázundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák. No Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi šreklich, ale s Junge komel, pojď sem, hožím to. A povídá, ich kaufen eine Miede, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A ucht, ich geben dich, jo, a ale... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina s modrýma šátkama, oni měli ty modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. Oni říkají, a oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
2: za to, že jim
8: album města Štrálsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte immer, immer schlafen, jo, že jdeme spát a nikam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až dojdem, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízneme. Pama, komu to tady prodáme? Pán norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlejvali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Senku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
9: Je to úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepiček, Vinklář, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Do jezu Mazourov na řece Sázavě někdo umístil traverzu, vodákům hrozí zranění. Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Třeboňská záchranná stanice připravila komentované prohlídky s příběhy divoce žijících zvířat. Zítřejší odpoledne bude na jihu Čech většinou polojasné s teplotami kolem 23 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazourov někdo umístil mohutnou železnou traverzu, která brání jejich proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Pokračuje vedoucí Benešovského odboru životního prostředí Jakub Maleček.
3: Bude teda následovat prošetření samotného podnětu na místě, to znamená ohledání na místě, a s vlastníkem jezu, potažmo se zhotovitelem té činnosti, bude zahájeno řízení příslušné správní, ať už o odstranění stavby, případně nějaké přestupkové řízení.
2: S majitelem jezu se nám ani přes opakované snahy nepodařilo spojit. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dneska ve druhém čtení projednali poslanci. Nová EET by měla státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
4: Kdybychom měli výjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
2: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Třeboňská záchranná stanice Vidra nabízí v rámci prázdninového programu komentované prohlídky. Návštěvníci se seznámí s osudy zvířat. Pokračuje mluvčí ekocentra Olga Ružičková.
5: Při prohlídkách se dozvíte spoustu zajímavostí o zvířatech z naší přírody a o konkrétních obyvatelích naší expozice zvířat s příběhem. Zažijete také komentované krmení a blízké setkání s některými zvířecími lektory.
2: Prohlídky Třeboňské záchranné stanice Vidra jsou v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 13 do 15 hodin. Zájemci se mají objednat.
0: Počasí.
2: K večeru začne na jihu Čech přibývat frontální oblačnosti, v noci čekáme déšť nebo přehánky a ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřek bude ze začátku zatažený až oblačný, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. V poledních hodinách budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasné. Maximální teploty budou zítra mezi 22 a 25 stupni, na horách pak naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný od severozápadu, večer začne slábnout a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kvůli vážné nehodě dvou motorkářů je aktuálně uzavřená silnice 170 u Vacova na Prachaticku a pozor si dávejte taky na dálnici D3 na 112. kilometru u Dynina ve směru na Prahu. Je tam odstavené osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po páté startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další koření pro vaše uši v podobě písniček, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebudou The Roxette, Karel Zich a právě teď Pavel Bobek. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. A vedle ve studiu už je připravena kolegyně Petra Pitra s úsměvem ve tváři a dnešním zpravodajským souhrnem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Hygienici v Jihočeském kraji začali s kontrolami letních táborů. Právě na jih Čech jezdí každoročně na prázdninové pobyty nejvíc dětí. Nahlášených mají 278 táborů pro skoro 29 tisíc dětí. Podrobnosti má ředitelka krajských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
3: Další přihlášky ještě očekáváme. V prvním týdnu jsme provedli 15 kontrol a nemuseli jsme zakázat konání žádného tábora. Aktuálně řešíme jeden podnět na nevyhovující hygienické podmínky.
2: Nová protipovodňová a protierozní opatření mají líp chránit severovýchodní část tábora před přívalovými dešti. Město teď vybírá firmu, která je v lokalitě Soví vybuduje. Projekt počítá s úpravou rybníků, vodních toků i založením retenčních prvků pro zadržení vody. Podle odhadu by měly práce vyjít na 128 milionů korun. Pokračuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
4: Součástí stavby bude rekonstrukce hrází Sovího a Zavadilského rybníka, úprava vodních toků a vybudování prvků pro zadržení vody. Zároveň připraví území pro další rozvoj.
2: Uzavírka mostu přes Nežárku u Jemčiny na Jindřichohradecku změnila jízdní řády na autobusových linkách 304 a 305. Jiné jsou časy odjezdů, trasy linek a taky pozice některých zastávek, říká mluvčí Jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.
5: Dochází ke změnám času odjezdu až o 20 minut, mění se také trasy a některé zastávky. Před cestou si prosím zkontrolujte aktuální výlukový jízdní řád. Zastávka Matná je dočasně přesunuta a zastávka Buk není po dobu výluky obsluhována. Náhradní zastávkou je Buk škola.
2: Rekonstrukce bývalé pošty v centru Tábora posune objekt k dalšímu využití. Město tam chce přesunout agendy městského úřadu a vybudovat sál zastupitelstva. Co dalšího opravená budova nabídne, to se dozvíte v našem vysílání kolem 17:30.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ale asi jsem to špatně promyslel, no.
1: Stanislav Bosák je původně z Prahy, na jih Čech, ale jezdí na chalupu.
0: Se mi žebřík sesunul a já jsem skončil dole na betonu ze 4 metrů, no, takže to dopadlo dobře, jak vidíte. Jsem živ, neokrnul jsem.
1: No teda ze 4 metrů, ta výška hrozná. To jste dopadl opravdu ještě dobře, vy jste potlučený teda v obličeji.
0: Ono se tělo skulí do klubíčka, ono tam má takový reflex, že prostě zabrání tomu asi hlava, koleno a loket koukal ven. Byla to smůla, no.
2: Podle primáře oddělení chirurgie Strakonické nemocnice Radka Chalupy v létě častěji ošetřují hlavně děti. A to především s řezními, tržnými a bodnými ranami nebo třeba zlomeninami zápěstí.
3: Samozřejmě o prázdninách přichází na řadu více volnočasových aktivit než v běžném školním roce, takže musím zmínit to, o čem se v poslední době hodně hovoří v tomto směru, jsou trampolíny, že jo, tam jsou nejčastější asi dětská poranění, hlavně toho typu zlomenin horních končetin, předloktí.
2: Častěji než obvykle o prodlouženém víkendu zdravotníci ve Strakonicích řešili ledvinové koliky.
3: Lidé nedbají na pitný režim a dochází k dehydrataci a s tím spojeným cestování kamenů v močovém traktu. Takže to byl častý důvod přijetí na naše oddělení o tomto víkendu.
2: Prodloužený víkend byl na pohotovosti specifický ještě kvůli juniorskému světovému šampionátu v motokrosu, který se odehrával v nedalekém Jiníně.
3: Což je vždycky pro nás velmi nepříjemná záležitost, protože jsou to úrazy nepříjemné, navíc v tomto případě to byl mezinárodní motokros, takže to byli cizinci, kde přibývá potom ta zátěž administrativní, jazyková a tak dále. To jsou pacienti, které přiveze vůz zdravotnické záchranné služby. Samozřejmě mají přednost před pacienty, kteří čekají v ambulanci, jejich ošetření je zdlouhavé a pak to vede k tomu, že v té čekárně samozřejmě narůstá nervozita. Ti běžní pacienti čekají déle.
2: V létě za jeden víkendový den lékaři na pohotovosti ve Strakonicích ošetří i přes 100 pacientů. Například na podzim jich bývá obvykle kolem 40. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme zajímavým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Kavárenské stolky pro posezení i pracovní schůzky, kanceláře úřadu, multifunkční sál a dostatečný prostor pro sněmy zastupitelů. To všechno nabídne opravená budova bývalé pošty v centru Tábora. Město ji koupilo České pošty před 3 lety. Teď má na stole hotovou architektonickou studii na proměnu za víc než 150 milionů korun.
1: Museli jsme najít vlastně klíč najednou k tomu, co s tou budovou, protože je to velká zodpovědnost.
2: Potřebám obyvatel bude bývalá pošta na Žižkově náměstí podle starosty Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 sloužit i nadále. V přízemní části vznikne sál služeb.
1: Pokladna a podatelna, ty běžné agendy, pak malá kavárna, pak takový prostor víceúčelový ve smyslu toho, že tam můžeme dát nějakou dočasnou výstavu nějakých návrhů, co město zrovna připravuje, nebo můžou tam třeba děti ze Zušky občas dělat nějaké drobné vystoupení.
2: Cena přestavby přesáhne 150 milionů korun. Architekti ve studii počítají s propojením bývalé pošty se sousedním historickým domem. Z budovy úřadu práce, takzvané tabačky, se do něj přesunou odbory městského úřadu, pokračuje Štěpán Pavlík.
1: Na té tabačce bychom zanechali ty odbory, které nejvíc souvisí s tím dopravním uzlem, který tam je na té tabačce, to je především odbor dopravně správních agent, všechny řidičáky, občanky a taky sociální odbor, ten by tam zůstal.
2: Do konce roku bude hotový projekt pro povolení stavby. V příštím roce tak začne první ze 4 stavebních etap, včetně návrhu interiéru.
1: Ty nábytky a technika jsou v tomto případě důležité, protože se bude jednat o čtvrtkruhovou přístavbu od slavného architekta Teodora Petříka. To je ta přízemní část, kde dříve byly přepážky pošty a nahoře, tam by v budoucnu v tom patře mělo zasedat zastupitelstvo.
2: Nové využití starých budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždy výhodnější.
3: Myslím, že je strašně důležité, aby právě než se cokoliv zbourá, tak se zhodnotilo, zjistilo, jestli není možné takovou budovu a třeba i dočasně využít, protože to bude vždycky levnější a přínosnější než bourání, skládka a tak dále.
2: Zároveň varuje před chátrajícími budovami v centrech.
3: Samozřejmě u těch pošt to bývá tak, že jsou často v centrech těch obcí. Je důležité, aby v centrech nevznikaly brownfieldy, aby tam nevznikaly právě opuštěné areály, budovy, které jsou nevyužívané a vlastně snižují jakoby standard toho centra.
2: Na místě staré pošty v historickém jádru České Třebové vzniknou terapeutické dílny pro lidi s handicapem a Babylon na Domažlicku aktuálně přestavuje bývalou poštu na Byty. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Kohinoor Hartmut, příběh továrny i rodiny. Tak se jmenují komentované prohlídky s komorníkem pana továrníka France Hartmuta, při které projdete zákaznické centrum českobudějovického podniku Kohinoor Hartmut s rozlohou více než 400 metrů čtverečních. Jedna taková exkurze vyšla ve městě dnes odpoledne, ale další ještě budou. Kolega Matěj Vodička si o nich povídal v našem vysílání s pořadatelem Miroslavem Marešem.
1: Na jakého průvodce se můžeme těšit?
2: V roli komorníka, továrníka France Hartmuta se představí pan Tomáš Hobizal. On shodou okolností taktéž tuto postavu komorníka France Hartmuta hraje při našich nočních prohlídkách, které se odehrávají ve vedlejší vile, kterou si Franz Hartmut se svojí manželkou Annou von Roztočil nechal postavit v roce 1911.
1: Letos 25. července, tedy zanedlouho, uplyne 130 let ode dne, kdy majitel slavného podniku Franz Hartmut zemřel. Pane Mareši, připomenete toto výročí při českobudějovických prohlídkách?
2: Ano, připomínáme ho i v rámci příprav na tu svatbu v těch hraných večerních prohlídkách. A i tady v rámci toho návštěvnického centra se toto výročí zmíní a i ten jeho nešťastný osud, jak vlastně Franz Hartmut zemřel.
1: Kdy budou další prohlídky českobudějovického Kohinooru a jak se na ně posluchači dostanou?
2: Další prohlídky jsou vypsané pravidelně vždycky v úterý, to znamená 14. července, 21. a v srpnu pak 11., 18. a 25. A jenom podotýkám, že zapotřebí si dopředu prostřednictvím městského rezervačního CB systému zarezervovat a taktéž vyzvednout stupenky.
3: Den v kraji.
1: Jak ryby ve svém přirozeném prostředí vnímají prostor, jak si pamatují důležitá místa a jaké informace při pohybu pod vodou využívají? Například sandáti mají skvělý orientační smysl. Při svém rozsáhlém výzkumu to zjistili vědci z Biologického centra Akademie věd. O tématu si popovídáme s hydrobiologem Milanem Říhou. Nalaďte si nás ve středu 8. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.

0: dalším průběhu dne v kraji. Pro vás máme připravené zajímavé publicistické příspěvky a také písničky, které nestárnou. A teď je tady aktuální předpověď počasí. Počasí. Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
1: V noci bude zataženo až oblačno od severu postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami, jak přes nás bude přecházet studená fronta. Teploty klesnou k ránu na 18 až 15 stupňů, na horách na 15 až 12 a bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra pak bude zpočátku zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. V poledních hodinách ale už budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude většinou polojasno. Zítřejší maxima mezi 22 a 25 stupni, na horách 19 až 22 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na jedničce.
0: A jaký bude čtvrtek?
1: Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, ráno pak i jasná obloha. Teploty ráno klesnou poměrně nízko na 14 až 10 stupňů a vystoupají odpoledne na 23 až 26 stupňů Celsia. Bude vát mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na severní a slábnout.
0: To už jsou celkem příjemné zprávy a potěšíte nás s předpovědí na pátek a sobotu?
1: Pátek i sobota budou slunečné dny a postupně se bude oteplovat. Bude jasno až polojasno, páteční minima 14 až 10 stupňů, maxima 24 až 28 a bude vát slabý severní nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. I v sobotu jasno až polojasno, ranní minima 15 až 11 stupňů, maxima 25 až 29 stupňů a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. No a zatím vypadá, že slunečná bude i neděle.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Příroda Novohradských hor ho inspirovala k založení netradičního podnikání. V rostlinné farmě Karola Lesného roste zelenina a nespočet různých druhů bylinek, ze kterých vaří špičkové restaurace. Před svým současným podnikáním se bezmála 20 let zabýval sběrem pilu. To, co aktuálně dělá, nevnímá jen jako práci, ale jako poslání sdílet bohatství přírody s ostatními. Mluvil o tom dnes dopoledne v našem vysílání při rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou, kdy například zmínil, že začátky nebyly vůbec jednoduché.
1: Vy jste údajně to své dnešní aktuální podnikání začínal opravdu tak, že jste vysázel pár druhů bylinek, o kterých jste si myslel, že budou dobře a hojně růst, nebo že by aspoň mohli. Ty jste pak sklidil a začal jste nabízet restauracím tady v Českých Budějovicích. Alespoň takto jste o tom vyprávil v jednom z rozhovorů s vámi, který jsem slyšel nedávno. Čili byl to opravdu začátek doslova od nuly. Ono to zní jak skoro z nějakého románu. Člověk přijede do hor, do té divočiny, byť dřív osídlené, jak jste sám zmiňoval, vysází tam v uvozovkách pár bylinek, ty pak prostě po nějaké úrodě sklidí a přijede do krajského města a začne restauracím nabízet ty své plody a říkat, je to vypěstované v těch horách, opravdu v té skoro divoké přírodě.
2: Tato epizoda je pravdivá, naprosto. Tam není nic, co by se dalo změnit, ale nebyl to úplný začátek. Úplný začátek byl ten, že jsme chtěli něco pěstovat a sušit, protože s tím sběrem pilů je spojený sběr v přírodě a sušení. A to není triviální. Ani sběr, ani sušení není úplně triviální a to jsem uměl. A měl jsem na to zařízené prostory. Takže jsme vlastně hledali, pro koho něco dělat. Oslovili jsme firmu Sonentor v Čejkovicích na Moravě a s těmi jsme si domluvili na měsíčku a chrpě, protože jsme neměli moc těch polí, neměli jsme mechanizaci, chtěli jsme dělat ruční věci. Prostě z toho jsme vycházeli, co jsme měli. A v těch Malontech byla velká farma Bemagro, biofarma, tak ten Sonentor to potřeboval certifikovaný. V biofarmě vládl osvícený pan majitel, který nás pustil mezi svoje pole, mezi svoji zeleninu a řekl, mě to vyhovuje, že budou květné pruhy mezi zeleninou, tak to pojďme zkusit. A tak to jsme to zkusili, vyseli jsme si první rok vysloveně semínko po semínku, jednotlivé měsíčky a chrpy. Vůbec jsem s tím neměl zkušenost s pěstováním a pak jsme to pleli, to bylo nejzaplevelenější pole, co tam měli asi. Strašná práce, pak jsme to sbírali, potřebovali jsme to hrozně moc, protože to chtěli aspoň 50 kilo suchého. Strašně jsme se nadřeli, měli jsme spoustu dobrovolníků, bylo to hezký, ale furt se makalo, abychom na konci roku zjistili, že nám to vydělalo sotva na ten sběr. Takže jsme řekli, tak musíme na to zase nějak jinak.
1: No, mě zaujalo, že jste zmiňoval, že to sušení nebo ten sběr, že to není triviální a že vy to umíte. Tak co na tom není triviální? Co je na tom tak složitého podle vás?
2: No, když sbíráte divoké věci, musíte je nejdřív najít. To je jedna věc, která není úplně triviální. To je zejména u těch pilů se to projevovalo, ale najít některé plevely není úplně jednoduché. A najít, kde jich je dost, kde to nebylo stříkané a tak dále. Takže to je první věc. Druhá věc, když už to máte, musíte to včas nasbírat v správném stadiu, správně to poskládat, správně to dovést domů, rychle to rozložit, to je druhé stadium a pak při správné teplotě, správné vrstvě, v správném prostředí to usušit. To je třetí věc, která není jednoduchá.
0: Celý rozhovor s Karolem Lesným si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude řeč o rybách. Hostem Matěje Vodičky bude Milan Říha, hydrobiolog z Biologického ústavu Akademie věd, který se dlouhodobě zabývá třeba životem candátů. Rozhovor si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě tři pozvánky k zítřejšímu poslechu. Oblečení ze second handu nebo zapojování se do výměnných bazarů s oblečením. Jihočeši patří mezi nejaktivnější v darování a opětovném využití oděvů, jak zjistil průzkum agentury Ipsos. Jak naložit s obnošenými tričky, mikinami nebo kabáty, poradí zítra v ranním rozhovoru po 7:30 ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková. Připravili jsme také pro vás reportáž o cyklistické sezóně v Třeboni. Místní si stěžují na neukázněné jízdy a dopravní komplikace, které se s prázdninovými pobyty rozmohly. Nalaďte si nás zítra po zprávách v 8 hodin. A v jihočeském dopoledni kolem 10.30 vás pozveme na koncert dua Žalmanová Rezek pod širým nebem do šumavského Javorníku u Vacova.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Zbrojovky už na summitu NATO v Ankaře podepsaly kontrakty za miliardy dolarů. Na lékařských pohotovostech začíná letní nápor. Ve Strakonické nemocnici o víkendech za den ošetří i přes 100 pacientů. Přecházení silnice ve Strkovské ulici v Plané nad Lužnicí bude bezpečnější. Noční minima klesnou k 15 stupňům, od severu začne pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než loni. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany.
5: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obranném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečné obranné schopnosti. Firmy v oblasti obranného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Letní prázdniny znamenají pro lékařské pohotovosti vyšší počty pacientů s úrazy. Nejvíc práce mají zdravotníci o víkendech. Přibývá hlavně dětských úrazů při hrách nebo při sportu. Dospělí pak často končí u lékařů po zraněních při práci na zahradě nebo kolem domu, popisuje primář oddělení chirurgie Strakonické nemocnice Radek Chalupa.
6: Odvolení se více věnují koníčkům typu kutilství. No, s tím samozřejmě souvisí většinou drobnější poranění, nicméně taková poranění, která vyžadují chirurgické ošetření, hlavně typu řezných, bodných, tržných ran, v horším případě poranění motorovou pilou, rozbruskou, ale určitě těchto případů odvolených přibývá.
4: Ve Strkovské ulici v Plané nad Lužnicí bude nový přechod pro chodce. Město má souhlas se stavbou od Jihočeského kraje, který silnici vlastní. Teď dokončuje projektovou přípravu. Informoval o tom nezávislý starosta Jiří Rangl. Trasou u Lipové aleje chodí obyvatelé do Strkova a na Hraběcí pěšinu. Přecházení silnice pro ně bude bezpečnější.
0: Počasí.
4: K večeru začne na jihu Čech přibývat frontální oblačnosti, ve druhé polovině noci čekáme od severu déšť nebo přehánky a ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřek bude ze začátku zatažený až oblačný s lokálním občasným deštěm nebo přehánkami. V poledních hodinách budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Odpoledne pak bude většinou polojasné. Maximální teploty budou mezi 22 a 25 stupni, na horách od 19 do 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný od severozápadu, večer začne slábnout a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Pro řidiče mám tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Už po sedmé se dnes, milí posluchači, můžete zaposlouchat do četby z detektivky v Kopřivách. Jejímž autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Březina. Dnes žije v Českých Budějovicích, ale část svého dětství strávil v Horní Stropnici v Novohradských horách. A právě tam se odehrává i jeho nejnovější detektivka. Horní Stropnice se ale v příběhu jmenuje Stroupnice a nedaleké Nové Hrady zase Hrádek. A ještě upozornění, v četbě, protože je to detektivka, občas zazní nějaký ten vulgarismus.
8: Kapitola 24. Sobota. Když Radka s Milanem zajíždějí do garáže, je venku už téměř plné denní světlo. Radka vypne motor, oba pak tiše čekají v autě, až za nimi dosednou vrata. Co jsme to udělali? Zašeptá on. Ona ale přesně ví, co udělali. Chráníme se. Chráníme Radima, naši rodinu, řekne bez váhání. Její vlastní slova jí dodají sílu konečně se odtrhnout od volantu. Ještě máme spoustu práce, jdeme, dodá směrem k manželovi. Musíme uklidit. Milan se k ní otočí. Oči má prázdné jako někdo, kdo viděl něco, co nikdy vidět nechtěl a na co už nikdy nezapomene. Radka by se vsadila, že ona vypadá stejně. Ještě v garáži vyhrabe plastový pytel na odpadky. Vrazí ho do ruky Milanovi, který se jen neochotně souká ven z auta. Do toho naházej ty ručníky, kterýma jsme ji utírali, přikáže mu. Já uklidím kuchyň. Milan vyrazí splnit svůj úkol, ale ještě než Radka dojde do kuchyně, je zpátky u ní a beze slova ji chytá za paži. Dotáhne ji do koupelny. Ta kabelka. Zapomněli ji tady. To jsme měli vyhodit s ní. Takhle to bude divný, že u sebe nemá svý věci, bude to podezřelý, řekne Milan. Zírá na kabelku a přemýšlí. Je tam mobil? Radka nahlédne dovnitř. Je. Je za play? Je. To je průser. Policajti můžou sledovat jeho polohu. Z Milana opět mluví znalec detektivek. Jestli ho nevypneme, najdou ho. A když ho vypneme tady, budou vědět, že tady se hlásil naposled. Radka se zarazí. Tohle jí vůbec nedošlo. Je unavená. Na zapomenutý mobil už nemá kapacitu. Prosebně se dívá na Milana a zoufale doufá, že to bude konečně on, kdo přijde s nějakým nápadem. Milan se poškrábe na zátylku. Mám dojem, že tu polohu nejde určit úplně přesně, ale až ji začnou hledat, tak se toho chytí a budou zjišťovat, kde ten mobil skončil. Musíme ho dát někam pryč odsud a tam ho teprve vypnout. Ale kam? Radka je bezradná. Milan vezme kabelku a odnese ji do garáže. Tam její obsah vysype na podlahu. Kromě mobilu jsou tam klíče, peněženka, nějaký parfém a další drobnosti. Radka si přitáhne pytel s mokrými ručníky a jeden z nich použije jako provizorní rukavici. S jejíž pomocí všechny předměty pozbírá a nahází je do pytle. Na zemi zůstane ležet jenom mobil. Je to iPhone, vypadá nově a draze. Na displeji nesvítí žádná notifikace. To by mohlo znamenat, že tu holku ještě nikdo nezačal schánět. Milan přístroj přepne na tichý režim. Tak já jdu. Odnesu to k Bostonu. Bude to vypadat, že odtud odešla do baru. Vezmu si Betinu, kdyby mě někdo viděl. Takže je nakonec štěstí, že tady tu kabelku nechali, napadne Radku. Kdyby ji vyhodili spolu s tělem, byla by dohledatelná celá jejich trasa. Já vezmu zbytek věcí a vyhodím je někam do lesa. Pojedu na druhou stranu, než je ona, navrhne nahlas. Milan zavrtí hlavou. Do lesa ne. Někdo to najde a policajti to budou mít jako na dlani. Zajeď do Hrádku, jak jsou u parkoviště kontejnery. Tam to hoď a pořádně zahrab. Vyváží se to každou chvíli. Když to hodíš tam, za den je to někde na skládce. A bude klid. Radka jede do Hrádku. Je to pár minut, ale jí to připadá jako cesta do Prahy. Strachem jí buší srdce. Nic se neděje, nikdo nic neví, opakuje si pořád dokola. Když ale sedí v autě sama, připadá si zranitelnější než s Milanem. U parkoviště pro turisty stojí opravdu dva velké kontejnery na odpadky. Na ploše není ani jedno auto, na turisty je ještě brzy. Radka vysype obsah pytle do jednoho z nich a snaží se kabelku i ručníky zatlačit co nejhlouběji, aby zvenku nebyly vidět. Cestou zpátky potká pár aut, ale už je mnohem klidnější než při jízdě sem. V autě nic podezřelého nemá, s věcmi v kontejneru ji nic nespojuje. Doma je dřív než Milan. Co teď? Pořádně uklidit. Vzpomene si na Milana a hledá Savo. Vytře celou koupelnu a hlavně sprchový kout. Přitom zahlédne několik zrzavých vlasů v odpadním mřížce a důkladně se jich zbaví. Když se vrhne na podlahu v kuchyni, dorazí Milan. Vypadá vyčerpaně. Kam si ho dal? Hodil jsem ho do křoví za Boston. Je tam bordel. Chlapi tam chodí na záchod. Válí se tam flašky a různý svinčík. Vypnul si ho. Pokračuje Radka ve výslechu. Jo, až tam. A utřel tričkem. A pak ještě vyválel v hlíně, aby byl zamazaný.

Kapitola 25. Pondělí. Zajedu do penzionu. Nechceš se tam taky podívat? Ať tady nejseš pořád sama. Honza stál v předsíni a točil na prstu klíčem od auta. Janě najednou připadal jako kluk. Nebo spíš chlap, který chce být pořád tím mladým borcem ve skejťáckých hadrech. Pořád nosí kšiltovku, klokaní mikinu s kapucí a široké kraťasy pod kolena. Já ti nevím, Jana se protáhla. Nahoru na starou vodu se jí nechtělo, práce jí zase tolik nechyběla. Ne, že by byla líná, ale ta táhlá únava, která se jí vždycky zmocnila už brzy popoledni, ji spolehlivě zprotivila jakoukoliv aktivitu. Jen pojď na chvilku, aspoň se nadejcháš čerstvýho vzduchu. Lukáš ji přivítal tak nadšeně, jak to uměl snad jen on. Se širokým úsměvem na tváři oběhl recepci a opatrně ji objal. Ty jsi kulatá jak míč, culil se na ní. Musela se usmát. Za chvíli budu jako ty, dobírala si ho. Měla toho kluka ráda. Zářilo z něj bezelstné přátelství, které lidi přisuzují tlouštíkům nebo gejům. Lukáš byl obojí. Janu bezvýhradně obdivoval, byl jejím záskokem za mateřskou. Jana byla nakonec Honzovi vděčná, že ji sem vytáhl. Chvilku s recepčním klábosila a hned měla lepší náladu. Když pak odcházeli, vyběhl za nimi Lukáš ještě k autu. Šéfe, dej mi nějakou hotovost, potřebuju do pokladny. Honza sáhl po peněžence. Ty už tam zase nic nemáš. Vždyť jsem ti v pátek večer přivezl 10. To sice jo, ale kuchař si vzal zálohu. Honza se zamračil a podal recepčnímu několik bankovek. Hned to zapiš, ať v tom není bordel. A tomu kreténovi bez mýho svolení nic nedávej. Nejsem žádnej bankomat. Rozkaz šéfe. Lukáš mávl penězi a tentokrát už zamával i Janě. Drž se, kočko. Ten novej kuchař si takhle bere peníze z kasy? Zeptala se Jana, jako by nic cestou zpátky. Honza přikývl. Není tam ani 2 měsíce a už to udělal 2x. Ale aspoň to dělá na férovku. Vaří dobře, tak bych to zatím nehrotil. Lukáš už si ho ohlídá. To nevím, když pak žebrá o peníze. Fakt si tam musel v pátek večer zajíždět, aby měli hotovost? Honza mávl rukou. Jo, to se stane. Máš pravdu, řekla s předstíraným klidem, ale sevřelo se jí přitom břicho. Honza jel v pátek večer do penzionu. Takže policistům lhal, když jim tvrdil, že neopustil dům. A Jana mu to ještě potvrdila. Kapitola 26. Sobota. Venku se rozvinul krásný letní den. Milan prošmejdil celý dům a ujistil se, že po nočním dramatu nezůstala nikde ani stopa. Všechno je umyté dezinfekcí. Radka je

na co dosud neměla čas. Strach. Každou vteřinu v ní roste obava z toho, co se bude dít dál. Strach z toho, že se ta holka najde, že se za dveřmi objeví policie a bude se ptát. Radka ví, že tohle všechno se nejspíš nakonec stane. Začíná pochybovat, jestli to vymysleli dobře. Proč tu holku prostě nevyhodili i se všemi věcmi někam do škarpy? Pak by všechno vypadalo přirozeně, prostě šla po cestě a skolabovala. Nebo proč ji neodvezli dál, třeba směrem do Rakouska? Pak by to vůbec nemuseli řešit čeští policajti. Proč je to nenapadlo? V denním světle se všechno jeví o tolik jasněji než v temnotě noci. Jestli předtím doufala, že tenhle průser zažehnají bez úhony, teď vidí, že se šeredně mýlila. Napadne jí, že by se to třeba ještě dalo zachránit, vytáhnout věci z popelnice, vyzvednout tělo. Ne, samé nesmysly. Venku je den, na nápravu už je pozdě. Jediné, co můžou, je dělat jakože nic. Oni o ničem nevědí. Jestli si někdo spojí tu holku s Radimem, budiš, potkali. I kdyby se podle pohybu telefonu zjistilo, že byla v noci u nich, dobře, byla, ale Radka i Milan tvrdě spali. A Radim? Jak to vymyslet s ním? Říct mu, co se stalo? Ne, tuhle myšlenku Radka rázně zapudí. Radimovi nic neřeknou. Když se ho někdo bude ptát, může říkat pravdu. Že tu holku zbalil, že s ní spal, měl ji u sebe doma, ale že ráno byla pryč. Bude to pravda. Nemůže se přeřeknout, nemůže se chytit do pasti vlastních lží. Radim má čisté svědomí a musí to tak zůstat. Radim se nesmí nic dozvědět. Zrovna když se Radka pokouší něco sníst, sejde ze schodů rozvážnými kroky její syn. Má na sobě jen boxerky, vlasy má na jedné straně přeležené, oči ještě rozespale přivřené. Přesto mu kmitají po celém prostoru, jako by něco nebo někoho hledal. Když uvidí matku, líně se na ní usměje. Vrý ráno. Pomalu dokráčí až k ní a dívá se jí pod ruce. Jeláš snídani? Něco bych sežral. Ale tohle teda ne. Už klíbne se na misku s bílým jogurtem, do kterého si Radka krájí jablko. A co bys chtěl, ptá se a snaží se, aby se jí netřásly ruce. Radim se protáhne. Nevím, něco vydatného, párek, nebo chleba se salámem a nějaký džus. Tak jo, něco ti připravím. Radim jde k jídelnímu stolu a složí se do židle. Pak se ale zvedne, dojde do předsíně a hned se zase vrací. Radka by ráda viděla, co tam dělá, ale neodvažuje se otočit. Ale i z toho, co zachytí koutkem oka, pochopí, že Radim pátrá po stopách té holky. Nebo možná přemýšlí, jestli tu vůbec nějakou měl. Jestli se mu jen nezdála. Má okno? Že by kalil až tak moc? Dneska by se to náramně hodilo. Nedělal jsem v noci randál, ozve se z jídelny, kam se Radim vrátil po nenápadné inspekci. Radka na chvíli přestane krájet. Musí si jeho slova dobře vyložit. Přísahala by, že se Radim ptá, co tady bylo v noci za randál, ale ne. Radim naštěstí mluví jen o sobě. Já ani nevím, kdy jsi přišel, spala jsem. A táta spí ještě teď, takže jsi byl asi potichu. Ani ráno se tu nic nedělo. Zjišťuje, jestli jsme zaregistrovali tu holku, pomyslí si Radka. Ne, nic mimořádného, odpoví synovi. OK. Radim zní spokojeně. Pak zavětří. Co to tu smrdí? Radce se zastaví srdce. To je jak na plovárně, pokračuje naštěstí Radim a krčí nos. Ty jsi vytírala. Jo, vytřela jsem, řekne Radka a úlevně vydechne. Radim už nic neříká a čeká, co mu matka připraví k jídlu. Radka se modlí, aby se jí na tu holku nezeptal, protože si vůbec není jistá, jak by na takový dotaz zareagovala. Radim se ale nezeptá. Na nic. Odebere se zpátky do svého pokoje, kde stráví zbytek dopoledne.

Milan se jde dolů a stejně jako jeho syn se už na schodech rozhlíží. Když zachytí pohled své ženy, ta zavě na ně kývne. Jsem tu sama, řekne Radka, která ten němý dotaz pochopila. On ještě spí? Ptá se Milan. Ne, už snídal. Ale zalezl si zase k sobě. Chceš taky něco jíst? Milan zavrtí hlavou. Možná za chvilku, dám si jenom kafe. Přitočí se k lince a zapne rychlovarnou konvici. Radka hluku vařící se vody využije a polohlasem Milanovi popíše, jak se ráno choval Radim. Podle mě nic neví a myslí si, že ta holka v noci odešla, řekne mu. Milan přikivuje. To by bylo dobrý.

0: Kapitola 27. Pondělí. Honza před domem ani nevypnul motor. Jen se k ní naklonil a políbil ji na tvář. Tak si běž odpočinout. Vypadáš zdrchaně. Já ještě zajdu vyřídit něco do Bostonu a pak se zastavím u žebráka. Jana neměla sílu mu zase připomínat, že jestli jde o pravidelné pivko s tou jeho partou, neměl by tam jezdit autem, když kolem něj teď krouží policajti. Když odjel, zůstala sedět na botníku v předsíni, hlavu složenou v dlaních. Přemítala, jak si to všechno vyložit. Jestli Honza jenom zapomněl, že v pátek z domu odjel a policajtům zalhal bezelstně, nebo jestli moc dobře věděl, co dělá. A pokud to věděl, proč by lhal? Něco provedl? Nebo jde jen o Honzův princip, že policajtům se nepomáhá? V hlavě se jí rozvinula další vzpomínka. Ve společenské místnosti penzionu publikává televize. Sedí tam jeden postarší pár a pak nějaká rodinka s odrostlejšími dětmi. Ty hrají karty a občas se něčemu střeštěně zasmějí. Jejich rodiče na ně syčí, ať neruší, jsou zprávy. Reportér stojí s mikrofonem ve tmě před nějakým průmyslovým objektem. Přímo tam se to dělo, tam se to připravovalo. Jana sklízí v jídelně nádobí po večeři, poslouchá jen na půl ucha. Honza ale stojí opřený o zárubeň, ruce má založené na prsou a soustředěně televizi sleduje. Mírně přitom kroutí hlavou. Nakonec se odlepí ode dveří. Kretén jeden, já věděl, že se něco děje, jak se tvářil v pátek ten hajzl. Říká polohlasně pro sebe, kývne na Janu, aby ho následovala a jde k malému baru. Vejde za pult, natáhne se k policím, kde stojí vyrovnané lahve s tvrdým alkoholem. Rumy, whisky, pálenky, becherovky, fernety, vodky, různobarevné likéry. Začne jednu po druhé brát do ruky a mizí s nimi vzadu v kuchyni. Za chvíli je zpátky. Jana nechápe, o co jde. No, nekoukej a pomoz mi dělej, vyzvej. Mluví potichu, otáčí se, jestli ho lidi ve společenské místnosti neslyšeli. Vrazí ji do náruče pár lahví a ukáže bradou směrem ke dveřím do kuchyně. Tam už se nad umyvadlem sklání kuchařka a vylévá jednu láhev po druhé. Přibíhá Honza. Tyhle jsou poslední. Flašky dejte do pytle, odvezu je a vyhodím někam do prdele, říká. Letím dolů do hospody, tak se bouhněte. Na baru zůstane jen jedna láhev zelené, citrusový fernet a myslivecká. Všechno ostatní během několika minut zmizelo v kanalizaci. Janě tenkrát chvíli trvalo, než si tuhle rychlou likvidační akci spojila s reportáží v televizi a s tím tichým mužem v kožené bundě, který láhve s alkoholem zavážel do penzionu a zřejmě i do hospody v kufru oprýskané Oktávie. Věděla, že tohle obchodování asi není úplně čisté, ale kdyby o tom někdy dřív přemýšlela, asi by si řekla, že jde jen o neproclené zboží z ciziny, výhodný nákup nebo něco takového. V nejhorším případě by si byla ochotná připustit, že láhve pocházejí z nějaké krádeže. V životě by ji ale nenapadlo, že jde o pančovaný alkohol. Technický etanol, nezdaněný, obarvený, ovoněný a ochucený trestěmi tak, aby připomínal skutečné, drahé nápoje. A že někdo udělal chybu a poslal do oběhu várku s jedovatým metanolem, který zabil desítky lidí. Nenapadlo ji, že by něco takového prodávali hostům. A že v tom jel i Honza. Kapitola 28. Sobota. Od snídaně přejde Radka rovnou k vaření oběda. Na plotnu postaví hrnec na vývar, připraví těsto na knedlíky, dneska bude svíčková. Většinou ji takové zdlouhavé vaření nebaví, vyhýbá se mu, radši dělá něco rychlého, ale dneska se naopak chce něčím zaměstnat, zabavit se nějakou mechanickou činností, která ji odvede myšlenky jinam. Čas kolem ní protéká jako olej, ale jakmile ho prorazí nějaký zvuk pípnutí telefonu nebo znělka zpráv, které si v televizi zapne Milan, trhne sebou. Dívá se ke dveřím, má pocit, že se každou chvíli rozrazí a dovnitř vnikne zásahová jednotka. Ale nic se neděje. Milan to asi cítí podobně, přepíná kanály, dívá se do mobilu. Nakonec se zvedne a jde znovu s Betinou ven. Vrátí se úplně uřícený. Venku je horko. Když začne Radka cinkat talíři, se jde dolů i Radim. Tyjo, svíčka jde, paráda, pustí se do jídla. Oba rodiče ho mlčky pozorují. Po chvíli už to začíná být divné, takové ticho u oběda nemýváme, uvědomí si Radka. Co máš dneska v plánu? Přeruší otázkou mlčení. Radim pokrčí rameny. Budu chillovat na koupáku. Mluv prosím tě česky, utrhne se na něj Milan prudčeji, než nejspíš chtěl. Klídek, táto, relax, reaguje udiveně Radim. Ty pořád chilluješ, ale říkáš tomu takhle, protože kdybys mluvil česky, musel bys říct, že se flákáš. Doma nepomůžeš, brigádu nemáš, chodíš domů ožralej. Co si vůbec myslíš? Radim se na svého otce podívá jako na něco esteticky nedostatečného, co se k jídlu vůbec nehodí. Odloží příbor a beze slova odejde z domu. To jsi nemusel, řekne věcně Radka. Jak nemusel? My tady celou noc uklízíme jeho průser a on dělá jakoby nic. Vždyť nic neví. Máš pravdu, nic neví. Promiň, jsem z toho všeho unavený. Já taky, hlasne Radka. Možná bychom si měli připravit, co budeme říkat, kdyby se někdo ptal. Navrhuje po chvíli už docela klidný Milan. Nás se snad nikdo ptát nebude. Nebo myslíš, že jo? No, já nevím. Ale měli bychom být připraveni na všechno. A kdyby se ptali, tak abychom vypovídali stejně. Já navrhuju neříkat nic. A nebylo by to nápadný, že nikdo v rodině neví, že u nás byla v noci nějaká holka? Radim o ní ví, když ji tady měl. Nejspíš si myslí, že mu nad ránem zdrhla. Nechal bych ho přitom, tím ničemu neublížíme. Jde ale i o nás dva. A my nevíme nic, protože jsme spali, řekne Milan. Chvíli oba mlčky přemýšlejí. Ale co, když nás někdo viděl? Jak jedeme k tomu hřbitovu, napadne Radku. Stichnou a vymýšlejí důvod, proč jet někam autem uprostřed noci. Na benzínku pro cigarety, napadne Radku. Vždyť nekouříme. No tak řeknu, že kouřím já, tajně. Dostala jsem chuť na cigáro a jela jsem na benzínku do Hrádku. Milan se mračí. Hele, nevím. I kdyby zkouřila, jakože nekouříš, tak nepojedeš do Hrádku na benzínku kolem hřbitova. Tak jsem jela do Svínova, tam je benzínka taky. Ale s tou kabelkou si jela do Hrádku. Tak jsem jela dvakrát. To je blbost. Milanovi se to nelíbí, jenže nic lepšího ho nenapadá. Asi bych prostě mlčel. Podle mě nás nikdo neviděl. Jen kdyby se tě ptali, tak vytáhneš ty cigára. Ale na kterou? Svínovskou nebo Hrádeckou? Podle toho, jak se budou ptát, kde tě viděli. A co jim řekneš ty, kdybys třeba nevěděl, na kterou jsem jim řekla? Já? Já jsem přece spal. A o tvým tajným kouření nic nevím. Dělal bych překvapenýho, ale ty bys si směla pořídit cigarety a někam si je schovat, jakože fakt kouříš. Když se to ale vezme kolem a kolem, není to vlastně tak špatný nápad. O noční cestě autem budou mlčet, bude to bezpečnější, než kdyby oni sami promluvili. A kdyby došlo na nejhorší, bude mít Radka důvod, proč o tom nemluvila. Styděla se a měla obavu, že se před manželem prozradí. Pokud dojde na lámání chleba, policajti se budou řídit podle jejího mobilu a ten s náma nikam nejel. Vysloví Milana nahlas myšlenku, ke které se Radka ve své úvaze teprve chystala dospět. Takže myslím, že to auto nikdo řešit nebude.
1: Skončila sedmá část četby na pokračování z Detektivky v kopřivách. Jejímž autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Březina. V režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře 15-dílnou četbu v našem rozhlasovém studiu letos na jaře načetla herečka Lenka Šestáková. Pokračování příběhu si můžete naladit opět zítra, krátce po 18. hodině.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači. Soustrojí techniky ve vysílacím studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích je uvedeno do provozní teploty. Váš průvodce pořadem zvaným Folkový antikvariát Pavel Zajíc je zakleknutý v blocích a tak už nezbývá než startovní výstřel a jdeme na to. Léto budiš pochváleno, prázdniny začínají, i když nevím přesně kdy, nebo děti už mám velký a vlastní prázdniny před zhruba 60 lety. No, co vám mám povídat. Zbývá snad jen přání, aby se nám to povětrno nezbláznilo úplně a aby jsme si toho léta užili tak akorát. A když už to léto je, tak na svých chalupách, chatách, stanech či širácích určitě vezmeme za vděk trochu muziky, a to muziky stylové, která do přírody téměř patří. Protože když se řekne zlatý klíč, všemu lidu se zbytkovou hodnotou trampování v krvi se zaručeně vybaví písně, které mají na svědomí bratři Vaby a Miky Rivalové. Tu první, kterou si dneska poslechneme, napsal starší z obou bratrů Vaby, civilní jménem Jiří, a je z ní cítit romantika, jak by vyjádřil dědeček obou bratrů, jako prase.

Také druhá píseň je z téže dílny jako ta předchozí, tedy z dílny Wabiho, ale patří do skupiny se souhrnným názvem Rivolovky, neboť prostý trampský lid písně obou bratrů příliš nerozlišuje. Mně samotnému trvalo velmi dlouho, než jsem dokázal bezpečně rozeznat, co napsal Wabi a co Mickey. Ale pro radost z poslechu, nádherné, chytré muziky a skvělého textu je to skoro jedno.

A ona vlastně i ta třetí je od Vabyho, tak platí to, co jsem řekl v předchozím vstupu. A je to dokonce údajně první píseň, kterou Vaby napsal, a aby se fanoušci Mickeyho necítili odstrčeni, tak vám můžu prozradit, že Mickey tyhle písně alespoň a výborně zpívá.

Legendárním Heinem Vran jsme ukončili okénko písní Bratří Rivolů, které jsme s Mikim a Nezmary nahráli v roce 2002 ve Vyšebrodském studiu Honzy Friedla. S písněmi Bratří Rivolů jsme se sice rozloučili, ale abyste věděli, mě se jen tak nezbavíte. V témže roce, tedy v roce 2002, jsme se zakladatelem Nezmarů Lubošem Hrdličkou nahráli desku Lubošových písní, které původně zpíval se svojí tehdejší ženou Miluškou v duu M plus L.

Ono M v názvu bývalého dua jsem nahradil svým P a aby se dali zpívat trojhlasy, přizvali jsme k mikrofonům ještě Áju Joskovou, aby byl zachován dívčí element.

Následující píseň má zajímavou historii. Pochází od ostravské skupiny Cantabile. Vznikla někdy počátkem 70. let, jejím autorem je Jaroslav Pochmon. Tahle píseň nás provázela našimi začátky, moc se nám líbila a tak jsme ji zařadili jako jedinou píseň od jiného autora, než byl Luboš Hrdlička na tuhle desku. A kromě toho jsme ji hrávali v dobách našeho mládí pravidelně pod okny porodnice v Českobudějovické nemocnici při narození některého z našich potomků. Takže teď bych ji chtěl věnovat malé Marušce Hlaváčové a jejímu hrdému tatínkovi Tondovi. Ať jsou oba tuze a dlouho zdraví.

Vážení posluchači, všechno má svůj konec, má ho i tento díl folkového antikvariátu. Jsem rád, že jste si ho vyslechli a věřím, že si to budete moci vyslechnout ještě mockrát i v budoucnosti, navzdory všem otřesům, které našim médiím hrozí. Ale budu si přát, doufám, že stejně jako vy, aby ty změny v naší společnosti byly k lepšímu, když už nám to slibují. Naslyšenou, příště se těší Pavel Weber.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Tábor hledá firmu na stavbu protipovodňových opatření. Maďarská státní televize přerušila vysílání zpravodajského kanálu. Dačické muzeum vystavuje hry, kterými se bavili lidi ve středověku. Zítřejší teploty na jihu Čech se dostanou k 25 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Nová protipovodňová a protierozní opatření mají líp chránit severovýchodní část Tábora před přívalovými dešti. Město teď vybírá firmu, která je v lokalitě Soví vybuduje. Projekt počítá s úpravou rybníků, vodních toků i založením retenčních prvků pro zadržení vody. Podle odhadu by měly práce vyjít na 128 milionů korun. Pokračuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
3: Jde o dlouhodobě připravovaný projekt, který má lépe chránit severovýchodní část Tábora před přívalovými srážkami. Součástí stavby bude rekonstrukce hrází Sovího a Zavadilského rybníka, úprava vodních toků a vybudování prvků pro zadržení vody. Zároveň připraví území pro další rozvoj.
2: Maďarská státní televize dneska přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit jejich nezávislost a nestrannost. Televize M1 teď vysílá jen černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny. Maďarský premiér Peter Maďar a další představitelé jeho strany TISA před volbami slibovali, že ukončí politickou propagandu placenou ze státních prostředků. Dačické muzeum připravilo letní interaktivní výstavu pro celou rodinu. Lidi poznají svět středověkých her. Mnohé z nich si můžou sami vyzkoušet. Pokračuje ředitel muzea Martin Rychlík.
4: Vše, čím se naši prapřeci opravdu bavili. Zahrajou si šachy, vrchcáby, hazardní sportovní hry. Zjistí, že už v té době se hrály kůželky, petang, oblíbená je taky střelba ku ptáku, děti i dospělí si zastřílí z kuše.
2: Výstava potrvá do 6. září.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech postupně přibývá frontální oblačnosti, ve druhé polovině noci čekáme od severu déšť nebo přehánky a ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřek bude ze začátku zatažený až oblačný s lokálním občasným deštěm nebo přehánkami. V poledních hodinách budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Odpoledne pak bude většinou polojasné. Maximální teploty budou zítra mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný od severozápadu, večer začne slábnout a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor, u předmíře na Strakonicku u Metelského rybníka zasahují záchranáři u vážné nehody. Srazilo se tam osobní auto s motorkářem. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často řeším, jestli říct v rozhlase nebo v rozhlasu. Vy jste zase našla buď anebo po rozchodě nebo po rozchodu. Tak to rozsekněme. A kde jste to našla vůbec?
2: No, to byl zase jeden hezký titulek v Bulváru. Když už jsem si četla ten Bulvár, tak jsem z toho vytěžila, co šlo. No a je tam velký rozdíl. Rozhlas, v rozhlase, v rozhlasu, tam si můžeme vybrat a je to úplně jedno,
1: fakt
2: je to
1: si
2: na
1: můžeme
2: nás.
1: Vybrat.
2: Přesně tak. Ale s tím rozchodem už je to trochu složitější, protože když se podíváme do internetové příručky Ústavu pro jazyk český, tak tam je jenom možnost rozchodu, jenom to U. A tu druhou koncovku tam vůbec nenajdeme. Ale je k tomu poznámka a tam se to trošku vysvětluje. Pokud slova končí tvrdou, když to zjednoduším, končí tvrdou souhláskou. Ano, tak když tam dáme to E v tom šestém pádě, tak musíme měkčit, neboli měníme tu souhlásku. A proto se doporučuje dávat tam U, aby nám to zůstalo to slovo stejné. Tady máme z d, a třeba člun v člunu, ale ve čluně, stan ve stanu, ve staně, prostě aby se to takhle nestřídalo. Takže se upřednostňuje to U.
1: Takže po rozchodu, nikoli po rozchodě. A v rozhlase a v rozhlasu se nevytvoří E s háčkem, takže, jak jste říkala, tam si můžeme vybrat.
2: No, můžeme si vybrat nakonec i u toho rozchodu, protože je tam zase ještě taková komplikace malá.
1: Vy jste dnes nekonečná.
2: Jeden z nejnovějších slovníků češtiny, akademický slovník současné češtiny, uvádí některá slova, kterých se tohle pravidlo týká a píše u nich, jen si taky vyberte. Takže
1: a rozchod je mezi nimi, kde si můžeme vybrat.
2: Rozchod tam zrovna není, ale je tam papír, příklad, román.
1: Papíře, papíru.
2: Takže ono to, jako máme pravidlo a z něj zase výjimku, jako vždycky.
1: Takže končíme tam, kde jsme začali, že vlastně pořádně nevíme.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít, reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačirat, Šukar, Šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát Pěkný večer a posloucháte Orma Vakeren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vašeho výzkumu nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně, takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže, protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholdery, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyášovce nedaleko Branova na Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale ne přímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že po rých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vypravila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na té svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde, jak má být, kdy tam má přijít. To bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli vyjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim takzvané EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho, podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtěj. A za druhý, prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne, normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, a, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já vám tu písničku tak rád. Ten, jako ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: zanechávám stopy.
1: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
2: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval Moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď třeba o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
1: rozumím, naprosto.
2: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
1: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
2: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
1: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
2: Budu. Tak. Přesně tak.
1: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
2: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teďko vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
1: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
2: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
1: Marta Jandová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která

0: Prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje... To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše a jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka muselo jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympic, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru, tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, jsem chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře, ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici, říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví, ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnila, řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. Kam se dali kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že smohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní superově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, to tak. Ale já to použiju, já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mě někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci, nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla. Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodrom Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčil, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce, květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombrit?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marel, tak to vypadá nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jí podařilo s dcerou sehnat tenhle byt a tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: A... Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: A předtím jste bydleli?
6: 57 roku ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si párkrát pobrečela to. Jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
5: Jo, děda máš.
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. Práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Ordicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželo i v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Naši rodiče, ano. Ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manžel 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který mu šel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Byl mi akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít v tak útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Cvak, to je, ne, už jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodějí takhle kluci a to s tatínkama nikam, tak mě to bylo docela líto, no. Ale jako no, všecko se přežilo a s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem, tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili, no.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znaly, že jste trochu, vaše rodina, Marto, nahradila tak tatínka nějak. I Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v sedmý, v osmý třídě a on pak jezdil, dědečko i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky. A dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš. No a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, dva roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
6: Ano, no, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo, protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na Gimpl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. 3 roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkala smetíčko, ale nevím proč.
7: Ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, no.

0: dva budete...
1: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
0: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
1: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladý, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
0: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
2: No, když mě teda v Karlose řekli, teda, že se musím ženit, jinak mě vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti. Ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
1: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
2: To jo, ale pak 24. jsme se vzali. No a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
0: 24. srpna kterého roku?
2: 63.
0: Jste se brali.
1: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
0: Proč ve Zlíně?
1: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně. Sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v kostele.

0: byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív, v srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali.
4: Asi jo. A nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Protože jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma prostě.
4: A bylo to fajn.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první, kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ono nám to z začátku moc ani nešlo, ještě tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře. A nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to. Pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvíle, kam byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky. A vlastně i tu dceru, že je. Vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty seš nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídani tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabal. No a pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No takže, no do toho dcera dělala tu ekonomku v chocni, tak furt nějaký starosti byly, no. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé, rodiče, partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne?
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: Bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím, když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. To bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Tak manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc letal. Ale jinak takhle to.
3: Jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout, i když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo, taky. Dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. Taky byly špatné někdy věci, no, to.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné, na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila 3x týdně ho pomáhat, se přebalovat a všechno s maminkou, a takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožíval, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to, no, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to.
4: To je život. Život je. Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám. No. A tak nakonec, no, a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
4: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
3: No, tak nějak to bylo. Prostě já jsem, oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
4: Vy jste se nám vrátila?
3: Asi jo.
4: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám, že na dlouho týdny v nemocnici, na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě, nebo jste přemýšlel?
5: Že jo, to je jako, člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
4: Jirka je citlivý. A on musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít myšlenka.
3: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Tak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
3: Že on, si, on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice tak už, a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Já jsem se bála pak o něj spíš, no.
4: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk, na sebe, nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat.
3: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo. No. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84, a tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak víš, kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak jí řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního určitě, bydliště. Určitě. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi, že jo.
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout. Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo. Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. Určitě jo, no. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo. To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším? Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky?
3: Určitě jo.
4: Pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Odstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno?
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechal překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste, to snad ne.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já, rádio, to je moje.
5: Za co jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujeme. Opravdu to.
5: A co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste nám vyrazili dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím. Zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No já, když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: On jde umýt záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mi udělali moc velkou radost s tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili. A kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: Tak já většinou vstávám dřív. U maličko už nevydržím ležet. Pak stane Martinova. A já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček v přípravě snídaní, jdem se umejt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče a
6: na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
5: No.
6: Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno vyjmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletělý občas. Už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme no. Pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No, ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo, že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona starala dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit být bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
4: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
3: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
3: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
6: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
3: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho touše leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a Kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ti lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko zabád Hofgastein. Přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, šluz. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůz i okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit.

0: Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem. A to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda, no ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, hrouda cukrlat, to jsou nějaký starý stvrzenky už moulaný.
1: Ty nemáš klíč, viď?
0: Ne, nemám.
1: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
0: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
1: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
0: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
1: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
0: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
1: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
0: No a kde ji máš?
1: Tamhle.
0: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam
1: no,
0: pod tou dekou?
1: Ano.
0: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
1: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
0: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti stovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byl zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

0: ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem, Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu.
1: Byla to samozřejmě nějaká ženská.
0: Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky,
1: kde chvilku sypěla, pak si otřela oči a podívala se na něho.
0: Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po své.

0: přijedu dnes.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl, kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš. Hmm. A já umím. Hmm. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
4: Víš?
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máně, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No. Ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tatuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
4: Jejda nánky pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
4: Třetí.
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tady pravda. No,
3: klidný. Já, že jsem klidný. Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No vidíš, to je.
3: Už se vyšklebuje.
4: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: Má jich
4: Vnukáč.
7: A to tedy ano.
6: Tak kolik chcete, mladý muži? 2, 3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
4: Ano. Takhle jdeme na výzvě, tvář se jakoby nic.
7: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
4: Hele, ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Urvínku? Po chlupce? Já mám 4, kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč, pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
7: Nestydíš, Urvínku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
7: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
7: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
7: To třeba ochrastě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
7: Jej, Zanánky, my jsme ale, pojď sem, pojď. Tahle ta tabulka visí.
3: Sláva, to je má záchrana.
7: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám.
7: No.
3: No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Urvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
3: Poznal?
5: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
7: Víš to, Urvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
7: Tak, co jsem ti říkala, Urvínku?
3: Lavala, žížala, až krbičce hopla.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky
1: to taky.
2: Origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, že ano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krásné. To je nádhera. No na jásání je brzo. Brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli. Česnek jsem tam dal.
3: Máničko, vlastně Maria. Mariánku taky.
1: Majoránka tam je. Tak ještě houby. Tak. Jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá. To budu hledat, až se země bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, jde, tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
2: Nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejbl je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já, že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský, ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat, jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Víš, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, lidaže? Leda, že bych doběhl do sámoš.

0: No kde pak? Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já šest. Našel si víc hurvinku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
0: Vidíš, Hurvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korun.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená.
2: Je.
0: No tebe se ani neptám, Hurvajs.
3: Je.
0: Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale...
3: Co?
0: Vždyť není přesolená.
3: Není.
0: No to je lahudla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá...
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barboříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let. Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov. No. Mě už posluchači určitě znají, já furt volám, já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce a teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, já jsem ráda jim říkala, no slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Pri kunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Pri můj bracha. On chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
0: Ivetka, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano. Ty děcka jsou úžasný.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40 let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo. Aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec. To byl mazec. Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili. To byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, to se stalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme. Telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to. Jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích. Volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš-Uhlíčky Žianovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou takovou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama, je to pravda? A máma říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo. Jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí objevovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. A ona vlastně to dělala dcera, jo?
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně? Já nevím, no tak já jsem mi říkal, hele, ona vždycky říká, hele, ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, hele, tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?

0: musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.

0: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval, hned jsem tě po nejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklenářovu.
1: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
0: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a zase a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje, a tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A to každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám, byla jsem unavená, jak to bývali celý týden a k sebe a tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
1: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
0: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní a přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný, štípenoch. A to ve 13 měsících už tak mluvil. Nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
1: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. No. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
0: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou, už ve 2 letech už hraje na kytaru.
1: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
0: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
1: To je fajn.
0: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
1: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál Noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
0: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům, všem souhranímce, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodě brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hlášek dětských u nás proběhlo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl. A můj vnuk byl mal rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila. A on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, stejto, chceš taky? Stýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to spůjnkovo.
0: To je milé.
1: To nás odbouval. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděbratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, jako nemádu, jo, jo. No tak šli teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhodla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě to nevěnoval pozornost, protože to by už chtěl se nikdo jiný, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme teď dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím něco říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadět dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jste tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi zasadu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přijel si, že se pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z těho nevoženil, když tam nebyla. Jak? Jak
0: šikula.
1: Děcku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě, celý ten týden, že jako, no ty mámky by to asi bylo líto.
0: No věřím, že to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neuženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc, vnouček si utrhl květičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koprivku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: To je jenom takový ty běžní hlášky našich dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všichni takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe, z toholek nevadí běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v 1. třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromilá. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, a vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, a tedy a prostě a tohle to tamhle to. A teď jak ta moje dcera tam byla blízko, tak paní učitelka trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě plyveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám líst blíz pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak dík, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
2: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
2: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
2: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme to dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
2: Ano,
1: ano. A to jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
2: Uh-huh.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili na tu logopedii, prostě té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějak smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a, nebo přes 60. A potom mám ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků. A protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich. A zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč. A přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala. A říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli. A Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, to je to myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To je hodně pěkné, ale.
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli frontu. Ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno 40, o kterých už mluvím, jo. I ten onouček, i tato tam dnes. A tak byli zeleně, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplný obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška jenom, že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví, vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní Evi.
1: Já vám děkuju moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dávno dospělí lidé a pamatují se, když vnučce bylo mezi čtvrtým a pátým rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděly tam dvě samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
1: Aha.
0: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už tři pravnoučátka, dvě holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme čtyřletého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. Já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starej popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? On mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, má takovýhle jíst takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
1: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
0: Já myslím, že ne. Já myslím, že ty děti děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky. Takže já si myslím, že ty děti se nemění.
1: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to ne, nebo...
0: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli, no ale... Ty takové důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už, to jim připomínám, takže takhle to je, no.
1: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
0: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni, aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, no, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu. To je taková, to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy. A ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tři roky ten Jareček. A jednou on seděl většinou pej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. On řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívá, byla taková prýma paní jako sousedka. A ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu, už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam, tak ona říká, no já jsem stuhla, on se, dědeček se díval, on otáčel se, když utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka právě vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit. Všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám. Děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti. Dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Helejte, asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Vydržte,
1: vydržte.
0: Ano, sekundu vám dáme.
1: Tady ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá cupitela a tak dále, tak já kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, jsi hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, Leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedů a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má jak říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 3:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ofrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu v sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no ale nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona nestačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To je takže pěkná historka.
1: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perl, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně pak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ty děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam si tak jako chodil, jenom že jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kde si, co si. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když se mi říkala, že to kura je vlastně slepice. No tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. I já se vás musím zeptat, jak si to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře, propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli, jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem si musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po za 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu a že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík, a nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplatek.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo Jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jen šlépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu. Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli abého ideální. Rudolf bydl nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydali nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byly první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku. Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili. Opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
1: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No i co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu Plavčíku, Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích.

0: penězích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
3: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
2: To není Marlejna, na druhé straně to není Marlejna.
3: No, no prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
2: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
3: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
4: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
3: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, nepleťte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
4: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
3: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit,
2: tak
3: ale...
2: Tak mluvte.
3: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
4: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
3: Cože?
4: Ano.
2: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
4: No vy vidíte snad někoho jiného?
2: No nevidím, to no, nevidím.
4: Nevidíte dvojmo?
3: To jsem blázen.
4: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
2: Podívejte se... Ale čistýho, co? Hmm. Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím, prosím.
2: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
2: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
4: Já sama. Drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
2: No to nemám.
3: Nemáme.
4: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
2: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
4: A vy mluvíte s dámou!
2: No.
4: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
3: Jo, a za to tě takhle zřídila. Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
9: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
10: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky: vykoupat, páchne. I odepsal paní učitelce tatínek: nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena a v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne, oni na nejvíc tak školnici. Oh,
1: víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já se s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem, nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce.
1: Mama mi dovolila,
2: ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci.
1: No a? Holka má být večer doma.
2: No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne.
1: Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela?
2: Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána.
1: Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi.
2: Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk.
0: Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně.
2: Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
1: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy.
2: Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi.
0: Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl,
2: he, nová móda praštěná dveřmi.
0: A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo.
1: Pusť mě, ty.
0: Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
1: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu.
2: Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře.
0: Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila.
1: Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch.
0: Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

0: Jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil.
1: Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď?
0: A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek.
1: Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka.
0: Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy.
1: Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít.
0: No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza.
1: No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Storůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne?
0: Ne, povídám.
1: A on, kde ho máte?
0: Na výstavě králíků, povídám.
1: On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco?
0: A on, no, něco se stalo.
1: Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla.
0: Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže.
1: On zase za mnou ruce. A co ty na to?
0: No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to.
1: No co jsi řekla?
0: Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic.
1: No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek.
0: No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál?
1: Byl váš syn v Zeleném údolí?
0: Já povídám, byl.
1: A on na to, co o tom víte?
0: Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma?
1: No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazů nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza?
0: A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9. leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle.
1: Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem.
0: Předevčírem?
1: Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat.
0: A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný.
1: A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat?
0: A on povídá, to by nemělo cenu.
1: Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne.
2: No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
1: Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza.
0: Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde, Vochomůrka. Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.